Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Hostlenky Váhalové. Hostlenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Hostlenky Váhalové.
1: Hostlenky Váhalové.
2: Posloucháte Rádio Praha a je tu další host. Tentokrát přijde do studia

ChatGPT a jak rozeznat fake news, které často vytváří umělá inteligence. Vše rozebereme už za pár minut. I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

0: Lenky Váhalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a s mým dnešním hostem, což je David Grudl. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Můžu říct milovník umělé inteligence?
2: Určitě, to jsem.
1: Protože naše dnešní téma umělá inteligence, ale mimo jiné jste taky programátor a zkrátka všechno, co se týká tohohle světa, tak o tom i školíte, přednášíte a tak dále. Doufám, že se ke všemu dostaneme. Byl tady poměrně nedávno Tomáš Mikolov a s ním jsme probírali umělou inteligenci na takové filozofické úrovni a dneska bych chtěla jít trošku do té praxe. To znamená, jak my obyčejní můžeme využít umělou inteligenci v praxi, jak nám může pomoct. Ale úplně na úvod, proč jste se zamiloval do tohohle oboru, nebo čím vás fascinuje?
2: Já se o obor počítačů zajímám vlastně od malička, vedl mě k tomu teďka a v tom oboru posledních 10 let byla strašná nuda. Nic zajímavého se tam nedělo, už mě to přestávalo bavit a najednou konečně přišla umělá inteligence a s ní jako spousta nových technologií, na které jsem dlouho čekal. A takže já to vnímám jako obrovský impuls zase se zajímat o počítače a zkoušet a hrát si s tím a tvořit nové věci a tak.
1: A vy jste programoval v jaké oblasti nebo co konkrétně?
2: Tak já jsem hlavně programoval nástroje pro tvorbu webových stránek, což je asi nejčastější věc, která se dneska tvoří, kromě mobilních aplikací, že jo. A nedá se říct, že bych úplně umělou inteligenci používal k tomu programování. Mm. Já ho vlastně používám úplně na všechno. Od rána do večera prostě všude, kde se hodí, tak používám AI.
1: A může do budoucna umělá inteligence kompletně naprogramovat web? Nebo funguje to už?
2: Já jsem zrovna teďka měl takovou demonstraci, kde jsem ukazoval, jak AI dokáže naprogramovat web. A byla tam jedna slečna, která říkala, že by chtěla udělat oni jsou záchranáři, mm-hmm. a chtěli by udělat nějaký event, kde bude program toho eventu, úvodní obrazovka, bude tam registrační formulář a tak dále. A já jsem jim říkal, takže to zkusíme naprogramovat a dal jsem tam právě tenhle ten popis, že to má být, a ono to hned vyhodilo první verzi webu, a tak jsem si jí ptal, jako co bude další krok, co tam upravit. A ona se to prohlídla a řekla, je to úplně dokonalý, tam už není co řešit.
1: A jak umělá inteligence v rámci toho webu třeba pracuje s grafikou nebo s fotkama? Představu si to dobře, že to v vozovkách někam naházím a ona si to jako už sama poskládá?
2: Je to tak, že fotky samozřejmě musím dodat, protože zřejmě tam budu chtít fotky reálných vystupujících, ale ona udělá prostě rozložení stránky, udělá všechny texty, vymyslí program, vymyslí registrační formulář, který bude fungovat, takže se to bude zapisovat třeba do nějakých Google tabulek. A takže vlastně tu práci, na kterou bych musel jako tvůrce někoho najmout, kdo tomu rozumí, tak vlastně si udělám dneska sám.
3: Radio Praha.

0: Nejvýších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále David Grudl, posloucháte Rádio Praha, naše dnešní téma umělá inteligence. Kdy se vůbec v Česku tak nějak poprvé začalo mluvit o umělé inteligenci? Já mám pocit, že to byl nějaký rok 2017, něco takového, nebo ještě dřív?
2: Já si to pamatuju tedy jako od dětství.
1: Že jsem
2: kdysi vycházel nějaký časopis Byte někdy v 90. letech a tam byl článek jako postavte si neuronovou síť. A já jsem si to programoval a strašně dlouho to běželo, pak to vypsalo nějaký čísla, takže jsem z toho neměl vůbec žádný pocit, že by mě to bavilo a to téma jsem zase opustil a zajímavý to začalo být zhruba po tom roce 2012-14, protože možná si pamatujete, ale myslím, že to byl rok 2014, kdy se ve všech mobilech objevila možnost diktovat, že jste mohli do toho mobilu diktovat. A to byl první takové setkání vlastně s neuronovou sítí umělou inteligencí, která přepisovala hlas na psané slovo a zároveň přicházely do mobilů stále lepší foťáky, které uměly fotit v noci a uměly fotit velmi ostře a tak dále. A nebylo to úplně tím, že by se tak neuvěřitelně zlepšovala ta optika, ale byla tam zase umělá inteligence, která to dokázala
1: dopočítat.
2: A která to dokázala dopočítat z více fotek, spojit je. Můžete vyhledávat ve fotkách, takže napíšete třeba pláž a ono to dá všechny fotky, které jsou vyfocené na pláži. A to jsou všechno různé aplikace umělé inteligence, ale neříkalo se tomu tak. Jo? Vždycky to byla jako nová funkce vyhledávání, ale v pozadí vždycky byla nějaká AI.
1: Tomáš Mikolov tomu s oblibou říká strojové učení.
2: Je to tak. Je to vlastně jedna z forem, jak přimět počítač s náma komunikovat, řekněme myslet v uvozovkách a těch cest je několik. Já si pamatuju, když jsem byl na škole v Brně, na Masaryčské, tak tam byla fakulta zpracování přirozeného jazyka a tam byli lidé lingvisté, kteří zařazovali každé slovo do kategorií a tak dále. Takže to byl přístup, kde lidé vlastně vytvářeli nějaký systém, kde do toho hrávali své znalosti. A druhá možnost je, že jenom necháme ten stroj sám, aby pochopil, sám si rozkatulkoval slova tím, že se podívá na enormní množství textů a najde tam nějaký souvislosti a to je vlastně ten opačný přístup, kdy se učí ten stroj sám.
1: Takže když to trošičku zjednoduším, tak i úplní odpůrci umělé inteligence a stále mezi námi jsou, tak vlastně tu umělou inteligenci už používají docela dlouho, aniž by to možná věděli.
2: Jako nedá se tomu vyhnout. Určitě, když si otevřete Spotify nebo YouTube, tak dneska vám to úplně perfektně doporučuje videa na základě toho, který se podíváte. Ještě před pár lety to vůbec nemělo doporučovat. Jo? A dneska je to velmi dobrý a je to všechno díky AI, nebo jakýkoliv překlad, když si vezmete Google Translate, DeepL, všechno tohle to jsou umělé inteligence, které zatím běží, takže je používáme opravdu jako neustále, i když si to člověk vůbec neuvědomuje.
1: A pamatujete nějaký okamžik v České republice, který udělal takový boom s tou umělou inteligencí, nebo třeba i nějaký člověk, mi třeba napadá Petr Mára, který jako jeden z prvních youtuberů o tom začal mluvit, i o robotech a tak dále, ale jestli třeba byla i nějaká událost, nebo něco, co to spopularizovalo?
2: No tak byla. To bylo v listopadu 2022. To znamená, není to tak dávno.
1: ChatGPT.
2: A to bylo ChatGPT, protože do té doby existovalo GPT bez toho slova chat a používalo to opravdu pár lidí. Já jsem jich moc neznal, jo. A najednou vzniklo ChatGPT a najednou to začali používat úplně všichni a stala se to vlastně nejrychleji rostoucí aplikace na celém světě. Takže to byl ten okamžik, kdy si široká veřejnost všimla, že něco takového existuje a to je asi jako největší mezník.
1: A když by někdo aktivně nevyužíval umělou inteligenci, tak jak si ji tak jako v fuzovkách ošahat? Je to třeba skrze ChatGPT?
2: Já si myslím, že ChatGPT je takový jako nejpřístupnější krok, jak to udělat. A doporučil bych všem, aby si nainstalovali aplikaci ChatGPT do mobilu. ideálně si ji dali na místo, kde bude nejjednoduše dostupná. Já to mám třeba v mobilu na tlačítku, zmáčknu tlačítko a nastartuje se mi. A díky tomu můžou ji hned zkoušet kdykoliv. Pojedou v autě, zapnou si ChatGPT, budou si s ním povídat. Nebo budou chtít se dozvědět, jak to umí vlastně poznat fotografii, tak doporučuji vyfotit nějakou složitou scénu a dát mu instrukci, popiš přesně, co je na této fotografii. A myslím, že lidi budou strašně překvapeni, jak detailně to dokáže popsat, co se tam děje, jaká je to atmosféra, odvodit, kde se to asi odehrává. A postupně tímhletím se seznamují s možnostmi umělé inteligence. Dá se to dát samozřejmě na režim komunikace, takže můžou to mít i na sluchátkách. A když třeba poslouchám nějaký podcast a teď tam zazní něco, kde bych se rád dozvěděl o něčem víc, tak jenom si pustím to ChatGPT, zeptám se ho, on mi odpoví, takže mám vlastně neustále takového mentora a učitele po ruce a je to skvělý.
0: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je David Grudl. V rámci toho chatu GPT je velký rozdíl při té placené a neplacené verzi?
1: Není zas tak velký. Jako při profesionálním použití, nebo řekněme při použití v práci, je opravdu ta free verze nedostatečná. Ale mně se strašně líbí právě, že všichni lidi na světě mají dneska možnost tyhle ty úžasné technologie, které na provoz jsou neuvěřitelně drahé a nikomu se to nevyplácí, tak to mají stejně možnost provozovat zdarma a vyzkoušet si to, což je opravdu jako úžasný, to je zázrak, jo. Takže myslím si, že každý může začít používat právě tu free verzi. A když mu třeba ta free verze už odmítne s ním spolupracovat, že už si povídali moc dlouho, tak může zkusit Google Gemini, který je taky ve free verzi, nebo nějaký další model. Takže víceméně můžete díky tomu, že existuje řada aplikací, tak vlastně nemusíte za to platit vůbec a můžete to spokojeně používat.
0: Hrát si, zkoušet.
1: Hrát si, přesně tak.
0: A říká se, teď je vlastně pátá generace chatu GPT a údajně není až tak dobrá, jak se očekávalo, třeba oproti i té čtyřce.
1: Tak je to částečně dáno tím, že se očekávalo opravdu hodně a ta verze nepřinesla takový skok v rozdílu, jako mi byla třeba 3,5 a 4. Není tam takový rozdíl, ale já jsem celkem rád, že oni tam zjednodušili věci, které fakt nebyly chytře vymyšlené, jakože tam byly dřív nějaký modely, které se jmenovaly 4O, O3, O4 mini a tak dále. V tom se jako člověk těžko orientoval, takže dneska tam je ten jeden model GPT-5 a člověk už nad tím nemusí uvažovat a používá jenom ten jeden a to si myslím, že je velký přínos.
0: A kdyby třeba byli naši posluchači nebo některý z diváků na YouTubeovém kanále, který ještě nevyužil chat GPT nebo jinou tu aplikaci, tak v čem je to dobré a právě praktické pro život? Co tam můžu najít? V čem mi to pomůže?
1: Zrovna dneska jsem viděl OpenAI, což je firma, která provozuje ChatGPT, tak vydali přehled toho, jak nejčastěji to lidi používají. A mezi nejčastější využití bylo, že potřebovali s něčím poradit, jak něco udělat. Což kolikrát stačí vyfotit věc a říct, hele, co to je, jak to můžu vyměnit, namontovat a tak dále. Potom na vyhledávání specifických informací, což třeba je hodně zajímavý, že když hledáte v Google, tak musíte vlastně zredukovat celý ten dotaz na nějaký 2-3 klíčové slova. Zatímco tady to funguje úplně jinak. Tady můžete dát poměrně obsáhlý popis a vlastně to klíčové slovo vůbec nepoužít. Takže pokud třeba nějaký posluchač viděl v dětství film, který by strašně rád viděl znovu, ale nemůže si vzpomenout, jak se jmenoval a nikdy to neukázal najít, tak doporučuji to zkusit dát do ChatGPT a je velká šance, pokud to teda nebude nějaký raritní český film, jo, tak je velká šance, že to najde, protože on vlastně vyhledává informace jinak podle nějakých vzorů, podle nějaký podobnosti, kterou tam vidí. No a potom jsou další způsoby využití, jakože to člověk používá na psaní e-mailů, nebo textu na web, nebo textu na blog, nebo prostě vůbec jakékoliv komunikace. Používají to lidi i když řeší vlastně jídelníčky, zdraví, nějaký self-care, nebo i když řeší své vztahy, což může být trošku nebezpečné, protože přece jenom není to terapeut a ono to funguje tak, že to většinou říká to, co si myslí, že chcete slyšet. Vlastně to pořád říká to, co si myslí, že chcete slyšet, což terapeut nedělá. A tam to může být jako trošku zavádějící se řídit těmi radami.

0: Svět Rádio Praha, se mnou je David Grudl a teď trošku odvrácená strana, kterou často s odborníky na umělou inteligenci řeším, ale může nám umělá inteligence přerůst přes hlavu? A jak?
1: Hele, tak ono se to vlastně trošku děje. Jo. Jednak jsme se bavili o tom, že někteří lidi to berou skutečně jako parťáka životního rádce, řídí se těmi radami, to není dobrý. A jsou lidi, kteří můžou, je taková známá situace, když nějaká právní kancelář si nechala vypracovat obhajobu pomocí ChatGPT a on se odvolal na určitý judikáty, který si zcela vymyslel, ty čísla těch případů nikdy neexistovaly, ale jsou i případy, kdy už mě to řeklo v několika firmách, že vlastně přestávají mít zájem o práci juniorů, protože ChatGPT nebo nějaký jiný chatbot zastane vlastně juniorskou práci. A mají o to větší zájem o práci seniorů, protože potřebují někoho, kdo dokáže tu AI hlídat, aby opravdu dělala správnou práci, aby příliš neuletěla někam mimo, aby se držela v nastavených mezích, aby jí správně zadali ten požadavek. A dlouhodobě samozřejmě to úplně nedává smysl, jo? Protože to, že potřebujeme seniory a nepotřebujeme juniory, přičemž ti seniori z těch juniorů vznikají, tak samozřejmě říká, že něco se tady bude za pár let dít a nevím úplně co a možná to nebude úplně příjemné.
0: No a jakou předpokládáte budoucnost? Kudy se to bude vyvíjet?
1: Ale to je velice těžké, protože my jsme zažili nástup počítačů, nebo respektive lidi, kteří se narodili v 70. letech a dřív, tak přímo zažili ten nástup počítačů. Já jsem se narodil do světa, kde už počítače postupně přebírali všechny možné obory a vidíme to zpětně. Takže vidíme, že počítače opravdu se dostali všude. Ještě nedávno se řešilo téma, že noviny neví, jestli váhají mezi tiskem, mezi printem a webem. A vlastně oni sotva se teda rozhodli, že web je to řešení, tak je potřeba říct, že web je mrtvý. Web, tak jak ho známe, ten klikací web už opravdu dneska je mrtvý. Už tím, že jdete na Google a hledáte a tu odpověď vám tam většinou napíše právě AI, tak se ukázalo, že proklikovost na weby klesla 80%, což je obrovské číslo. Takže lidi přestávají klikat na weby, weby přestávají mít smysl. A my teďka jsme v situaci, kdy ta změna je před nama. Takže je to velmi těžké predikovat, jak k čemu dojde. Samozřejmě za pár let se na to podíváme zpětně a řekneme, jo, to bylo jasné, že se to muselo stát takhle. Ale dneska upřímně si netroufám odhadovat a je to fakt jako otázka za $1 000 000, jak se to bude vyvíjet dál.
0: Na druhou stranu, když používáním těch aplikací, které využívají umělou inteligenci, tak to směřování vlastně určujeme my, jakým způsobem s tím zacházíme, co tam zadáváme a tak dále, ano. Jaká data sbírá. To znamená, že my čistě hypoteticky můžeme už teď určovat, kudy se bude ta umělá inteligence ubírat a jestli nám bude sloužit, anebo naopak.
1: Je to tak, že samozřejmě on nám slouží, ale tím, že třeba mě dokáže vytvořit nějakou ilustraci nebo dokáže napsat nějaký text, tak já ten text, napsání textu a vytvoření ilustrace nebudu poptávat tak jako dřív u někoho, kdo to umí, protože si to udělám sám. Takže vlastně klesá cena tady téhleté práce. Je možné, že to bude tak, že věci, které budou tvořené přes AI, tak si nebudou považovat za tolik hodnotné, ale nevím. Já se spíš bojím, že to lidi nebudou schopni, nebo už dneska nejsou schopni úplně dobře odlišit. A takže jedna věc je poptávka po práci, která bude měnit náš svět. A druhá věc je, jak kdo tu AI využije. Protože vždycky se může stát, že někdo to využije způsobem, kdy bude schopen velmi rychle přečíst všechny příspěvky, které mám za poslední dva roky na sociálních sítích, zanalyzovat je pomocí AI, zjistit vlastně, kde bydlím, o co se zajímám, co dělám a tak dále a vytvořit nějaký podvod, kdy se budou chtít vytáhnout ze mě peníze, který bude ušitý přímo na míru, že odhadnou, na co asi naletím, jaké formulace, jakou cestou na mě zkusit. A když mi někdo zavolá, tak i ten telefonát může být vlastně strojový hlas, který taky už dneska nejde poznat. Takže to můžou lidi používat na velmi sofistikované podvody. Takže ono opravdu je to velmi silný nástroj a záleží, v čích rukou bude použitý.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Host Lenky Váhalové.
2: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
3: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, dnešní téma umělá inteligence. A teď mě zajímá to propojení umělé inteligence a dat. Protože spousta lidí má obavy, čím víc ty aplikace používáme, tím víc tam dáváme svých dat. Datum narození, rodná čísla a tak dále a tak dále. Kde se to združuje a je to zneužitelné? Tohle nám zkuste vysvětlit.
1: On je to tak, že vlastně každý ten nástroj tak vždycky deklaruje, jakým způsobem přistupuje k těm datům. A třeba u ChatGPT lze vypnout nastavení, je možno vypnout, že nechci, aby na těchto datech se to trénovalo. Což doporučuji úplně každému hned udělat. Jsou služby, které to třeba Claude, ten to měl vypnutý automaticky, teprve teď nedávno si řekl, že požádal uživatele, jestli to nechtí povolit, protože pro něho je výhodné se z toho učit. A pak jsou služby, u kterých je to jako principálně nebezpečné, protože třeba služba DeepSeek sídlí v Číně a cokoliv budu posílat do Číny, tak musím brát tak, že bude sledovat čínská vláda nebo může ty informace využívat. Takže jsou služby, u kterých je to na tom, myslím, věřím, pak jsou služby, kde tomu nelze principálně věřit a pak je třeba služba, která sídlí ve Francii a ta by vlastně měla dodržovat GDPR, takže tam by měl člověk mít jako největší míru důvěry, že pokud tvrdí, že to nebudou používat, takže by opravdu ty data měly hnedka mazat a nepoužívat. Ale obecně doporučuji vypnout všem, najít v nastavení, kde se vypne to, že nebude to trénováno a stejně tam neposílat žádný citlivý údaj.
0: No a to se chci zeptat. Předpokládám, že ideálně tam neposílat jména členů mé rodiny, kde bydlím a tak dále. Na druhou stranu může člověka napadnout otázka, že potřebuje najít nějakého opraváře nebo službu v místě svého bydliště. Jak tohle třeba obejít?
1: Ono je to naučené v podstatě na celém internetu, takže pokud ten opravář má internetové stránky, tak on už se dávno přečet a bude to vědět. Ale na druhou stranu to vůbec neznamená, že tahle služba mě poradí toho nejlepšího opraváře nebo nejlépe hodnoceného. Já bych tady v této oblasti možná použil ještě takové ty tradiční služby a tady si myslím, že přijde ten čas, kdy to bude velmi užitečné, ale ještě bych byl v tom opatrný.
0: Takže která data tam nedávat do těch aplikací umělé inteligence?
1: No, určitě by tam člověk neměl dávat data typu hesla, jo, nebo když budu chtít třeba zpracovat smlouvu, nějakým způsobem ji přečíst, zkrátit a tak dále. A je to smlouva nebo jsou materiály, které mám pod NDA a to NDA mi nedovoluje používat právě umělou AI, ne, tak v tom případě to tam určitě nedávat. V podstatě jde o to, že by se taky mohlo stát, že ty údaje, které tam dám, tak se potom někomu jinému vypíšou, že on, zeptám se ho, víš třeba o téhleté smlouvě a on se z toho učil a řekne, jo, vím, a vypíše ten text té smlouvy, což se může stát. Takže to, co nechci, aby se vypsalo někomu jinému, tak bych tam měl dávat.

0: finále. Se mnou stále David Grudl a teď ta vaše školitelská činnost, protože často školíte a přednášíte. Zajímá mě, s jakými lidmi se nejčastěji potkáváte, jestli jsou to studenti, pracující a tak dále, a jak se na umělou inteligenci tváří?
1: Fakt je ten, že když někdo přijde na nějaký kurz, tak většinou je to člověk, který opravdu má o to zájem. Jo? Takže já se nesetkávám s lidmi, kteří by to odmítali nebo kteří by to bagatelizovali a tak dále. Ale je, co mě hodně zaujalo, tak já jsem předtím školil programátory. Takže 99% osazenstva byli muži. Teďka je to půl na půl, jsou to muži, ženy a je to úplný věkový průřez, takže od lidí, kterým je něco přes 20, tak tam byla teď paní, které táhlo na 70 let a je to vlastně neuvěřitelný, že no, já jsem za to velice rád, jo, že vlastně všichni napříč oborama mají zájem o tuhle technologii, protože tam se začnou otevírat, rozevírat nůžky mezi lidmi, kteří to nechtějí používat, nebo řeknou si, teď na to nemám čas. A mezi lidmi, kteří to aktivně zkoušejí, snaží se, hledají nějaké využití a najednou oni, já tomu říkám, že získají super schopnost, protože je to tak, jo, každý dnes je schopen si naprogramovat jednoduchou věc, ačkoliv vůbec netuší, jak se taková věc dělá, tak to je schopen udělat. Každý je schopen si v reálném čase popovídat s Japoncem, protože mu stačí jeden mobil s aplikací ChatGPT a dá se to velmi jednoduše udělat. Takže naše schopnosti, nebo to, co jsme si celý život mysleli, že jsou limity našich schopností, tak se zbouralo, je to úplně jinak. A když najednou bude skupina lidí, kteří pochopí, že můžou dělat věci, které pro ně byly dřív nepředstavitelné, tak oproti těm lidem, kteří budou čekat nebo budou si říkat, to je bublina, on to praskne, tak mezi nimi bude vlastně velký rozdíl. A proto jsem rád a doporučuji všem, aby se o to nejvíc zajímali, aby se to minimálně nainstalovali na ten mobil a hráli si s tím a trošku se nutili k tomu to používat.
0: A jak se třeba tváříte na to, když si student vypracuje svůj domácí úkol přes tady tyhle aplikace?
1: No skvělý, ale musí počítat
0: musí s tím.
1: Musí to zkontrolovat. Jako z mýho pohledu jsou lidi, kteří jsou takzvaní grafomani a kteří pohladí klávesnici a na obrazovce se objeví tři krásně napsaný stylisticky uhlazený odstavce. Pro mě psaní bylo vždycky docela těžký, takže najednou se srovnává ty schopnosti tady v tomhletom psaní. Jde o to, že tím psaním chci přidat nějakou myšlenku, nějaký nápad a tak dále. A to, že to potom stylisticky jako uhladí ChatGPT, to je podle mě úplně super.
0: A na úplný závěr, rozeznáme vždycky fotky, videa, muziku, kterou vytvořila AI?
1: Jde o to, jestli je to potřeba rozeznat nějak strojově nebo pohledem. Když dělali anketu, kde umístili asi 50 obrázků, které byly napůl generované strojově a napůl opravdu vytvořené člověkem, tak se ukázalo, že lidi mají úspěšnost 50%. Mm-hmm. Tedy kdyby náhodně typovali, tak to bude úplně stejné. To znamená, nejsme to schopni rozeznat. U videí zatím jo, protože ty videa nejsou tak dobrá, ale to je jenom otázka času. A u textu každý dokáže rozpoznat okamžitě ten typický ChatGPT text a když to někde vidí, tak se mu to nechce číst, protože ví, že to je něco strojově generovaného. Ale když si s tím trošku pohraju, tak to může psát úplně klidně, jako třeba Bohumil Hrabal a dá se to rozeznat velice těžko. Člověk to rozeznat téměř neumí a jsou systémy, které to dokážou u těch obrázků nebo u těch videí, ale u toho textu poměrně dost těžko.
0: Já totiž narážím na další takovou praktickou věc, jak rozeznat fake news. Tahle oblast často využívá umělou inteligenci.
1: Ono totiž ohledně fake news nebo falšování fotografií, to není vůbec nic novýho. Jo, to už známe, ten obrázek s tím Stalinem, jak tam postupně mizeli lidi. Samozřejmě, když přišel Photoshop, tak každý, kdo si ukradl Photoshop, tak dokázal retušovat obrázky. Takže my to vlastně, my s tím umíme žít už docela dlouho, že víme, že strašně záleží, z kterého zdroje ta informace pochází, že když je to nějaká příliš senzacechtivá záležitost, tak by člověk měl velice zbystřit a ověřovat, odkud to přišlo a tak dále.
0: Jenom jsme teď mnohem víc zahlcení.
1: Jsme víc zahlcení, ale ty principy jsou vlastně pořád stejné.
0: No takže jak to poznat?
1: Takže poznat je to ověřit. Myslím si, že to je právě i velká výhoda, třeba když uvidím, že ten článek vyšel na stránkách Českého rozhlasu, tak mu budu věřit, když uvidím, že mi to někdo poslal mailem nebo někde na nějakém blogu, který neznám a je to nějaká hodně zajímavá informace a jinde to nevyšlo, tak je jasný, že to je vymyšlená věc.
0: A na úplný závěr, tip pro budoucí uživatele AI?
1: Já si myslím, že lidi by si měli uvědomit, že jsme teď součástí takového obrovského globálního experimentu. Takže já bych každému přál, aby experimentoval, aby se toho nebál, aby se s ním hrál a aby to zkoušel a dřív nebo později zjistí, na co to je pro něj užitečné a bude mít z toho velkou radost.
0: Se mnou byl David Grudl. Moc děkuju za rozhovor.
1: Díky.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu
3: najdete na Můj rozhlas.cz.
2: Host Lenky Váhalové.

0: To byl Hozier Too Sweet, je 6 hodin, ve studiu se mnou už je Žofie Nováčková, máme pro vás dnešní první zprávy a přejeme krásné ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.

0: Praze nejezdí tramvaje z Lazarské na újezd Výluka potrvá 3 týdny. Na hradě Trosky v Českém ráji se dnes setkají fanoušci počítačové hry Kingdom Come. V Praze na Štvanici začne tenisový turnaj WTA 250. A čekáme oblačno až polojasno, nejvyšší teploty dnes 25 až 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Tramvaje v Praze ode dneška nejezdí mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí po odklonových trasách, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
0: Obyvatelé Prahy 13 můžou od radnice zdarma získat kompostéry. Podmínkou je umístit nádobu na bioodpad na pozemek právě v této městské části. Zájemci tam musí mít i trvalé bydliště. Od začátku května už radnice rozdala přibližně 400 kompostérů. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové zbývá několik posledních kusů.
3: Městská část Praha 13 pokračuje v podpoře domácího kompostování. Další zájemci si mohou kompostéry zdarma vyzvednout na radnici. Nejvíce jich bylo vydáno ve Stodůlkách a Třebonicích.
0: Fanoušci počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 se dnes setkají na hradě Trosky v Českém ráji. Právě tam se její děj odehrává. Akce nazvaná Pod praporem Bergova začíná v 10 hodin dopoledne. Návštěvníky čeká středověká atmosféra, vystoupení herců, hudebníků a ukázky řemesel. Loni se díky hře návštěvnost Trosek zvýšila zhruba o třetinu. Dnes začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace a v pondělí pak odstartuje hlavní část, ve které se z domácích reprezentantek představí mimo jiné Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Centrální dvorec má kapacitu 6 000 míst. Ředitel turnaje Miroslav Malý ještě před začátkem akce mluvil o tom, jak náročná byla jeho rekonstrukce.
4: Ten dvorec byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat

0: opravdu lidem, co se na tom podíleli na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce. Největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího. Ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší teploty budou 25 až 27 stupňů a teď máme 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Ale ne, už je tam jako bouračka, hezké ráno, koukneme se teda na silnice, no je to ale na výrazně vedlejší silnici, no to je jedno, v Satalicích na kruhovém objezdu, havárka osobního auta, je tam převrácené vozidlo, konkrétně v ulici Trabantská, tak na tom kruháči, který vás dovede do ulice k nádraží a dalších, tak je převrácené auto, dávejte pozor.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Čtyři minuty po šesté startuje sobotní ranní vysílání Rádia Praha s datem 18. července. Drahomíra a Drahomír mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, holky a kluci. A co nás čeká? Dermot Kennedy, Funeral. Taky Benson Boone a jeho Mystical Magical a hezké ráno vám přeje Honza Chlaň.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a

0: Mystical Magical na Radiu Praha ve čtvrt na sedm v sobotu 18. července. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 20. července v 9 večer ve Vinylu. Budou to Rolling Stones a jejich nová deska Foreign Tongues nebo Madonna a Confessions 2, deska Confessions 2. Je to na vás, každopádně hlasuje se až do pondělního poledne, koukneme, jak to momentálně vypadá. 59 hlasů mají Stony a 20 Madonna, ale jak říkám, do pondělního poledne času dost. Dneska bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy přehánky, k večeru od západu ustávání srážek, maxima 25 až 27 stupňů Celsia, teď jsme na 17, foukat bude mírný západní vítr, který večer zeslábne. A podíváme se znovu na silnice, provoz a jeho hustota v tuhle chvíli pohodový, protože sobotní ráno, nicméně bouračka už jedna je, konkrétně v Satalicích na kruhovém objezdu v ulici Trabantská se převrátilo auto na střechu, dávejte pozor.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha, retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: To byly Purple Disco Machine a Retrosonics Ghost Town. Je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Žofí Nováčkovou.
1: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Krátkodobé omezení dnes může zdržet řidiče v Praze. Centrem města projede kolona italských skútrů Vespa. Takzvaná spanilá jízda začne ve 14 hodin v Troji a povede přes Libeň, Karlín i centrum metropole. Skútry projedou také přes Smíchov a Malou Stranu. Okružní trasu dokončí asi v 15 hodin a 30 minut. Spanilá jízda bude součástí 14. ročníku mezinárodní akce Prago Vespa. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu v 25 případech. Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách. A kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů. Dnes bude oblačno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 27 stupňů, zatím máme 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnicích relativní klídek, všetření akorát nehoda, v těch satelicích na kruhovém objezdu z Trabantské ulice tam vyjelo auto a převrátilo se na střechu, dávejte pozor.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: MGK a Kliše ve 6:45 na Rádiu Praha. Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub ve Stochově na Kladensku. Ten totiž postupně chřadne. Strom proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice, které vysadí na významných místech.
1: Osvěžující výlet, no.
2: Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohleto je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než 1000 lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně prokazuje, protože většinou to jádro už nežije. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
2: Tady tento váš osmiletý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uzoučky do 10 cm.
1: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace, ale ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho se začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláře.
3: Tady máme ten svatováclavský dub.
2: Bere Jiří IX. Ve skleníku dendrologické zahrady výzkumného ústavu pro krajinu květináč s jeho roubem.
3: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního, takhle dlouhý řez.
2: Dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
3: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny a z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
2: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok.
2: A co s ním budete dělat?
3: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m.
2: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy přehánky, k večeru od západu ustávání srážek. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, pořád jsme na 17 a foukat bude mírný západní vítr, který večer zeslábne. Jak to vypadá na silnicích? No, pořád stejně klidně, tak šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Jonas Brothers a Sucker na Rádiu Praha v 7 hodin. Před námi samozřejmě zprávy a s nimi ve studiu Žofie Nováčková. Vítám tě, hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno.

0: Pražském okruhu budou silničáři v noci bourat dva mosty a dálnici uzavřou. Červnová zemětřesení ve Venezuele mají už přes 5000 obětí. Fotbalisté Anglie a Francie budou hrát na mistrovství světa o bronz. A dnes bude oblačno, maximálně 25 až 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu v noci řidiči neprojedou po pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne dnes v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. dopoledne. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drukolové na místě vzniknou dva nové mosty.
2: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
0: Venezuelská vláda eviduje už 5069 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 tisíc dalších lidí utrpělo zranění a na 18 tisíc občanů je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadu dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka. Nový Knín slaví 840 let od první písně.

0: temné zmínky o městě. Program začne v 10 hodin a nabídne koncerty, slavnostní mši, ocenění osobností města i doprovodný program pro děti. Součástí oslav bude také kulturní vystoupení a připomínka historie města, říká nezávislý starosta Radek Hrubý.
1: Ten rok 1186 je významný tím, že došlo k takzvanému knínskému smíru, kde vlastně Čechy s Moravou se dohodli na spolupráci a na spojení a bylo to základ vlastně státu koruny české.
0: Fotbalisté Anglie a Francie se večer na mistrovství světa utkají o bronz. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou, přitom ještě v 85. minutě vedli o gól. Pokračuje německý trenér Anglie Thomas Tuchel.
2: Nikdo z nás ani z Francouzů nechtěl hrát zápas o bronz. Měli jsme o den méně na regeneraci než soupeř, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a profesionálně. Oklepali jsme se z toho.
3: To bounce back.
0: Zápas o třetí místo mezi Anglií a Francií začne ve 23 hodin. Finále Argentina-Španělsko se bude hrát zítra. Dnes bude oblačno až polojasno, k večeru může přijít déšť a naměříme do 27 stupňů, teď máme 20.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice, jak to vypadá v provozu, co se kolon týče, tak je pohoda, nikde žádné zásadní zdržení, buďte ale velmi opatrní a mějte šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do soboty 18. července. Máme 5,5 minuty po 7. Hezké ráno přeju za chvilku Taylor Swift, I knew it, I knew you. A bude taky Freya Ridings a Castle.

0: Lily Allen, Not Fair, ve čtvrt na 7 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Sobota 18. července, svátek mají Drahomíry a s vámi je Petr Jungmann, pěkný den. První elektrická tramvaj v Čechách se slavnostně rozjela před 135 lety v roce 1891 z Letné 800 metrů do Královské obory na zemskou výstavu. Přesně v 9 hodin ráno. Prvním řidičem byl Alois Fiala, průvodčím Josef Jedlička a otcem celého projektu byl samozřejmě František Křižík. Vakcína proti tuberkulóze byla poprvé dítěti podána přesně před 105 lety v roce 1921. V Paříži se o to postarali vědci, kteří vakcínu vyvinuli, Albert Calmette a Camille Guérin. Britská vláda definitivně uznala exilovou československou vládu v Londýně před 85 lety v roce 1941. Rumunská sportovní gymnastka Nadia Comaneciová získala na letních olympijských hrách v Montrealu přesně před 50 lety v roce 1976 jako první gymnastka v historii absolutní známku. Desítku. Tu dostala celkem 7krát a v Montrealu získala 5 medailí, z toho 3 zlaté. Na základě Brionské deklarace začalo před 35 lety v roce 1991 stahování jugoslávských jednotek ze Slovinska. To tak bylo ušetřeno válečných útrap, jaké v dalších 4 letech museli zažít další země bývalé Jugoslávie, jako Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina. Legendární zpěvák a kytarista, osobnost českého folku a country, člen skupin Brontosauři, Spirituál Quintet nebo Dua Nedvědi, František Nedvěd zemřel před 5 lety. Legendární kosmonaut Američan John Glenn se narodil před 105 lety v roce 1921. Do vesmíru letěl 2krát. V únoru 62 byl prvním Američanem na oběžné dráze a ve svých 77 se pak stal nejstarším člověkem ve vesmíru. Dožil se 95. Legendární hokejový bek Josef Horešovský by dneska oslavil kulatou 80. A já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude oblačná až polojasná, sem tam se objeví přehánky, k večeru od západu ustávání srážek. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, teď jsme na plus minus 20. Foukat bude mírný vítr ze západních směrů, který večer zeslábne. Na silnicích stále relativní klid, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: půl osmé a před námi zprávy Rádia Praha se Žofí Nováčkovou.
1: Praha rozšiřuje síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jich technici vybudují asi 1500. Vzniknout by měly zejména na sídlištích a v parkovacích domech. Hlavní město za ně zaplatí zhruba 600 milionů korun. Dělníci v Českém Brodě na Kolínsku začnou v létě vyměňovat okna a parapety na hlavní budově nemocnice. Současná dřevěná okna netěsní, nahradí je proto plastovými. Město by tak mělo v zimních měsících ušetřit na vytápění. Práce za necelé 3 miliony korun budou hotové do konce roku. Colors of Ostrava je dnes pro seniory nad 65 let zadarmo. Při vstupu stačí ukázat platný občanský průkaz. Na Colors už je to tradice. V loni tak hudební festival navštívili 2000 seniorů. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále premiérového ročníku turnaje v Aténách. Úřadující olympijskou šampionku ve dvouhře Číňanku Cheng přehrála 2x6-4. V semifinále se mohla Krejčíková utkat se Sárou Bejlek, ta ale prohrála s Tausonovou z Dánska 2-6 a 3-6. Na turnaji v Řecku končí taky Tereza Valentová, která podlehla Rusce Kornějevové 5-7 a 3-6. Dnes nás čeká oblačný den, bude až polojasno, k večeru může přijít déšť a naměříme do 27 stupňů. Teď máme v Praze 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách ještě dopravní informace, co se kolon týče, tak je to v pohodě, jak to vypadá s bouračkama, pořád v šetření je ta, která se stala v Satalicích na Trabantské, respektive na tom kruháku na Trabantské ulici, převrátilo se tam auto, dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Dizzy a live ve 7:45 na Rádiu Praha. V Praze se můžete přepravovat tramvají, vlakem, metrem, autobusem nebo přívozem. Ve městě jich funguje hned několik, stačí si vybrat. Na přívozu P1, který v Troji využívají nejvíc místní, natáčela Sabina Vosecká.
1: Máme své časy podle jízdního řádu, kdy musíme vyplouvat.
2: Říká místní převozník. Z jednoho břehu na druhý tady vozí cestující zhruba třetím rokem.
1: Samozřejmě, když je vyšší vytíženost a jsou lidi, tak jezdíme klidně non-stop.
2: Takže to funguje i tak, že můžu z druhé strany mávnout na vás? Případně
1: víceméně ano.
2: Vyrazíte nebo ne?
1: Všechno je vždycky o domluvě.
2: Koukám, jak se mnou mluvíte, natáčíme tu reportáž a zároveň tady obsluhujete loď, všechno najednou. Jaké to je vlastně být přívozníkem? Je to koníček, je to práce, je to zábava, je to rutina, co to je?
1: Všechno dohromady. Jsme jenom lidi, každý má někdy své nálady. Někdy je to rutina, často je to zábava.
2: Na břehu mají převozníci zázemí, v Maringotce odpočívají a taky přespávají. Zdejší přívoz využívají ale nejvíc místní lidé. Ondřej, my se spolu potkáváme tady u řeky Vltavy, máte sebou dva své pejsky a taky syna. Tak vy jste tedy místní nebo místní. Jste na výletě?
3: Místní.
2: To znamená Bohničák?
3: Ano.
2: Bohničák, výborně.
3: V tom nejdelším paneláku.
2: Máte nějakou oblíbenou trasu, kterou tady třeba v létě chodíte?
3: Vlastně od školy z Dolákovi dolů do lesa, vlastně přes Útulek a vlastně až jsem k vodě.
2: Řekneš nám něco, jak se ti dneska líbí na výletě s tátou?
4: Dobrý.
2: Je to dobrý? Není ti horko? Koukám, že máš klobouček, to je dobře. A řekni mi možná, jak se jmenují teda pejsci, který tu jsou s váma?
4: Malíšek a Jmínka.
2: Mezi nejvytíženější spoje ale patří ten přívoz, který je hned vedle. Vede z Podhoří do Podbaby. A to proto, že je v blízkosti zoologické zahrady. Na přívoz můžete vzít kolo, kočárek i svého pejska. Přívozníci jsou ale zvyklí na ledasco. Jednou tady převáželi porouchanou motorku a před lety dokonce i koně. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dneska bude v Praze oblačno až polojasno, sem tam přeháňka, k večeru od západu ustávání srážek, maxima mezi 25 a 27 stupni Celsia a foukat bude mírný západní vítr, který večer zeslábne. Na silnicích není až tak úplně klidný provoz, máme další nehodu, i když v úplně vedlejší ulici Kardašovské se srazily dvě osobní auta, nevím, co se tam stalo, prostě jsou v sobě. Každopádně dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez

0: Sany Tati Karam a tu is in my sobriety. Je 8 hodin, ve studiu se mnou Žovka Nováčková a máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno.

0: Začínající ředitelé škol se budou připravovat na svou roli déle. Děti v pražském Radotíně můžou využívat 3 nově opravená hřiště. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa a čeká nás oblačný den a večer může pršet.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Více se zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací.
2: Když jsem vyhrál konkurs na ředitele školy, tak si mě vedoucí odboru školství zavolal a říkal, jste tady 2 noví, budete jezdit na 2leté školení, budete každý měsíc.
3: Vzpomíná ředitel jedné ze základních škol v Chomutově Miloslav Honc, jak to chodilo před 10 let, když sám nastupoval do vedení školy. Dnes je podle něj na ředitele škol mnohem více nároků.
2: Dneska je tlak na ředitele ze všech stran mnohem větší, dochází k obrovskému množství změn. Člověk se musí mít neustále na pozoru.
3: Když se dnes chcete stát ředitelem, nestačí jen zkušenosti z učitelské praxe. Musíte projít povinným kvalifikačním studiem. A právě jeho podoba se teď mění. Místo dosavadní 100 hodin budou muset budoucí ředitelé absolvovat 250 hodin přípravy. Hlavní novinkou je důraz na praktickou přípravu, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Studium je nově rozděleno do 2 navazujících částí a větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky. Součástí studia jsou také interaktivní formy výuky, sdílení zkušeností a řešení konkrétních situací z praxe.
3: Úvodní částí kurzu musí ředitel projít ještě před nástupem do funkce, 2. do 3 let ve vedení školy. V následném studiu se budou začínající ředitelé učit hlavně řešit situace, které každodenní řízení školy přináší, popisuje Zbyněk Wasserbauer, ředitel základní školy v Polné.
5: Je tam jako velký důraz na tu pedagogickou stránku věci, aby ten ředitel byl opravdový lídr, aby věděl, co po těch lidech chce, aby je dokázal vést. Jsem moc rád, že tam zapracovali i témata z financování školy.
3: Podle Zbyňka Wasserbauera ale bude klíčové, kdo je povede. Kvalita školitelů, kterým uděluje akreditaci ministerstvo školství, totiž může výrazně ovlivnit, co si ředitelé z přípravy odnesou.
5: Mám jenom 4 roky praxe a to je všechno. Takže samozřejmě bude záležet na tom, kdo to bude učit. Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času těch víc hodin.
3: Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionů i typu školy. Předloni se ve skoro polovině případů přihlásil jen jeden zájemce. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Dělníci dokončili opravu 3 dětských hřišť na náměstí Osvoboditelů v pražském Radotíně. Vyměnili na nich většinu herních prvků a přidali několik nových. Upravili také dopadové plochy u houpaček, které mají být pro děti bezpečnější než dřív. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS rekonstrukce dohromady stála 2,5 milionu korun.
6: Součástí rekonstrukce byla instalace zcela nových, moderních a certifikovaných herních prvků, splňujících současné bezpečnostní normy pro dětská hřiště. Na podzim bude projekt ještě doplněn o novou výsadbu zeleně a několik nových stromů.
0: Zájemci budou moci znovu získat auta odtažená z ulic Kladna. Vedení města je v srpnu popáté veřejně vydraží. V nabídce je 13 osobních automobilů, které si majitelé v čase nevyzvedli. Kupující je dostanou bez klíčů a dokladů. Použít je tak mohou například na náhradní díly. Podrobnosti o aukci jsou na webu města. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a 5násobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede o olympijské medaile.
7: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.

0: Bude oblačno až polojasno, maxima 25 až 27 stupňů, zatím máme 21,5.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jdeme na silnice, co se na nich děje, tak co se týče kolon, je to v klídku relativně pořád, takže šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: 4:15 po 8. posloucháte Radio Praha v sobotu 18. července a hezké ráno přeje Honza Klein. Za chvilku do víkend a Take My Breath. Budou taky Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. No a já vám přeju hezké ráno. She

0: byla Avril Lavigne, Here's to Never Growing Up. Je 8:45, posloucháte Radio Praha.
1: Praha je nej. Mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel, stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu art deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej.
0: Bude oblačno až polojasno, sem tam nějaká přehánka k večeru, od západu ustávání srážek, maxima 25 až 27 stupňů Celsia a mírný západní vítr večer zeslábne. Na silnicích, co se kolon týče, relativní klid a bohužel máme další nehodu, konkrétně v Michelské ulici, je to před křižovatkou s ulicí podle Kačerova. U těch semaforů dvě osobní auta, dávejte pozor.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
1: Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Lucia je Gabriela v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi ve studiu Žofie Nováčková.
1: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné volat na tísňovou linku. V aplikaci je nově také přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. A k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Praha 1 opraví bezmála 90 celokovových laviček v parku Lanová za víc než 600 tisíc korun. Práce budou zahrnovat odstranění koroze, nový nátěr i opravu poškozených částí, aby se prodloužila jejich životnost. Práce začnou v srpnu a hotové mají být nejpozději do konce září. Technici budou opravovat lavičky po etapách, aby návštěvníkům zůstala většina k dispozici. Krátkodobé omezení dnes může zdržet řidiče v Praze. Centrem města projede kolona italských skútrů Vespa. Takzvaná spanilá jízda začne ve 14 hodin v Troji a povede přes Libeň, Karlín i centrum metropole. Skútry projedou také přes Smíchov a Malou Stranu. Okružní trasu dokončí asi v 15 hodin a 30 minut. Spanilá jízda bude součástí 14. ročníku mezinárodní akce Prago Vespa. A ještě informace ze světa sportu. Tenisté Adam Pavlásek a Patrik Rikl získali svůj první titul. Vyhráli double na turnaji v chorvatském Umagu. Nasazené jedničky ve finále porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety. Dnes bude oblačno až polojasno, maxima 25 až 27 stupňů. Zatím je 21,5.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se znova na silnice. Pozor na tu nehodu v Michelské na křížení s ulicí podle Kačerova. Tam se srazila dvě osobní auta přímo v křižovatce. Je to vlastně ve směru k Vyskočilově ulici. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a Brna přivezou ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero, Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.sharivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
2: Host Lenky Vahalové. Počítačový programátor a expert na AI David Grudl. Jak nám umělá inteligence může pomáhat v běžném životě? Jak se mění ChatGPT v průběhu času? A máme šanci rozeznat texty, hudbu nebo obrázky vytvořené umělou inteligencí? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na

půl deváté v ranní Praze Ella Henderson a Ghost. A budou taky Camila Cabello a Young Thug.

0: Miraj a jejich novinka Malinový sirup. Je 8:45 a přichází Jirka Štefo.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi hady, tak byste v sobotu neměli chybět v Pražské zoo. Speciální program pro celou rodinu nabídne hlubší pohled do světa těchto plazů. Na komentovaná krmení se můžete těšit u anakond, psohlavců, vodnářek nebo křestýšů. Dozvíte se, na jaké hady můžete narazit v české přírodě, ale i v džungli, a naučíte se hady od sebe rozeznávat. A Praha se proměnila v otevřené jeviště, a to díky 18. ročníku festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Hlavní scény jsou na výstavišti v Holešovicích a taky na Mariánském náměstí. Těšit se můžete na nové objevy i oblíbené stálice z domova a ze světa. Třeba v sobotu bude na výstavišti speciální hravý a divadelní rodinný den. Festival pouličního divadla pak můžete zažít do nedělního večera. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefel, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: A v Praze dnes bude oblačno až polojasno, sem tam nějaká přehánka, k večeru by měly od západu srážky ustávat, maxima 25 až 27 stupňů Celsia, teď máme kolem 20, a foukat bude mírný západní vítr, který večer zeslábne. No a jak to vypadá na silnicích, koukneme nejprve na kolony, tam je to docela v klidu, v šetření je ale nehoda v Michalské ulici směrem k Vyskočilově, na křižovatce s ulicí podle Kačerova se srazila dvě auta, dávejte pozor.
2: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: let me go.
1: To byly Miley Cyrus a Dua Lipa Prisoner. Je 9 hodin, ve studiu se mnou Žofka Nováčková a máme pro vás zprávy. Hezké ráno.
2: Ahoj, hezké ráno.

0: Na hlavních jižních trzích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost, vyplývá z dat portálu dopravy. Praha 14 zahájí o prázdninách opravy bytů v havarijním stavu. V Praze začíná ženský tenisový turnaj Prague Open a bude oblačno, teploty do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci se tam stane o pětinu nehod víc než jindy, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli myslet třeba na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
2: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách. Je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
0: Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost a do případné kolony dojíždět plynule. Praha 14 chystá v příštích dvou letech opravu asi 40 bytů v havarijním stavu. Dělníci opraví původní bytová jádra z Umakartu, jinde také balkony a vymění výtahy. Pražský magistrát přispěje radnici na opravy 45 milionů korun. Dalších 3 až 5 milionů investuje městská část každoročně z vlastních peněz. Podle mluvčí Prahy 14 Veroniky Berné radnice spravuje celkem asi 400 bytů, které vyžadují rekonstrukci.
3: První etapa prací proběhne nyní o prázdninách. Druhá příští rok. Rekonstrukce jader v obsazených bytech je s nájemníky pochopitelně včas komunikována. Snažíme se tyto práce směřovat právě na letní období, kdy jsou lidé více na dovolených. Většina bytů, které v následujících dvou letech projde rekonstrukcí, je v havarijním stavu.
0: Středověká řemesla, oděvy i dobovou kuchyni dnes představuje 15. ročník festivalu Oživlý středověk u zříceniny hradu Zlenice na Benešovsku. Součástí akce je také výstava, která připomíná 30 let péče o památku. Dnes začne v Praze tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech odstartuje v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bousková. Ta měla jako první možnost zatrénovat si na zrekonstruovaném centrálním kurtu, který má kapacitu 6000 míst a už se nemůže dočkat prvního ostrého utkání.
4: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten centrokurt zaplní co nejvíc. Vlastně naposled jsem tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurt takhle zrenovovaný a novej. Moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
0: Přes den bude oblačno až polojasno, maxima 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Dopravní informace. Stále trvá vyšetřování nehody v Michelské ulici. Je to ve směru k Vyskočilově na křížení s ulicí Podle Kačerova. Se srazila dvě osobní auta. Dávejte pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do soboty 18. července.

0: Somber, my body isn't ready. Ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Berný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Sobota 18. července. Svátek mají Drahomíry a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První elektrická tramvaj v Čechách se slavnostně rozjela před 135 lety v roce 1891 z Letné 800 metrů do Královské obory na zemskou výstavu. Přesně v 9 hodin ráno. Prvním řidičem byl Alois Fiala, průvodčím Josef Jedlička a otcem celého projektu byl samozřejmě František Křižík. Vakcína proti tuberkulóze byla poprvé dítěti podána přesně před 105 lety v roce 1921. V Paříži se o to postarali vědci, kteří vakcínu vyvinuli, Albert Calmette a Camille Guérin. Britská vláda definitivně uznala exilovou československou vládu v Londýně před 85 lety v roce 1941. Rumunská sportovní gymnastka Nadia Comaneciová získala na letních olympijských hrách v Montrealu přesně před 50 lety v roce 1976 jako první gymnastka v historii absolutní známku. Desítku. Tu dostala celkem 7krát a v Montrealu získala 5 medailí, z toho 3 zlaté. Na základě Brionské deklarace začalo před 35 lety v roce 1991 stahování jugoslávských jednotek ze Slovinska. To tak bylo ušetřeno válečných útrap, jaké v dalších 4 letech museli zažít další země bývalé Jugoslávie, jako Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina. Legendární zpěvák a kytarista, osobnost českého folku a country, člen skupin Pronto, Sauři, Spirituál Quintet nebo Dua Nedvědi, František Nedvěd zemřel před 5 lety. Legendární kosmonaut Američan John Glenn se narodil před 105 lety v roce 1921. Do vesmíru letěl 2krát. V únoru 62 byl prvním Američanem na oběžné dráze a ve svých 77 se pak stal nejstarším člověkem ve vesmíru. Dožil se 95. Legendární hokejový bek Josef Horešovský by dneska oslavil kulatou 80. A já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude oplačná až polojasná, jsem tam s přeháňkou, večer by se to od západu mělo uklidňovat, maxima 25 až 27 stupňů Celsia, teď jsme pořád kolem 20 a foukat bude mírný západní vítr, který večer zeslábne. Kolony, nikde nic extra a stále v šetření ta nehoda v Michelské směrem k Vyskočilově ulici na křižovatce s ulicí podle Kačerova. Jsou tam v sobě 2 auta, dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Calvin Harris, Jesse Reyes a Ocean v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Žofie Nováčková.
1: Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu dnes v noci řidiči neprojedou po pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny dopoledne. Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křižíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Začal tak 14 let dlouhý přechod z koně spřežných tramvají na ty elektrické. Křižíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900 a o dva roky později byly odstraněny i koleje a troleje. Kuvajt po iránských útocích dočasně pozastavil provoz na svém mezinárodním letišti. Kuvajtské aerolinky přeplánovaly většinu letů. Stalo se to poté, co Irán v reakci na noční údery Spojených států znovu útočil na americké spojence v regionu. Kromě Kuvajtu i na Jordánsko, Bahrajn a Katar. Americká armáda proti Iránu udeřila 7. noc v řadě. Teherán hlásí nejméně 3 mrtvé. A kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v italském Rieti v osobním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů. Přes den zůstane oblačno až polojasno a maxima vystoupí na 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak, koukám na kolony, teda respektive nekoukám, protože žádné nejsou, každopádně stále v šetření, podle všeho je ta nehoda v Michelské ve směru k Vyskočilově ulici na křížení s ulicí podle Kačerova se srazila dvě osobní auta, buďte tam opatrní.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: S vtipem sobě vlastním vysvětluje na sociálních sítích i ve své knize rodičům, jak mají správně léčit neduhy svých dětí, co ho nejvíc rozčiluje, co ho přilákalo právě k pediatrii a co mu před časem pomohlo zvládnout vyhoření. I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit dětskař, tedy Cyril Matějka.
5: V neděli po 12. hodině na

0: James Bay a Best Fake Smile ve 9:45 na Rádiu Praha. V Čerčanech dnes proběhne 20. ročník charitativní akce Pilníkovo pozdní odpoledne. Freestyle motokrosař Petr Pilát nabídne motocyklové triky, trampolíny a soutěže pro děti. Začíná se v 1 odpoledne.
1: Komu freestyle motokros nic neříká, tak bychom měli přiblížit asi tady ten váš areál. My tady vidíme různé nájezdové rampy, zatím nafouknutou obrovskou takovou doskokovou duchnu bych řekla.
2: Skákací hrad.
3: Ten dopad je vysoký 5 metrů. A je to samozřejmě potřeba, protože v tom mým nejvyšším místě, když skočím ten skok, tak jsem minimálně 12 metrů vysoko. Takže ten doskok, kdyby byl třeba 2 metry nebo 3 metry vysoký, tak potom to bude mnohem větší rána.
1: Petr Pilát tady už sedí ve své dodávce, takže chrániče na kolena, teďkom pevné boty.
3: Tak, tak. A potom pochopitelně helma, to bez toho bych v žádném případě na motorku nesat.
1: Tak, Petr Pilát mladší zahřívá motorku a sám sebe a slíbil tedy, že něco ukáže a já se jdu na ty jeho skoky dívat s jeho tatínkem, tady Petrem Pilátem starším.
4: Tohle je takzvaný
5: backflip.
1: Což bylo prostě salto. Spocený, ale s úsměvem se Petr Pilát sundává přilbu a půjde chystat areál na 20. ročník Pilníkova pozdního odpoledne. Na co se mohou lidé těšit?
3: 20. ročník, myslím si, že bude stát za to. Opět letos přiletí můj kamarád Martin Šonka s jeho letadlem, který tady zalítá nad hlavama diváků a vždycky tady si Martin dá záležet, opravdu lítá nízko, takže to mě vždycky potěší. Další velký, si myslím, halo je koncert Divoký byl. Budou tady pochopitelně motorky, kluci na kolech, BMXových budou skákat a i takový další velký lákadlo jsou soutěže pro děti, protože samozřejmě pořád chci co nejvíc motivovat děti ke sportům, ať není nejoblíbenější telefon, takže myslím si, že tady uvidějí spoustu sportů, můžou si hledat co vyzkoušet a když se zúčastní jakýkoliv soutěží, tak dostanou docela hezký, zajímavý ceny, takže to je takový docela snad lákadlo, myslím si, že bude na co koukat.
1: Akce začne ve 13 hodin a areál se otevře návštěvníkům už o hodinu dříve. Z Čerčan, Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Dneska bude v Praze oblačno až polojasno, sem tam přehánka, k večeru by od západu měly srážky ustat. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, teď jsme na 21 a foukat bude mírný západní vítr, který večer zeslábne. Jak to vypadá na silnicích? V podstatě pořád stejně, tedy relativně klidně. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Akcí ředitele škol čeká delší příprava. Praha 13 pokračuje v podpoře domácího kompostování a fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Odpoledne zůstane oblačno až polojasno a naměříme do 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. Víc se zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionu i typu školy. Předloni se skoro v polovině řízení přihlásil jen jeden zájemce. Obyvatelé Prahy 13 můžou od radnice zdarma získat kompostéry. Podmínkou je umístit nádobu na bioodpad na pozemek právě v této městské části. Zájemci tam musí mít i trvalé bydliště. Od začátku května už radnice rozdala přibližně 400 kompostérů. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové zbývá několik posledních kusů.
2: Městská část Praha 13 pokračuje v podpoře domácího kompostování. Další zájemci si mohou kompostéry zdarma vyzvednout na radnici. Nejvíce jich bylo vydáno ve Stodulkách a Třebonicích.
0: Festival Colors of Ostrava je dnes pro seniory nad 65 let zadarmo. Při vstupu stačí ukázat platný občanský průkaz. Na Colors už je to tradice. V loni tak hudební festival podle ředitele Filipa Košťálka navštívili 2000 seniorů.
3: My máme radost, že se tady setkávají vlastně všechny generace a víme, že pro seniory to nemusí být úplně přístupná akce a že jim mnohdy stačí jenom jeden den a zároveň ten den může být třeba už docela drahý, tak jsme se rozhodli už dlouhá léta zvát seniory nad 65 let zadarmo.
0: Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Francouzi budou usilovat o třetí medaili na světovém šampionátu v řadě. Angličané budou bojovat o teprve druhou v historii. Trenér Didier Deschamps po duelu o bronz skončí po 14 letech na lavičce francouzské reprezentace a své působení u národního týmu chce uzavřít vítězně.
4: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je třetí místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše proto, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
0: Zápas o třetí místo mezi Francouzi a Angličany má výkop ve 23 hodin českého času. O titul si zítra zahrají Španělé s Argentinci. I odpoledne bude oblačno až polojasno, naměříme až 27 stupňů a zatím máme 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na silnicích relativně stále víkendový provoz, každopádně máme novou nehodu v Lovosické ulici za křižovatkou s Měšickou. Se srazila dvě osobní auta, dávejte tam pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Minut po desáté posloucháte Rádio Praha v sobotu 18. července a hezké dopoledne přeje Honza Klaň. Co nás čeká v téhle hodině? Bude BBXA Faithless New Religion. Martin Garrix, Carolina Liar a Smile.

0: To byl Jesse Stewart a Scars. Je 10:45. Bohužel máme další bouračku, konkrétně v Tyrkově ulici na Chodovci. Je to těsně před křižovatkou ze sjezdu z magistrály od Spořilova. Buďte velmi opatrní a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
2: Praha. Horké novinky legend, hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme?

0: Je 10:30, posloucháte Rádio Praha v sobotu 18. července a teď se vydáme ochutnat francouzské speciality. Milovníci Francie mohou totiž tento týden vyrazit na Campu, kde se konají francouzské trhy. Na místě se byla podívat i naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Určitě tady najdeme více než 20 stánků, jako s různými producenty. Je tady pirenejská šunka, máme tady ústřice, máme tady naturální vína, pednat vína, šneky. Takže je tady toho opravdu hodně k ochutnání.
2: Představila mi trhy na Campě specialistka komunikace Klára Honiš. Zajímalo mě také, zda své produkty u stánku nabízí pouze Francouzi.
1: Jsou tady i Češi, je to různé. Jsou to většinou lidi, kteří mají nějakou jako spojitost s Francií. Takže ať už milují Francii, nebo mají partnera z Francie, nebo jsou to Francouzi samotní. Takže to takový mix.
3: Jaká je komunikace s Francouzi třeba?
1: Musím říct, že je osobitá, ale zároveň příjemná. Oni jsou velmi srdeční, velmi přátelští a milují dobré jídlo a pití.
3: Co byste řekla, že tady lidé tak nejčastěji jako vyhledávají?
1: Jsou to určitě vína, ale zároveň jsou to i ty speciality, a to asi šneci, bych řekla, a ústřice. Protože tady máme teďka mistra v otevírání ústřic světového a myslím si, že právě ústřice povedou i tenhle ročník, že to byla taková specialita.
2: Jedná se už o 19. ročník francouzských trhů a nejsou jen o gastronomii, ale také i o doprovodném hudebním programu, který zmínil organizátor Thomas Bouton.
4: Občas přijde lidi z Francie, máme skupina, která přijde z Francie jen pro ten festival. Chceme mít jako nejen francouzský hudba, ale taky jazz, bude tam trošičku kubanské hudba. Bude sbor, taky doporučuju neděli v 2, to bude magnifik, to bude super. Jako to je rendezvous pro nás. Oni lidé mají rád, že říkají, že do Francie MAD.
2: Na akci můžete ochutnat chobotnice, krevety, šneky, francouzská vína, sýry, ale i slavné francouzské makronky a koláče. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Sem tam už kolonu potkáte, ale jsou to spíš takové malé špuntíky, například ve sjezdu z Nuselského mostu, potom dál do Legerovy ulice, okolo hlavního nádraží, samozřejmě se stojí taky trošku, ale jinak nic extra zásadního. Dávejte na sebe pozor, mějte šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
8: Host Lenky Vahalové. Počítačový programátor a expert na AI David Grudl. Jak nám umělá inteligence může pomáhat v běžném životě? Jak se mění ChatGPT v průběhu času? A máme šanci rozeznat texty, hudbu nebo obrázky vytvořené umělou inteligencí? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: to byla Charlotte God, I Could Be Mine, je 10:45, kouknem na silnice. Kolony prakticky pořád stejné, tedy takové malé víkendové a problémy na silnicích. No máme pořád tu bouračku v šetření na Lovosické ulici, kousek za křížením s Měšickou se srazila dvě osobní auta, buďte opatrní.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

hitů na 107,1 FM. Rádio Praha. Normál říkáme.

0: on, Only Wanna Be With You v 11 hodin na Rádiu Praha. Dáme si další zprávy, ve studiu s nimi už je Žofie Nováčková. Přejeme krásné dopoledne.
1: Ahoj, krásné dopoledne.

letní nehodovost na hlavních jižních tazích roste. Technici v Praze 1 opraví poškozené lavičky v parku Lanova. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. A i odpoledne zůstane oblačno s teplotami do 27 stupňů.

0: hodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
1: Praha 1 opraví bezmála 90 celokovových laviček v parku Lanová za více než 600 tisíc korun. Práce budou zahrnovat odstranění koroze, nový nátěr i opravu poškozených částí, aby se prodloužila jejich životnost. Práce začnou v srpnu a hotové mají být nejpozději do konce září. Technici budou opravovat lavičky po etapách, aby návštěvníkům zůstala většina k dispozici. Donald Trump hrozí Kanadě zavedením nových cel kvůli toxickému kouři z tamních požárů. Těch hoří stovky především v provincii Ontario. Zabíjejí a ničí majetek, ale dým zmořuje vzduch i daleko na jihu. Nebezpečné ovzduší zažívají desítky milionů Američanů a hrozí i problémy při finále mistrovství světa ve fotbale.
2: V New Yorku i za řekou Hudson v New Jersey, kde mají fotbalisté Argentiny a Španělska zítra hrát o titul mistrů světa, se situace během pátku zlepšila. Znečištění už je mírnější, ale stále hraniční s nezdravými podmínkami a s nejasnou předpovědí, i když pořadatelé věří, že pomůže i očekávaný déšť. Americký prezident Trump hrozí Kanadě kvůli splodinám z požáru novými cly a jeho spojenec v Senátu, republikán Bernie Moreno, připravuje sankční zákon. Kanadský premiér Mark Carney Američany upozornil, že to oni ustupují od ochrany klimatu, která má být podle něj společnou snahou právě i jako prevence častějších a ničivějších požárů. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za dva roky pojede o olympijské medaile.
3: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
1: I odpoledne bude oblačno až polojasno, naměříme až 27 stupňů, zatím je 22.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A koukneme se na silnice, jak to na nich vypadá. Momentálně máme nové nehody, konkrétně Věčné ulici mezi křižovatkami Karlovo náměstí a Salmovská. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, střed osobáku s chodcem, takže tam buďte velmi opatrní. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
5: Hodinu před polednem na Rádiu Praha třeba Dermot Kennedy a Funeral. Sam Smith, I am not the only one. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A taky Glass Animals a Heat Waves.

0: Glass Animals a Heatwaves ve čtvrt na 12 na Radiu Praha. Pozor dávejte, věčné mezi Karlovým náměstím a Salmovskou ulicí srazilo osobní auto chodce, vyšetřování probíhá, jsou tam záchranáři i policisté a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, buďte opatrní.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, je 11:30. Severní Makedonie nemá přístup k moři, částečně ho ale nahrazuje Ohridské jezero na hranici s Albánií. Na jeho břehu leží historické město Ohrid, zapsané na seznamu UNESCO.
1: Ohridské jezero vzniklo před 2 až 3 miliony let a patří k nejstarším jezerům Evropy. Díky tomu v jeho vodách i okolí najdete desítky rostlin a živočichů, které se nevyskytují nikde jinde ve světě. Jezero s průzračnou vodou dosahuje hloubky místy až 289 metrů a rozlohy 358 kilometrů čtverečních. Nad jezerem se rozkládá Ohrid, město zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Ve starověku se jmenovalo Lychnidos, tedy město světla. V raném středověku sem přišli žáci slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Nejvýznamnější z nich, Kliment Ohridský, zde založil školu, která bývá označována za jednu z prvních slovanských vzdělávacích institucí. Nad městem stojí pevnost cara Samuela, která sama o sobě nabízí úchvatné výhledy. Z pevnosti pak vede cesta ke kostelu svatého Jana Kanea, postaveného na skále vysoko nad vodní hladinou. A to je ten nejikoničtější pohled na Ohridské jezero, který nechybí v žádném průvodci. Hned pod skálou najdete restaurace, kde připravují rybí speciality na grilu. Doporučuji belvicu, endemický lososovitý exemplář přímo z jezera. Nikde jinde tuto konkrétní rybu nenajdete. Já si ji dal s lehkým bramborovým salátem a sklenkou vynikajícího makedonského chardonnay. Tady byla útrata vyšší než obvykle, zhruba 500 korun, ale za takový gastronomický zážitek to stálo. Po dobrém obědě či večeři se můžete vydat do strmých ulic na průzkum dalších unikátních kostelů. V Ohridu jich mají asi 360, převážně pravoslavných. Zvláštní postavení má klášter zasvěcený svatému Neumovi Ohridskému, pokračovateli Cyrila a Metoděje. Leží na břehu jezera asi 50 kilometrů od města Ohrid a je hojně navštěvovaným poutním místem. Můžete tam zajet výletní lodí. Za necelých 500 korun pořídíte zpáteční jízdenku i s výkladem a zastávkou v zátoce kostí, zrekonstruované pravěké osadě z doby bronzové. Celkově na mě Ohrid zapůsobil jako půvabné město s dlážděnými uličkami, kavárnami, restauracemi a galeriemi nebo vinárnami, kde můžete zpomalit a vychutnávat si okolí a mumraj, třeba na pěší zóně u přístavu, a v prázdninovém módu rekapitulovat svoji cestu po zemi unikátních zážitků Severní Makedonii. S přáním skvělých cestovatelských dobrodružství vás od mikrofonu zdraví Václav Miller. Český rozhlas.
2: Rádio Praha.
0: Pozorní buďte teď hlavně Věčné ulici mezi Karlovým náměstím a Salmovskou ulicí srazil osobní vůz chodce, probíhá tam šetření, jsou tam záchranáři, policisté a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Tak pozor na to a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Tipem sobě vlastním vysvětluje na sociálních sítích i ve své knize rodičům, jak mají správně léčit neduhy svých dětí, co ho nejvíc rozčiluje, co ho přilákalo právě k pediatrii a co mu před časem pomohlo zvládnout vyhoření. I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit děckař, tedy Cyril Matějka.
4: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Sam Smith, I'm not the only one. Je 11:45. A stále v šetření je nehoda věčné mezi Karlovým náměstím a Salmovskou. Srazil osobák chodce, dávejte tam pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Charivari i letos do Prahy a Brna přivezou ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero, Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.charivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: forget you. Fastboy a Topic, forget you. Je 12 hodin, pravé poledne, dobrou chuť k obědu, my vám k tomu přinášíme zprávy, které připravila Žofie Nováčková. Uvařila jsi to dobře?
1: Určitě, ahoj, pěkné poledne.

0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Děti v pražském Radotíně můžou využívat 3 nově opravená hřiště. V Praze začal turnaj okruhu WTA Prague Open a zůstává oblačno, večer může pršet.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun nad 80 let a ne od 85 jako teď.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním

0: Několik nových. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS rekonstrukce dohromady stála 2,5 milionu korun.
1: Součástí rekonstrukce byla instalace zcela nových, moderních a certifikovaných herních prvků, splňujících současné bezpečnostní normy pro dětská hřiště. Na podzim bude projekt ještě doplněn o novou výsadbu zeleně a několik nových stromů.
0: Řidiči v Praze musí odpoledne počítat s krátkým omezením. Centrem města projede kolona italských skútrů Vespa. Takzvaná spanilá jízda začne ve 14 hodin v Troji a povede přes Libeň, Karlín i centrum metropole. Skútry projedou také přes Smíchov a Malou Stranu. Okružní trasu dokončí asi v 15:30. Spanilá jízda bude součástí 14. ročníku mezinárodní akce Prago Vespa. V Praze začal tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech odstartuje v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bousková. Ta měla jako první možnost zatrénovat si na zrekonstruovaném centrálním kurtu.
2: Vydrž, já to napravím. Ty si ten zvuk totiž dala do počasí, což je trošku chyba.
0: Tak to je moje chyba, já se omlouvám.
2: Ne, to je v pohodě.
0: Ale chceme si poslechnout Marii Bouskou.
2: Chceme.
3: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším. Ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten centr kurt zaplní co nejvíc. Vlastně naposled se tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurt takhle zrenovovaný a novej. Moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
0: Po Marii teda ještě to počasí, odpoledne bude oblačno až polojasno a k večeru se mohou objevit přeháňky a naměříme až 27 stupňů.
2: Promiň, já jsem to přehlíd.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Stále v šetření je ta bouračka věčné mezi Karlovým náměstím a Salmovskou. Srazil osobní vůz chodce, je tam neprůjezdný pravý pruh, jsou tam samozřejmě složky integrovaného záchranného systému, konkrétně záchranáři a policisté, dávejte tam pozor. Další nehoda dvou osobáků se stala na Kunratické spojce, je to kousek od toho kruháku na křížení Vídeňské a Kunratické spojky, i tam buďte opatrní.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádio Praha. Host Lenky Váhalové.
6: Posloucháte Rádio Praha a je tu další host. Tentokrát

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dnešním hostem, což je David Grudl. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžu říct milovník umělé inteligence?
1: Určitě, to jsem.
0: Protože naše dnešní téma umělá inteligence, ale mimo jiné jste taky programátor a zkrátka všechno, co se týká tohohle světa, tak o tom i školíte, přednášíte a tak dále. Doufám, že se ke všemu dostaneme. Byl tady poměrně nedávno Tomáš Mikolov a s ním jsme probírali umělou inteligenci na takové filozofické úrovni a dneska bych chtěla jít trošku do té praxe. To znamená, jak my obyčejní můžeme využít umělou inteligenci v praxi, jak nám může pomoct. Ale úplně na úvod, proč jste se zamiloval do tohohle oboru, nebo čím vás fascinuje?
1: Já se o obor počítačů zajímám vlastně od malička, vedl mě k tomu taťka a v tom oboru posledních 10 let byla strašná nuda. Nic zajímavého se tam nedělo, už mě to přestávalo bavit a najednou konečně přišla umělá inteligence a s ní jako spousta nových technologií, na které jsem dlouho čekal. A takže já to vnímám jako obrovský impuls zase se zajímat o počítače a zkoušet a hrát si s tím a tvořit nové věci a tak.
0: A vy jste programoval v jaké oblasti nebo co konkrétně?
1: Tak já jsem hlavně programoval nástroje pro tvorbu webových stránek, což je asi nejčastější věc, která se dneska tvoří, kromě mobilních aplikací, že jo. A nedá se říct, že bych úplně umělou inteligenci používal k tomu programování. Mm. Já ho vlastně používám úplně na všechno. Od rána do večera prostě všude, kde se hodí, tak používám AI.
0: A může do budoucna umělá inteligence kompletně naprogramovat web? Nebo funguje to už?
1: Já jsem zrovna teďka měl takovou demonstraci, kde jsem ukazoval, jak AI dokáže naprogramovat web. A byla tam jedna slečna, která říkala, že by chtěla udělat oni jsou záchranáři, mm-hmm. a chtěli by udělat nějaký event, kde bude program toho eventu, úvodní obrazovka, bude tam registrační formulář a tak dále. A já jsem jim říkal, takže to zkusíme naprogramovat a dal jsem tam právě tenhle ten popis, že to má být, a ono to hned vyhodilo první verzi webu, a tak jsem si jí ptal, jako co bude další krok, co tam upravit. A ona si to prohlídla a řekla, je to úplně dokonalý, tam už není co řešit.
0: A jak umělá inteligence v rámci toho webu třeba pracuje s grafikou nebo s fotkama? Představuji si to dobře, že to v vozovkách někam naházím a ona si to jako už sama poskládá?
1: Je to tak, že fotky samozřejmě musím dodat, protože zřejmě tam budu chtít fotky reálných vystupujících, ale ona udělá prostě rozložení stránky, udělá všechny texty, vymyslí program, vymyslí registrační formulář, který bude fungovat, takže se to bude zapisovat třeba do nějakých Google tabulek. A takže vlastně tu práci, na kterou bych musel jako tvůrce někoho najmout, kdo tomu rozumí, tak vlastně si udělám dneska sám.

0: Nejvýznamnějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále David Grudl, posloucháte Rádio Praha. Naše dnešní téma umělá inteligence. Kdy se vůbec v Česku tak nějak poprvé začalo mluvit o umělé inteligenci? Já mám pocit, že to byl nějaký rok 2017, něco takového. Nebo ještě dřív?
2: Já si to pamatuju tedy jako od dětství.
1: Že jsem
2: kdysi vycházel nějaký časopis Byte někdy v 90. letech a tam byl článek jako postavte si neuronovou síť. A já jsem si to naprogramoval a strašně dlouho to běželo, pak to vypsalo nějaký čísla, takže jsem z toho neměl vůbec žádný pocit, že by mě to bavilo. A to téma jsem zase opustil. A zajímavý to začalo být zhruba po tom roce 2012-14, protože možná si pamatujete, ale myslím, že to byl rok 2014, kdy se ve všech mobilech objevila možnost diktovat, že jste mohli do toho mobilu diktovat. A to byl první takové setkání vlastně s neuronovou sítí umělou inteligencí, která připisovala hlas na psané slovo a zároveň přicházely do mobilů stále lepší foťáky, které uměly fotit v noci a uměly fotit velmi ostře a tak dále. A nebylo to úplně tím, že by se tak neuvěřitelně zlepšovala ta optika, ale byla tam zase umělá inteligence, která to dokázala
1: dopočítat.
2: A která to dokázala dopočítat z více fotek, spojit je. Můžete vyhledávat ve fotkách, takže napíšete třeba pláž a ono to dá všechny fotky, které jsou vyfocené na pláži. A to jsou všechno různé aplikace umělé inteligence, ale neříkalo se tomu tak. Jo? Vždycky to byla jako nová funkce vyhledávání, ale v pozadí vždycky byla nějaká AI.
1: Tomáš Mikolov tomu s oblibou říká strojové učení.
2: Je to tak. Je to vlastně jedna z forem, jak přimět počítač s náma komunikovat, řekněme myslet v uvozovkách, a těch cest je několik. Já si pamatuju, když jsem byl na škole v Brně, na Masaryčské, tak tam byla fakulta zpracování přirozeného jazyka a tam byli lidé, lingvisté, kteří zařizovali každé slovo do kategorií a tak dále. Takže to byl přístup, kde lidé vlastně vytvářeli nějaký systém, kde do toho hrávali své znalosti. A druhá možnost je, že jenom necháme ten stroj sám, aby pochopil, sám si rozkatulkoval slova tím, že se podívá na enormní množství textů a najde tam nějaké souvislosti. A to je vlastně ten opačný přístup, kdy se učí ten stroj sám.
1: Takže když to trošičku zjednoduším, tak i úplní odpůrci umělé inteligence a stále mezi námi jsou, tak vlastně tu umělou inteligenci už používají docela dlouho, aniž by to možná věděli.
2: Jako nedá se tomu vyhnout. Určitě, když si otevřete Spotify nebo YouTube, tak dneska vám to úplně perfektně doporučuje videa na základě toho, který se podíváte. Ještě před pár lety to vůbec neumělo doporučovat. Jo? A dneska je to velmi dobrý a je to všechno díky AI, nebo jakýkoliv překlad, když si vezmete Google Translate, DeepL, všechno tohle to jsou umělé inteligence, které zatím běží, takže je používám opravdu jako neustále, i když si to člověk vůbec neuvědomuje.
1: A pamatujete nějaký okamžik v České republice, který udělal takový boom s tou umělou inteligencí, nebo třeba i nějaký člověk? Mi třeba napadá Petr Mára, který jako jeden z prvních youtuberů o tom začal mluvit, i o robotech a tak dále, ale jestli třeba byla i nějaká událost nebo něco, co to spopularizovalo?
2: No tak byla. To bylo v listopadu 2022, to znamená, není to tak dávno.
1: ChatGPT.
2: A to bylo ChatGPT, protože do té doby existovalo GPT bez toho slova chat a používalo to opravdu pár lidí. Já jsem jich moc neznal, jo. A najednou vzniklo ChatGPT a najednou to začali používat úplně všichni a stala se to vlastně nejrychleji rostoucí aplikace na celém světě. Takže to byl ten okamžik, kdy si široká veřejnost všimla, že něco takového existuje, a to je asi jako největší mezník.
1: A když by někdo aktivně nevyužíval umělou inteligenci, tak jak si ji tak jako v fuzovkách ošahat? Je to třeba skrze ChatGPT?
2: Já si myslím, že ChatGPT je takový jako nejpřístupnější krok, jak to udělat, a doporučil bych všem, aby si nainstalovali aplikaci ChatGPT do mobilu. Ideálně si ji dali na místo, kde bude nejjednoduše dostupná. Já to mám třeba v mobilu na tlačítku, zmáčknu tlačítko a nastartuje se mi. A díky tomu můžou ji hned zkoušet kdykoliv. Pojedou v autě, zapnou si ChatGPT, budou si s ním povídat. Nebo budou chtít se dozvědět, jak to umí vlastně poznat fotografii, tak doporučuji vyfotit nějakou složitou scénu a dát mu instrukci, popiš přesně, co je na této fotografii. A myslím, že lidi budou strašně překvapeni, jak detailně to dokáže popsat, co se tam děje, jaká je to atmosféra, odvodit, kde se to asi odehrává. A postupně tímhletím se seznamují s možnostmi umělé inteligence. Dá se to dát samozřejmě na režim komunikace, takže můžou to mít i na sluchátkách. A když třeba poslouchám nějaký podcast a teď tam zazní něco, kde bych se rád dozvěděl o něčem víc, tak jenom si pustím to ChatGPT, zeptám se ho, on mi odpoví, takže mám vlastně neustále takového mentora a učitele po ruce a je to skvělý.

retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je David Grudl. V rámci toho chatu GPT je velký rozdíl při té placené a neplacené verzi?
1: Není zas tak velký. Jako při profesionálním použití, nebo řekněme při použití v práci, je opravdu ta free verze nedostatečná. Ale mně se strašně líbí právě, že všichni lidi na světě mají dneska možnost tyhle ty úžasné technologie, které na provoz jsou neuvěřitelně drahé a nikomu se to nevyplácí, tak to mají stejně možnost provozovat zdarma a vyzkoušet si to, což je opravdu jako úžasný, to je zázrak, jo. Takže myslím si, že každý může začít používat právě tu free verzi. A když mu třeba ta free verze už odmítne s ním spolupracovat, že už si povídali moc dlouho, tak může zkusit Google Gemini, který je taky ve free verzi, nebo nějaký další model. Takže víceméně můžete díky tomu, že existuje řada aplikací, tak vlastně nemusíte za to platit vůbec a můžete to spokojeně používat.
0: Hrát si, zkoušet.
1: A hrát si, přesně tak.
0: A říká se, teď je vlastně pátá generace chatu GPT a údajně není až tak dobrá, jak se očekávalo. Třeba oproti i té čtyřce.
1: Tak je to částečně dáno tím, že se očekávalo opravdu hodně a ta verze nepřinesla takový skok v rozdílu, jako byla třeba 3,5 až 4. Není tam takový rozdíl, ale já jsem celkem rád, že oni tam zjednodušili věci, které fakt nebyly chytře vymyšlené, jakože tam byly dřív nějaký modely, které se jmenovaly 4O, O3, O4 mini a tak dále. V tom se jako člověk těžko orientoval, takže dneska tam je ten jeden model GPT-5 a člověk už nad tím nemusí uvažovat a používá jenom ten jeden a to si myslím, že je velký přínos.
0: A kdyby třeba byli naši posluchači nebo některý z diváků na YouTubeovém kanále, který ještě nevyužil chat GPT nebo jinou tu aplikaci, tak v čem je to dobré a právě praktické pro život? Co tam můžu najít? V čem mi to pomůže?
1: Zrovna dneska jsem viděl OpenAI, což je firma, která provozuje ChatGPT, tak vydali přehled toho, jak nejčastěji to lidi používají. A mezi nejčastější využití bylo, že potřebovali s něčím poradit, jak něco udělat. Což kolikrát stačí vyfotit věc a říct, hele, co to je, jak to můžu vyměnit, namontovat a tak dále. Potom na vyhledávání specifických informací, což třeba je hodně zajímavý, že když hledáte v Google, tak musíte vlastně zredukovat celý ten dotaz na nějaký 2-3 klíčové slova. Zatímco tady to funguje úplně jinak. Tady můžete dát poměrně obsáhlý popis a vlastně to klíčové slovo vůbec nepoužít. Takže pokud třeba nějaký posluchač viděl v dětství film, který by strašně rád viděl znovu, ale nemůže si vzpomenout, jak se jmenoval a nikdy to neukázal najít, tak doporučuji to zkusit dát do ChatGPT a je velká šance, pokud to teda nebude nějaký raritní český film, jo, tak je velká šance, že to najde, protože on vlastně vyhledává informace jinak podle nějakých vzorů, podle nějaký podobnosti, kterou tam vidí. No a potom jsou další způsoby využití, jakože to člověk používá na psaní e-mailů, nebo textu na web, nebo textu na blog, nebo prostě vůbec jakékoliv komunikace. Používají to lidi i když řeší vlastně jídelníčky, zdraví, nějaký self-care, nebo i když řeší své vztahy, což může být trošku nebezpečné, protože přece jenom není to terapeut a ono to funguje tak, že to většinou říká to, co si myslí, že chcete slyšet. Vlastně to pořád říká to, co si myslí, že chcete slyšet, což terapeut nedělá. A tam to může být jako trošku zavádějící se řídit těmi radami.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je David Grudl a teď trošku odvrácená strana, kterou často s odborníky na umělou inteligenci řeším, ale může nám umělá inteligence přerůst přes hlavu? A jak?
1: Hele, tak ono se to vlastně trošku děje. Jo. Jednak jsme se bavili o tom, že někteří lidi to berou skutečně jako parťáka životního rádce, řídí se těmi radami, to není dobrý. A jsou lidi, kteří můžou, je taková známá situace, když nějaká právní kancelář si nechala vypracovat obhajobu pomocí ChatGPT a on se odvolal na určitý judikáty, který si zcela vymyslel, ty čísla těch případů nikdy neexistovaly, ale jsou i případy, kdy už mě to řeklo v několika firmách, že vlastně přestávají mít zájem o práci juniorů, protože ChatGPT nebo nějaký jiný chatbot zastane vlastně juniorskou práci. A mají o to větší zájem o práci seniorů, protože potřebují někoho, kdo dokáže tu AI hlídat, aby opravdu dělala správnou práci, aby příliš neuletěla někam mimo, aby se držela v nastavených mezích, aby jí správně zadali ten požadavek. A dlouhodobě samozřejmě to úplně nedává smysl, jo? Protože to, že potřebujeme seniory a nepotřebujeme juniory, přičemž ti seniori z těch juniorů vznikají, tak samozřejmě říká, že něco se tady bude za pár let dít a nevím úplně co a možná to nebude úplně příjemné.
0: No a jakou předpokládáte budoucnost? Kudy se to bude vyvíjet?
1: Ale to je velice těžké, protože my jsme zažili nástup počítačů, nebo respektive lidi, kteří se narodili v 70. letech a dřív, tak přímo zažili ten nástup počítačů. Já jsem se narodil do světa, kde už počítače postupně přibírali všechny možné obory a vidíme to zpětně. Takže vidíme, že počítače opravdu se dostali všude. Ještě nedávno se řešilo téma, že noviny neví, jestli váhají mezi tiskem, mezi printem a webem. A vlastně oni sotva se teda rozhodli, že web je to řešení, tak je potřeba říct, že web je mrtvý. Web, tak jak ho známe, ten klikací web už opravdu dneska je mrtvý. Už tím, že jdete na Google a hledáte a tu odpověď vám tam většinou napíše právě AI, tak se ukázalo, že proklikovost na weby klesla 80%, což je obrovské číslo. Takže lidi přestávají klikat na weby, weby přestávají mít smysl. A my teďka jsme v situaci, kdy ta změna je před náma. Takže je to velmi těžké predikovat, jak k čemu dojde. Samozřejmě za pár let se na to podíváme zpětně a řekneme, jo, to bylo jasné, že se to muselo stát takhle. Ale dneska upřímně si netroufám odhadovat a je to fakt jako otázka za $1 000 000, jak se to bude vyvíjet dál.
0: Na druhou stranu, když používáním těch aplikací, které využívají umělou inteligenci, tak to směřování vlastně určujeme my, jakým způsobem s tím zacházíme, co tam zadáváme a tak dále, ano. Jaká data sbírá. To znamená, že my čistě hypoteticky můžeme už teď určovat, kudy se bude ta umělá inteligence ubírat a jestli nám bude sloužit, anebo naopak.
1: Je to tak, že samozřejmě on nám slouží, ale tím, že třeba mě dokáže vytvořit nějakou ilustraci nebo dokáže napsat nějaký text, tak já ten text, napsání textu a vytvoření ilustrace nebudu poptávat tak jako dřív u někoho, kdo to umí, protože si to udělám sám. Takže vlastně klesá cena tady téhleté práce. Je možné, že to bude tak, že věci, které budou tvořené přes AI, tak si nebudou považovat za tolik hodnotné, ale nevím. Já se spíš bojím, že to lidi nebudou schopni, nebo už dneska nejsou schopni úplně dobře odlišit. A takže jedna věc je poptávka po práci, která bude měnit náš svět. A druhá věc je, jak kdo tu AI využije. Protože vždycky se může stát, že někdo to využije způsobem, kdy bude schopen velmi rychle přečíst všechny příspěvky, které mám za poslední 2 roky na sociálních sítích, zanalyzovat je pomocí AI, zjistit vlastně, kde bydlím, o co se zajímám, co dělám a tak dále a vytvořit nějaký podvod, kdy se budou chtít vytáhnout ze mě peníze, který bude ušitý přímo na míru, že odhadnou, na co asi naletím, jaké formulace, jakou cestou na mě zkusit. A když mi někdo zavolá, tak i ten telefonát může být vlastně strojový hlas, který taky už dneska nejde poznat. Takže to můžou lidi používat na velmi sofistikované podvody. Takže ono opravdu je to velmi silný nástroj a záleží, v čích rukou bude použitý.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Host Lenky Váhalové.
2: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
3: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
4: Zóna 90.
5: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
5: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nej-

0: Posloucháte Rádio Praha, dnešní téma umělá inteligence. A teď mě zajímá to propojení umělé inteligence a dat. Protože spousta lidí má obavy, čím víc ty aplikace používáme, tím víc tam dáváme svých dat. Datum narození, rodná čísla a tak dále a tak dále. Kde se to združuje a je to zneužitelné? Tohle nám zkuste vysvětlit.
1: On je to tak, že vlastně každý ten nástroj tak vždycky deklaruje, jakým způsobem přistupuje k těm datům. A třeba u ChatGPT lze vypnout v nastavení, je možno vypnout, že nechci, aby na těchto datech se to trénovalo. Což doporučuji úplně každému hned udělat. Jsou služby, které to třeba Claude, ten to měl vypnutý automaticky, teprve teď nedávno si řekl, že požádal uživatele, jestli to nechtí povolit, protože pro něho je výhodné se z toho učit. A pak jsou služby, u kterých je to jako principálně nebezpečné, protože třeba služba DeepSeek sídlí v Číně a cokoliv budu posílat do Číny, tak musím brát tak, že bude sledovat čínská vláda nebo může ty informace využívat. Takže jsou služby, u kterých je to na tom, myslím, věřím, pak jsou služby, kde tomu nelze principálně věřit a pak je třeba služba, která sídlí ve Francii a ta by vlastně měla dodržovat GDPR, takže tam by měl člověk mít jako největší míru důvěry, že pokud tvrdí, že to nebudou používat, takže by opravdu ty data měly hnedka mazat a nepoužívat. Ale obecně doporučuji vypnout všem, najít v nastavení, kde se vypne to, že nebude to trénováno a stejně tam neposílat žádný citlivý údaj.
0: No a to se chci zeptat. Předpokládám, že ideálně tam neposílat jména členů mé rodiny, kde bydlím a tak dále. Na druhou stranu může člověka napadnout otázka, že potřebuje najít nějakého opraváře nebo službu v místě svého bydliště. Jak tohle třeba obejít?
1: Ono je to naučené v podstatě na celém internetu, takže pokud ten opravář má internetové stránky, tak on už se dávno přečet a bude to vědět. Ale na druhou stranu to vůbec neznamená, že tahle služba mě poradí toho nejlepšího opraváře nebo nejlépe hodnoceného. Já bych tady v této oblasti možná použil ještě takové ty tradiční služby a tady si myslím, že přijde ten čas, kdy to bude velmi užitečné, ale ještě bych byl v tom opatrný.
0: Takže která data tam nedávat do těch aplikací umělé inteligence?
1: No, určitě by tam člověk neměl dávat data typu hesla, jo, nebo když budu chtít třeba zpracovat smlouvu, nějakým způsobem ji přečíst, zkrátit a tak dále. A je to smlouva nebo jsou materiály, které mám pod NDA a to NDA mi nedovoluje používat právě umělou AI, ne, tak v tom případě to tam určitě nedávat. V podstatě jde o to, že by se taky mohlo stát, že ty údaje, které tam dám, tak se potom někomu jinému vypíšou, že on, zeptám se ho, víš třeba o této smlouvě a on se z toho učil a řekne, jo, vím, a vypíše ten text té smlouvy, což se může stát. Takže to, co nechci, aby se vypsalo někomu jinému, tak bych tam měl dávat.

0: ve finále, se mnou stále David Grudl a teď ta vaše školitelská činnost, protože často školíte a přednášíte, zajímá mě, s jakými lidmi se nejčastěji potkáváte, jestli jsou to studenti, pracující a tak dále, a jak se na umělou inteligenci tváří?
1: Fakt je ten, že když někdo přijde na nějaký kurz, tak většinou je to člověk, který opravdu má o to zájem. Jo? Takže já se nesetkávám s lidmi, kteří by to odmítali nebo kteří by to bagatelizovali a tak dále. Ale je, co mě hodně zaujalo, tak já jsem předtím školil programátory. Takže 99% osazenstva byli muži. Teďka je to půl na půl, jsou to muži ženy a je to úplný věkový průřez, takže od lidí, kterým je něco přes 20, tak tam byla teď paní, které táhlo na 70 let a je to vlastně neuvěřitelný, že no, já jsem za to velice rád, jo, že vlastně všichni napříč oborama mají zájem o tuhle technologii, protože tam se začnou rozevírat nůžky mezi lidmi, kteří to nechtějí používat, nebo řeknou si, teď na to nemám čas. A mezi lidmi, kteří to aktivně zkoušejí, snaží se, hledají nějaké využití a najednou oni, já tomu říkám, že získají super schopnost, protože je to tak, jo, každý dnes je schopen si naprogramovat jednoduchou věc, ačkoliv vůbec netuší, jak se taková věc dělá, tak to je schopen udělat. Každý je schopen si v reálném čase popovídat s Japoncem, protože mu stačí jeden mobil s aplikací ChatGPT a dá se to velmi jednoduše udělat. Takže naše schopnosti, nebo to, co jsme si celý život mysleli, že jsou limity našich schopností, tak se zbouralo, je to úplně jinak. A když najednou bude skupina lidí, kteří pochopí, že můžou dělat věci, které pro ně byly dřív nepředstavitelné, tak oproti těm lidem, kteří budou čekat nebo budou si říkat, to je bublina, on to praskne, tak mezi nimi bude vlastně velký rozdíl. A proto jsem rád a doporučuji všem, aby se o to nejvíc zajímali, aby se to minimálně nainstalovali na ten mobil a hráli si s tím a trošku se nutili k tomu to používat.
0: A jak se třeba tváříte na to, když si student vypracuje svůj domácí úkol přes tady tyhle aplikace?
1: No skvělý, ale musí počítat
0: musí
1: s tím.
0: Musí
1: to zkontrolovat. Jako z mýho pohledu jsou lidi, kteří jsou takzvaní grafomani a kteří pohladí klávesnici a na obrazovce se objeví tři krásně napsaný stylisticky uhlazený odstavce. Pro mě psaní bylo vždycky docela těžký. Takže najednou se srovnává ty schopnosti tady v tomhle tom psaní. Jde o to, že tím psaním chci přidat nějakou myšlenku, nějaký nápad a tak dále. A to, že to potom stylisticky jako uhladí ChatGPT, to je podle mě úplně super.
0: A na úplný závěr, rozeznáme vždycky fotky, videa, muziku, kterou vytvořila AI?
1: Jde o to, jestli je to potřeba rozeznat nějak strojově nebo pohledem. Když dělali anketu, kde umístili asi 50 obrázků, které byly napůl generované strojově a napůl opravdu vytvořené člověkem, tak se ukázalo, že lidi mají úspěšnost 50%. Mm-hmm. Tedy kdyby náhodně typovali, tak to bude úplně stejné. To znamená, nejsme to schopni rozeznat. U videí zatím jo, protože ty videa nejsou tak dobrá, ale to je jenom otázka času. A u textu každý dokáže rozpoznat okamžitě ten typický ChatGPT text a když to někde vidí, tak se mu to nechce číst, protože ví, že to je něco strojově generovaného. Ale když si s tím trošku pohraju, tak to může psát úplně klidně, jako třeba Bohumil Hrabal a dá se to rozeznat velice těžko. Člověk to rozeznat téměř neumí a jsou systémy, které to dokážou u těch obrázků nebo u těch videí, ale u toho textu poměrně dost těžko.
0: Já totiž narážím na další takovou praktickou věc, jak rozeznat fake news. Tahle oblast často využívá umělou inteligenci.
1: Ono totiž ohledně fake news nebo falšování fotografií, to není vůbec nic novýho. Jo, to už známe, ten obrázek s tím Stalinem, jak tam postupně mizeli lidi. Samozřejmě, když přišel Photoshop, tak každý, kdo si ukradl Photoshop, tak dokázal retušovat obrázky. Takže my to vlastně, my s tím umíme žít už docela dlouho, že víme, že strašně záleží, z kterého zdroje ta informace pochází, že když je to nějaká příliš senzacechtivá záležitost, tak by člověk měl velice zbystřit a ověřovat, odkud to přišlo a tak dále.
0: Jenom jsme teď mnohem víc zahlcení.
1: Jsme víc zahlcení, ale ty principy jsou vlastně pořád stejné.
0: No takže jak to poznat?
1: Takže poznat je to ověřit. Myslím si, že to je právě i velká výhoda, třeba když uvidím, že ten článek vyšel na stránkách Českého rozhlasu, tak mu budu věřit, když uvidím, že mi to někdo poslal mailem nebo někde na nějakém blogu, který neznám, a je to nějaká hodně, hodně zajímavá informace a jinde to nevyšlo, tak je jasný, že to je vymyšlená věc.
0: A na úplný závěr tip pro budoucí uživatele AI?
1: Já si myslím, že lidi by si měli uvědomit, že jsme teď součástí takového obrovského globálního experimentu. Takže já bych každému přál, aby experimentoval, aby se toho nebál, aby se s ním hrál a aby to zkoušel a dřív nebo později zjistí, na co to je pro něj užitečné a bude mít z toho velkou radost.
0: Se mnou byl David Grudl. Moc děkuju za rozhovor.
1: Díky.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu
3: najdete na Můj rozhlas.cz.
2: Host Lenky Váhalové.

0: 13 hodin s vámi je Rádio Praha, přejeme nádherný den a přinášíme zprávy. Je tady Žofie Nováčková, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. V Praze nejezdí tramvaje z Lazarské na Újezd a vodní slalomáři se v USA připravují na mistrovství světa. Odpoledne zůstává oblačno, večer může přijít déšť.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne až do 4 do odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
1: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.

0: Rusku. Údajně jde o zařízení, která Moskva využívá k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení. Ukrajinci tvrdí, že kromě toho udeřili taky na ruskou ropnou infrastrukturu a cíle v Azovském a Černém moři. Podle ruských úřadů ukrajinské drony při útocích zabily nejméně 7 lidí a zranili přes 20 dalších. Oběti po nočních úderech hlásí i Ukrajina. Jeden člověk zemřel a 3 byli zraněni při útoku na přístavní infrastrukturu v Oděse. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. Šampionát odstartuje v pondělí v Oklahoma City. Závodníci na místě bojují s náročným profilem tratě i s vysokými teplotami a velkou vlhkostí. Pokračuje stříbrný medailista z olympijských her kanoista Lukáš Rohan.
1: Snažili jsme se i připravit na to teplo a na to vlhko, který nás tady dennodenně provází a dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodí budeme přes poledne, odpoledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat.
0: I odpoledne zůstává oblačno až polojasno, k večeru se mohou objevit přehánky a odpoledne naměříme až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: No a my se vydáváme také na silnice, protože tam se stále něco děje. Například na dálnici D1 máme problém na 34. a půltém až 36. kilometru ve směru z Prahy. Je tam odstavené porouchané osobní auto, projíždějte se zvýšenou opatrností. Ještě jednou D1 ve stejném směru, tedy z Prahy, 47. a půltý kilometr. Tady se tvoří kolona v úseku asi 6 kilometrů. Je to po hromadné nehodě 6 osobních aut, provoz už je obnovený, neprůjezdná je zpevněná krajnice, na místě ještě dořešují nehodu policisté a odtahová služba, tak projíždějte i tady se zvýšenou opatrností. A já ještě doplním ulici Nad Lesem v Praze 4, kde je kvůli opravě povrchovozovky uzavírka, která potrvá ještě do 28. července. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Je 13 hodin 5 minut, pěkné sobotní odpoledne. Už za necelou půl hodinu vás pozveme na festival pouličního umění a divadla a taky přiblížíme, jak vypadal cirkusový průvod v centru města. A další muzika se blíží, ve víkendové Praze se o ni postará Holly Humberstone.

0: Na rádiu Praha dozněli Red Hot Chili Peppers, krátce po čtvrt na dvě. Přejeme pěkné sobotní odpoledne. V pražské zoo se dnes slaví Světový den hadů. Na místě se tak mimo jiné možná zbavíte i zbytečných obav z těchto pozoruhodných tvorů a během celého dne probíhají komentovaná setkání u vybraných druhů hadů. Dozvíte se zajímavosti ze života plazu a taky máte možnost poznat jejich skutečnou roli v přírodě. A jako každý víkend se v zoo můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Detaily najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér.
2: Praha je nej.
0: Podíváme se ještě na silnice D1, tam zatím žádné změny, stále je v šetření, ale už posledních pár minut nehoda, respektive odstavené porouchané osobní auto, a to ve směru z Prahy na 34. a 5. až 36. kilometru, tedy už změněné dálnice D1, tak projíždějte tímto místem se zvýšenou opatrností. Jak říkám, každou chvíli by tento problém už měl být minulostí v tomto místě. D1, tam máme ale komplikaci i trošku dál od Prahy ve směru z Prahy na 47. a 5. kilometru. Havarovalo tam 6 osobních aut před časem. Provoz už je obnovený v místě. Kolona vozidel se pomalu rozjíždí. Těch odstavených vozidel momentálně je samozřejmě 6 a v místě kvůli tomu neprůjezdná krajnice. Na místě zasahují policisté a odtahové služby. Projíždějte proto tímto úsekem se zvýšenou opatrností. A já ještě doplním problém v ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl druhé, krásné sobotní odpoledne na Rádiu Praha. Festival Za dveřmi přináší do ulic města každoročně to nejlepší z cirkusového umění a divadla. Přehlídka až do zítřka nabídne řadu vystoupení i koncertů. Průvod doslova létajících akrobatů prošel tento týden centrem města a byla u toho taky naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Festival každoročně přináší to nejlepší z pouličního umění. Já jsem vyrazila do centra města na inscenaci spolku Vosa Teatr. Jsem na Mariánském náměstí přímo před budovou magistrátu, kde by to všechno mělo za chvilku začít. Jsou tu nachystané velké kovové konstrukce na kolečkách, začíná hrát hudba a z budovy městské knihovny vidíme vycházet skupinku umělců. Mají černá saka, někteří drží v rukou kufříky a vypadají jako filmoví agenti. Přesouvají se před magistrát a začínají šplhat na tyče upevněné na konstrukcích. Když jsou zcela nahoře, tak se jako kyvadlo začínají pohybovat ze strany na stranu. Ostatní rozjíždí konstrukci a dávají se do pohybu. Pomalu se sunou boční ulicí směrem na Staroměstské náměstí. Dav návštěvníků je následuje. Kromě centra města se festival soustředí především do areálu výstaviště v Holešovicích.
2: Osmnáctiny jsou symbolem dospělosti, ale je to taky čas hledání, a experimentování a přesně takový bude i letošní program. Divákům nabídneme velká představení, intimní fyzické divadlo, černý humor, jemnou poetiku, dále pak koncerty.
1: Říká mluvčí festivalu Linda Lomozová. Festival zakončí nedělní galašou na výstavišti, která bude zároveň oslavou 18. ročníku. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Malošík.
0: A na silnicích opatrně, v Praze máme stále nehodu v Trojické ulici u křižovatky s ulicí Pod Slovany. Havarovala dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Stále opatrní buďte i na dálnici D1, a to ve směru z Prahy na 47,5 kilometru. Tam havarovalo 6 osobních aut. Ta nehoda už je stranou. Kvůli tomu je neprůjezdná krajnice. V tomto úseku provoz už je obnovený a na místě stále zasahují složky policistů a taky odtahové služby. Pozor i v Praze ve Kbelské ulici, kde stále probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je ve směru k Cínovecké převedený do protisměru v úseku ulic Novopatská Cínovecká a vedený jedním místním pruhem. Ve směru k Průmyslové v úseku ulic Cínovecká Novopatská je provoz vedený taktéž jedním místním pruhem a omezení tady potrvá do 15. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Rádio Praha dospíval Headway, za necelou minutu bude 2:45. Přejeme krásnou sobotu. Motorkářů v Česku za poslední roky razantně přibylo a stále častěji se tak na silnicích můžeme setkat nejen s jedinci v jedné stopě, ale třeba i s celou skupinou motorkářů. S jedním takovým průjezdem je dnes spojené i krátkodobé omezení provozu v Praze. Centrem města totiž projede kolona italských skoutrů Vespa. Takzvaná spanilá jízda začne už ve 14 hodin v Troji a povede přes Libeň, Karlín i centrum metropole. Skútry projedou taky přes Smíchov a Malou Stranu. Okružní trasu dokončí přibližně v 15:30. Spanilá jízda je součástí 14. ročníku mezinárodní akce Pragovespa. Další zajímavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. No a na silnicích zůstáváme, stále je problém v Trojické ulici v Praze. U křižovatky s ulicí Pod Slovany před časem havarovala dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem se zvýšenou opatrností. Stále si taky dávejte pozor na dálnici D1 ve směru z Prahy na 47,5 kilometru. Tady před časem došlo k hromadné nehodě 6 osobních aut. Nehoda už je odklizená na stranou neprůjezdná je kvůli tomu zpevněná krajnice. Provoz byl obnovený, přesto se připravte na zdržení v případné koloně. Na místě ještě stále zasahují policisté a odtahové služby. Tak opatrně i v tomto místě. Připomínám také komplikace v Praze 9 až 14 v Novopatské ulici. Tady je provoz vedený jedním místním pruhem v každém směru. Omezení je v tomto místě kvůli rekonstrukci k Belské ulice a potrvá do 15. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 14 hodin na rádiu Praha, pro vás máme další zprávy. Ve studiu už je s nimi Mirek Kasan. Mirku, zdravím tě.
1: Ahoj Vláďo, dobré odpoledne všem. Praha 14 zahájí o prázdninách opravy bytů v havarijním stavu. Prahou projíždí spanilá jízda skútrů Vespa, na trase dočasně omezí dopravu. Policisté vyšetřují srážku dvou autobusů na Znojemsku, zraněných jsou 40. A bude oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Místy zaprší a vyskytnout se může i bouřka. Zítra čekáme hodně oblačnosti, srážky a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 14 chystá v příštích 2 letech opravu asi 40 bytů v havarijním stavu. Dělníci vymění původní bytová jádra z umakartu nebo výtahy, jinde opraví balkóny. Pražský magistrát přispěje radnici na opravy 45 milionů korun. Další 3 až 5 milionů investuje městská část každoročně z vlastních peněz. Radnice podle mluvčí Prahy 14 Veroniky Berné spravuje celkem asi 400 bytů, které vyžadují rekonstrukci.
3: První etapa prací proběhne nyní o prázdninách, druhá příští rok. Rekonstrukce jader v obsazených bytech je s nájemníky pochopitelně včas komunikována. Snažíme se tyto práce směřovat právě na letní období, kdy jsou lidé více na dovolených. Většina bytů, které v následujících 2 letech projde rekonstrukcí, je v havarijním stavu.
1: V Praze se letos koná už 14. ročník akce Pragovespa, mezinárodního srazu majitelů populárních italských skútrů Vespa. Právě v těchto chvílích vyrážejí účastníci ze sportcentra v Pražské Troji na spanilou jízdu, která projede Prahou přes Libeň, Karlín, Centrum, Smíchov a Malou Stranu. Okružní trasu dokončí asi v 15.30. Řidiči v Praze musí počítat s částečnými dopravními omezeními. Oba řidiči autobusů, které se dnes

0: vyměřování a podobně.
1: Při nehodě utrpělo zranění 40 cestujících, z toho 9 těžká a středně těžká. Kuvajt po iránských útocích dočasně pozastavil provoz na svém mezinárodním letišti a místní aerolinky přeplánovaly většinu letů. Stalo se to poté, co Irán v reakci na noční údery Spojených států znovu útočil na americké spojence v regionu, kromě Kuvajtu i na Jordánsko, Bahrajn a Katar. Americká armáda na Irán udeřila 7. noc v řadě. Teherán hlásí nejméně 3 mrtvé. Spojené státy uvedly, že údery mířily na iránskou vojenskou infrastrukturu. Údajně zasáhly mimo jiné podzemní sklady zbraní, sledovací zařízení nebo námořní kapacity. Fotbalisty Francie a Anglie dnes čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Oba týmy mají za sebou neúspěšné semifinále. Francie v úterý podlehla Španělsku 0-2, Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentínou 1-2. Pokračuje trenér Anglie Thomas Tuchel.
2: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
1: Utkání o třetí místo mezi týmy Anglie a Francie je na programu od 23 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Po zbytek odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. S malou pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 28 stupňů Celsia. Zítra se výrazněji ochladí, naměříme nejvýš 22 stupňů. Čekejte hodně oblačnosti, občas déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. V Trojické u křižovatky s ulicí Pod Slovany stále vyšetřují nehodu dvouosobních aut. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace jsou nově také v Evropské ulici u křižovatky s Libockou. Tady se jedná také o nehodu dvouosobních vozidel. I tady dejte pozor. Problémy máme hlášené i na D4, a to mezi 32. a 5. a 33. kilometrem ve směru z Prahy na Strakonice. Je tady odstavené porouchané osobní vozidlo. Připomínám také D8, a to konkrétně 7. kilometr ve směru do Prahy. Tady máme také odstavené porouchané osobní auto. A doplním ještě dálnici D1 a konkrétně 44. a 5. kilometr ve směru z Prahy, kde osobní auto narazilo do svodidel. I tímto místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Ještě tady vidíme problémy v Praze, je to čerstvá nehoda v Jamské ulici. A je to konkrétně u křižovatky, nebo spíše za křižovatkou s Vírskou. A také se tady srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pěkné odpoledne, další červencová sobota pokračuje dnes s datem 18. a máme 14 hodin a 7 minut. Několik set let starý svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku se dočká potomků. Postupně budou vysazeny na přemyslovsky významných místech. Vzácné sazenice teď pěstují odborníci z Výzkumného ústavu pro krajinu. Za nimi se vypravíme už v 14:30. A to správné hudební tempo s námi ve víkendové Praze drží i Teddy Swims.

také Sandy Marso. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: Úterý se po roce opět otevřel francouzský trh na Campie. Na něm vás čeká nezaměnitelná atmosféra, plná ochutnávání lokálních specialit a vín. Těšit se můžete i na sýry, uzeniny, ústřice, šneky a taky sladké dezerty. Kromě skvělých gastronomických zážitků je připravená i hudební produkce, francouzské interprety doplní jazz a vystoupení sboru. Francouzský trh na Campie můžete navštívit do neděle, tedy do zítřka, vždy od 10 do 21 hodin. No a podrobnosti najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije. Rádio Praha. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme nehodami v pražských ulicích. V Evropské u křižovatky s Libockou, dejte pozor, havarovala tady dvě osobní vozidla. Nehoda dvou osobních aut je také v Jamské ulici za křižovatkou s Vírskou. I tady projíždějte opatrně. Opatrně i pokud jedete z Prahy směrem na Brno po dálnici D1, na 44. a 5. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Neprůjezdný je kvůli tomu levý jízdní pruh. Připomínám také komplikace na D4, a to ve směru z Prahy na Strakonice mezi 32. a 5. a 33. kilometrem. Je tady odstavené, porouchané osobní auto. A ještě doplním D8, a to 7. kilometr ve směru na Prahu. I tady dejte pozor na odstavené, porouchané osobní vozidlo. A dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
2: Praha. Horké novinky legend, hlasování. Nový Stouni a Foreign Tones. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme?

0: Chapel Roan ve víkendové Praze je 14 hodin 31,5 minuty. Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než 1000 lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka, knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 století mladší. Teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: Osvěžující výlet, no.
2: Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohleto je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než 1000 lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně prokazuje, protože většinou to jádro už nežije. Dneska už je to spíš to rozo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
2: Tady tento váš 8letý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uzoučky do 10 cm.
1: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace, ale ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho se začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláře.
3: Tady máme ten svatováclavský dub.
2: Bere Jiří IX. Ve skleníku dendrologické zahrady výzkumného ústavu pro krajinu květináč s jeho roubem.
3: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního, takhle dlouhý řez.
2: Dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
3: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny a z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
2: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok.
2: A co s ním budete dělat?
3: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m.
2: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Malošík.
0: No, doplníme také aktuální dopravní informace. Pozor na nehody v pražských Holicích v Jamské za křižovatkou s Vírskou. Havarovala 2 osobní vozidla. Projíždějte opatrně. Opatrně také v Evropské ulici u křižovatky s Libockou, kde je také havárie 2 osobních aut. Nehodu máme i na dálnici D1 ve směru z Prahy na 44. a 5. kilometru. Osobní auto tady narazilo do svodidel, neprůjezdný je levý jízdní pruh. Ještě jednou D1, 11. kilometr ve směru do Prahy, tady je odstavené porouchané osobní auto. Komplikace zůstávají také na D4, a to konkrétně mezi 32. a 5. a 33. kilometrem ve směru z Prahy na Strakonice. Je tady odstavené porouchané osobní vozidlo. A ještě doplním D8, 7. kilometr ve směru na Prahu, i tady dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto. A šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tak tohle byla kapela Maneskin na rádiu Praha, je krátce po 3:15. Pěkné sobotní odpoledne. I letos se po skončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary konají oficiální ozvěny. Na festivalové pecky můžete zajít tradičně do kin Světozor, Airo a Přítomnost v Praze. V programu najdete nejzajímavější filmy, horké novinky, oceňované a divácky nejúspěšnější tituly jako Pramen, Mouchy, Něžné monstrum, Pas století, rodinný film Znenadání, Sex a smrt v kempu Miasma nebo Milovaný. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A ještě doplním, že Šarivary, tedy festivalové ozvěny, končí už zítra. No a my se vracíme na silnice, kde se stále něco děje. Připomínám nehody v pražských ulicích. V Evropské ulici v Praze u křižovatky s Libockou stále vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Projíždějte proto velmi opatrně. Nehoda je také v Jamské ulici za křižovatkou s Výrskou. I tady se jedná o střet dvou osobních vozidel. A ještě připomínám komplikace na dálnici D1, to konkrétně na 11. kilometru ve směru do Prahy. Tady je odstavené, porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. 107,1 FM a DAB+.

0: Je 15 hodin na Rádiu Praha, čas na další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. V Praze nejezdí tramvaje mezi Lazarskou a Újezdem. Výluka potrvá 3 týdny. Děti v pražském Radotíně můžou využívat 3 nově opravená hřiště na náměstí Osvoboditelů. Ukrajina útočila na ruské logistické objekty i ropná zařízení. Podle ruských úřadů zemřelo 7 lidí. A bude oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů a místy zaprší. Zítra naměříme nejvýš 22 stupňů. Čekejte hodně oblačnosti, přehánky nebo déšť, místy i bouřky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Tramvaje v Praze ode dneška nejezdí mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Až do 10. srpna bude dopravní podnik ve Spálené ulici a na Národní třídě opravovat tramvajovou trať nebo v křižovatce u Národního divadla vymění dožívající sloupy trolejového vedení. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí po odklonových trasách, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehkova.
3: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
1: Zítra přes den od 9 do 18 hodin se navíc uzavřený úsek kvůli údržbě trati rozšíří i mezi zastávky Jiráskovo náměstí a Staroměstská. Dělníci dokončili opravu 3 dětských hřišť na náměstí Osvoboditelů v pražském Radotíně. Vyměnili na nich většinu herních prvků a přidali několik nových. Upravili také dopadové plochy u houpaček, které mají být pro děti bezpečnější než dřív. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS rekonstrukce dohromady stála 2,5 milionu korun.
4: Součástí rekonstrukce byla instalace zcela nových, moderních a certifikovaných herních prvků, splňujících současné bezpečnostní normy pro dětská hřiště. Na podzim bude projekt ještě doplněn o novou výsadbu zeleně a několik nových stromů.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny republiky. První stupeň výstrahy ze 3 platí od zítřejších 11 hodin dopoledne do 4 odpoledne. Pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru

0: Wildberries. Ruské úřady informovaly, že údery zabily nejméně 7 lidí a zranili desítky dalších. Oběti po nočních úderech hlásí i Ukrajina. Jeden člověk zemřel a 3 byli zraněni při útoku na přístavní infrastrukturu v Oděse. Na zlatého kladiváře Josefa Pazderu navázala druhým dorosteneckým titulem pro Česko na evropském šampionátu dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Rijeti ovládla v rekordu šampionátu 647 cm, kterým také vylepšila 23 let staré národní maximum Denise Helceletové. Lucie Jílková přidala bronz v běhu na 2000 metrů překážek. Po zbytek odpoledne bude v Praze oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, s malou pravděpodobností i s bouřkou. K večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí k 26 až 28 stupňům Celsia. Zítra naměříme nejvýš 22 stupňů. Čekejte hodně oblačnosti, občas déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A na rádiu Praha pro vás stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme nehodami v pražských ulicích. Ta nejčerstvější je v ulici Ve Žlípku. V křižovatce s Otovickou se srazilo osobní auto a motocykl. Tak opatrně. Opatrně také v Jamské ulici za křižovatkou s Vírskou. Tady se jedná o střet dvou osobních vozidel. Stejný problém, tedy střet dvou osobních aut, je také v Evropské ulici u křižovatky s Libockou. A pozor si dejte i na dálnici D1, a to konkrétně na 11. kilometru ve směru na Prahu. Tady je odstavené porouchané osobní auto. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Je 6 minut po 15. hodině, hezké sobotní odpoledne. Další z letních kin v Praze zahájilo provoz, a to s velmi specifickou dramaturgií. Do kampusu Hybernská se za polskými filmy podíváme už v příštích minutách. Ve víkendové Praze zaspívají Shakira a Burna

0: 15 hodin 17 minut, Radio Praha je stále s vámi, užíváme si sobotu a dnes taky 18. červencový den. Botanické zahradě hlavního města Prahy můžete navštívit až do 20. září výstavu Rostlinná Odysea. Najdete ji ve výstavním sálu v ornamentální zahradě a provede vás fascinující historií rostlin. Od prvních suchozemských druhů starých více než 432 milionů let přes prvohorní úlotvorné močály až po rostliny, které rostou všude kolem nás. Výstava propojuje svět z kamenělin se živými rostlinami botanické zahrady. Po speciální stezce se můžete vydat zahradou a hledat současné příbuzné rostlin, které ve výstavním sálu uvidíte jako fosílie. Výstavu můžete navštívit od úterý do neděle vždy od 9 do 19 hodin a podrobné informace najdete i v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a od výstavy na silnice začneme v Praze, kde máme hned několik nehod. Komplikace jsou stále v ulici Ve Žlípku. V křižovatce s Otovickou havarovalo osobní auto a motocykl. Pozor si dejte taky v Jamské ulici za křižovatkou s Vírskou, tady havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je i v Evropské ulici u křižovatky s Libockou. I tady zpozorněte a projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky na 19. kilometru Pražského okruhu na trase Modletice-Ruzyně. Havarovalo tady nákladní auto s osobním a projíždějte proto se zvýšenou opatrností a připravte se na možné zdržení. No a komplikace zůstávají také na dálnici D1. Tady máme problém na 11. kilometru ve směru do Prahy. Bylo tam odstavené porouchané osobní vozidlo, teď už vidíme, že by mělo být pryč a komplikace by tedy v tomto místě měly být minulostí. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
3: I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

0: 15:30 s vámi Rádio Praha, přejeme nádherný víkendový den, je sobota a taky 18. července. Spolek Tři kino slaví, respektive znají filmoví fanoušci jako pořadatele podzimního mezinárodního festivalu polských filmů. Jeho organizátoři jsou ale přesvědčeni, že kvalitních snímků z produkce našich severních sousedů není nikdy dost. Proto v kampusu Hybernská začal cyklus s názvem Léto s polským filmem.
1: Letní výběr polské kinematografie se po předchozích letech na jiných místech Prahy koná už podruhé v kampusu Hybernská. Jak vysvětluje ředitel festivalu Tři kino Vavřinec Menšl, stálý okruh jejich diváků si našel cestu i do kina pod širým nebem.
2: Kampusu Hybernská je samostatná kavárna, je možný tím pádem se občerstvit před kinem v průběhu i projekce a musím říct, že jsme tam našli spřátelené duše, s kterými si velmi rozumíme. Když máte někoho, u koho máte odezvu na to, co děláte, tak se vám mnohem lépe všechno připravuje.
1: Představení v červenci začínají až v 21:30, kdy je úplná tma. Zvuk filmu ale sousedy neruší.
2: My jsme se podřídili samozřejmě těm požadavkům tak, aby jsme dodrželi noční klid. Máme kino se sluchátkama. Divák má na jednu stranu v uvozovkách určité omezení v tom, že musí mít sluchátka, na druhou stranu každý, kdo si ty sluchátka nasadí, pochopí ty výhody, protože má prostě perfektní zvuk a je jedno, jestli vedle někdo si povídá, máte prostě kvalitní super zvuk.
1: Díky podpoře více sponzorů si pořadatelé mohou dovolit udržet vstupenku na 150 korunách. Jsou vybaveni i pro případ nepříznivého počasí. Během 10 minut mohou 80 míst na hlediště a celou projekci přestěhovat ze dvora do přilehlého sálu. Při výběru snímků pro letní cyklus organizátoři mysleli hodně na diváky.
2: Vybírali jsme filmy, které v průběhu 13 let se objevily na našem festivalu a měly nějaký širší divácký ohlas, protože jsme chtěli na jednu stranu přizpůsobit dramaturgii takové náladě letní, ale zároveň si držíme tu svoji dramaturgickou linii festivalovou, to znamená, že jde o filmy oceňované ve světě, ale i u nás na našem festivalu za ty roky.
1: Uvolněné letní atmosféře odpovídá i první snímek celého cyklu.
2: Začínáme filmem, který se jmenuje Tři příběhy lásky, v originálu Tři milošči Lukáška Gregořka, to je nadějný režisér, je to jeho asi třetí film. Všechny filmy byly velmi úspěšný divácky. My jsme dlouho zvažovali, čím otevřít cyklus letních kin, tak jsme vybrali film, který má v titulku erotický thriller. Takže v létě, jestli je horko, bude ještě větší horko.
1: Uzavírá Vavřinec Menšl, ředitel festivalu Tři kino. Letní kino v kampusu Hybernská začíná ve čtvrtek 16. července a potrvá až do 3. září. Václav Miller, Český rozhlas.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Malošík.
0: Je čas zkontrolovat aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme pražskými ulicemi, kde máme hned několik dopravních nehod. Například v Křižíkově ulici u křižovatky s ulicí Ke Štvanici dejte pozor. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda je stále také v ulici Vežlípku, v křižovatce s Otovickou, které se tady srazilo osobní auto a motocykl. Dvě osobní auta po nehodě jsou v Jamské ulici za křižovatkou s Vírskou. A ještě jedna nehoda dvou osobních aut, ta je v Evropské u křižovatky s Libockou. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A opatrně také na Pražském okruhu, a to konkrétně na 19. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Havarovalo tady nákladní auto s osobním, tak připravte se na možné zdržení a projíždějte velmi opatrně. No a dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
6: vtipem sobě vlastním vysvětluje na sociálních sítích i ve své knize rodičům, jak mají správně léčit neduhy svých dětí, co ho nejvíc rozčiluje, co ho přilákalo právě k pediatrii a co mu před časem pomohlo zvládnout vyhoření. I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit dětskař, tedy Cyril Matějka.
7: V neděli po 12. hodině.

0: 15:46 s vámi stále Radio Praha. V Praze dnes končí Mezinárodní festival Pražské folklorní dny. Do centra města přivedlo v uplynulých dnech folklorní soubory, které v barevných krojích předváděly tance a písně své domoviny. Vrcholem akce je velký průvod účastníků historickým centrem, který je pro všechny fascinující podívanou. Festival je jedinečnou šancí zažít kulturní rozmanitost a tradiční lidové umění přímo v srdci metropole. Pokud hledáte další inspiraci, tak mrkněte i na náš web do tipu na víkend. praha.rozhlas.cz Praha žije festivaly. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace v Praze v Křižíkově ulici u křižovatky s ulicí Ke Štvanici. Je tam hlášena nehoda dvouosobních aut. Nehoda je také v ulici Ve Žlípku v křižovatce s Otovickou. Tady se jedná o střet osobního auta a motocyklu. A připojím taky Pražský okruh, kde máme komplikaci konkrétně na 19. kilometru na trase Modletice Ruzině. Je tady nehoda nákladního auta s osobním, takže zvyšte opatrnost a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Je před námi 16. hodina a taky další zprávy na Rádiu Praha je přináší Mirek Kasan. Mirku, vítám tě.
1: Díky vládě, dobré odpoledne. Na hlavních jižních tazích je o letních prázdninách vyšší nehodovost, vyplývá to z dat portálu dopravy. Na Pražském okruhu budou silničáři v noci bourat dva mosty, dálnici uzavřou. Při srážce dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo skoro 50 lidí. A zítra čekáme převážně velkou oblačnost, občas déšť nebo přeháňky, místy i bouřky a teploty do 22 stupňů. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci se tam stane o pětinu nehod víc než jindy, v srpnu pak skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli myslet třeba na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
1: Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost a do případné kolony dojíždět plynule. Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu dnes večer, v noci a zítra dopoledne řidiči neprojedou po Pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Uzavírka začne v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové na místě vzniknou dva nové mosty.
4: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
1: Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic. Jednoho člověka transportoval vrtulník.
5: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
6: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
5: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
7: Řidič autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
5: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Český rozhlas.
1: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se zastala fotbalového týmu Argentiny ve sporu ohledně transparentu o Falklandách. Argentinci slavili středeční vítězství nad Anglií v semifinále fotbalového světového šampionátu rozvinutím plátna s nápisem Falklandy jsou argentinské. Gesto připomnělo britsko-argentinskou válku o sporné ostrovní území z roku 1982, ve které jeho kontrolu vojensky obhájili Britové. Argentinskému týmu za oslavu hrozí trest od Světové federace FIFA, která politické projevy při zápasech zakazuje. Bílý dům s odkazem na svobodu projevu uvedl, že Argentinci mají právo ve Spojených státech podobná prohlášení činit. Tenistka Linda Frühwirtová zůstává ve hře o start v hlavní soutěži pražského turnaje WTA. V úvodním kole kvalifikace

0: Srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Přidáme tedy čerstvé informace v ulici Ke Štvanici před křižovatkou s Pobřežní. Dejte pozor, je tady problém v podobě nehody dvou osobních aut, tak opatrně v tomto místě. Dvě osobní auta jsou po nehodě také v Křižíkově ulici u křižovatky s ulicí Ke Štvanici. Problém podobného rázu, tedy nehodu, máme v ulici Ve Žlípku v křižovatce s Otovickou. Tady se srazilo osobní auto s motocyklem. No a problémy stále se trvávají na Pražském okruhu, konkrétně na 19. kilometru na trase Modletice-Ruzině. Tady se srazilo před časem nákladní auto s osobním. A pozor si dejte i na D8, trošku dál od Prahy ve směru z Prahy, na 58,5. kilometru. Je tam odstavené porouchané osobní vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
2: 3. červencová sobota má datum 18. a máme téměř 6 minut po 16. hodině. Taky pro vás máme pár tipů pro volný čas, uslyšíte je už v 16:30. A ve víkendové Praze pokračujeme s dalšími songy. Čeká vás třeba SZA.

e Capela Bon Jovi. Have a nice day. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám ten nejlepší poslech.

Na Rádiu Praha dospívala Katy Perry, je 16 minut po 16. hodině. Připomínám, že hlasování do vinilu je stále v běhu a o vaše hlasy tentokrát bojuje kapela Rolling Stones s albem Foreign Tongues. A proti Stonům tentokrát stojí Madonna s deskou Confession 2. K hlasování použijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. Hlasování končí v pondělí 20. července v poledne a vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. Praha je nej. Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů,

0: Doplníme aktuální dopravní informace v ulici Ve Žlípku v Praze. Dejte pozor, v křižovatce s Otovickou havarovalo osobní auto a motocykl. Opatrně také v ulici Ke Štvanici před křižovatkou s Pobřežní, Ke Štvanici konkrétně ve směru od Rohanského nábřeží. Před křižovatkou s Pobřežní tady havarovala dvě osobní auta. Problémy máme také v Křižíkově ulici u křižovatky s ulicí Ke Štvanici. I tady je nehoda dvou osobních vozidel. Pozor si dejte taky na Pražském okruhu, a to konkrétně na 19. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Havarovalo tady nákladní auto s osobním, tak opatrně. Opatrně také na D8 na 17,5 kilometru ve směru do Prahy je odstavené porouchané osobní vozidlo. A ještě jednou D8, tentokrát ve směru z Prahy, na 58,5 kilometru je také odstavené porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: To byly Foster the People a sobotní víkendová Praha teď pokračuje pražskými tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Kampě můžete navštívit francouzský trh, těšit se můžete na pochoutky z francouzské kuchyně, vynikající šumivá vína, řadu hudebních vystoupení a taky na bohatý doprovodný program pro nejmenší návštěvníky. Chybět nebudem ani čerstvé pečivo, aromatické sýry, uzeniny, mořské plody nebo francouzské palačinky. Francouzský trh bude na Kampě až do nedělního večera. A v zoologické zahradě startují speciální večerní prohlídky s průvodcem. Co dělají zvířata po západu slunce a která jsou v noci nejaktivnější, dozvíte se během celého léta. Stačí se registrovat na webu zoologické zahrady a dá se očekávat, že zájem bude obrovský, tak si termín zarezervujte co nejdřív. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
0: No a taky dnes v tom jedeme s vámi, sledujeme vše aktuální na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodami v pražských ulicích. V ulici Ke Štvanici ve směru od Rohanského nábřeží u křižovatky s Pobřežní, dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta, konkrétně před touto křižovatkou. Problémy zůstávají také v ulici Ve Žlípku v křižovatce s Otovickou, kde se srazilo osobní auto a motocykl. Pozor, i v Křížíkově ulici u křižovatky s ulicí Ke Štvanici havarovala dvě osobní auta. Komplikace máme stále na pražském okruhu, a to na 19. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Havarovalo tady nákladní auto s osobním. Pozor si dejte i na D8, na 17,5 kilometru ve směru do Prahy je odstavené porouchané osobní auto. D8, 58,5 km, tentokrát ve směru z Prahy, tady máme také odstavené porouchané osobní vozidlo. A připojím ještě D10, 13. kilometr ve směru od Turnova do Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 16 hodin na téměř 45 minut, s vámi je Rádio Praha. Mariánské náměstí a výstaviště v Holešovicích jsou ještě do zítřka dějištěm nejrůznějších pouličních představení. Festival Za dveřmi letos vstupuje do své dospělosti. 18. ročník akce opět přináší do ulic vystoupení nejrůznějších umělců, akrobatů, žonglérů i hudebníků. Vstup je jako vždy volný a celý festival zakončí oslava plnoletosti s názvem Gala Show. Další podrobnosti k programu najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace, které jsou ještě pár minut v ulici Ve Žlípku. V křižovatce s Otovickou tam havarovalo osobní auto a motocykl. Komplikace máme taky v Křižíkově ulici v Praze u křižovatky s ulicí Ke Štvanici. Tady havarovaly dva osobní vozy. Stejný problém, tedy nehoda dvou osobních aut, je taky v ulici Ke Štvanici ve směru od Rohanského nábřeží před křižovatkou s Pobřežní. I tady projíždějte velmi opatrně. Opatrně na Pražském okruhu na 19. kilometru na trase Modletice Ruzině, tady je nehoda nákladního auta s osobním. Připomínám také problémy na D8 na 17,5 kilometru ve směru na Prahu, je odstavené porouchané osobní auto. V opačném směru D8, tedy ve směru z Prahy na 58,5 kilometru je také odstavené porouchané vozidlo a ještě D10, 12. respektive 13. kilometr ve směru od Turnova do Prahy. Tady dejte pozor také na odstavené porouchané osobní auto. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: No a do studia Rádia Praha teď přišel Mirek Kasan a přináší zprávy v 17 hodin. Ahoj Mirku.
1: Hezké odpoledne.
2: Mobilní aplikaci Záchranka je nově možné najít nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Přesně před 135 lety začala v Praze jezdit první elektrická tramvaj v zemi. Kvalita vzduchu v okolí lesních požárů v Kanadě se zlepšila, znečištění je ale stále na vysoké úrovni. A zítra čekejte hodně oblačnosti, četné srážky a teploty do 22 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře. Pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
4: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
2: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. Aplikace Záchranka dosud pomohla asi ve 250 000 případů. V mobilním telefonu ji mají nainstalovanou skoro 4 miliony Čechů. Obyvatelé Prahy 13 můžou od radnice zdarma získat kompostéry. Podmínkou je umístit nádobu na bioodpad na pozemek právě v této městské části a zájemci tam musí mít i trvalé bydliště. Od začátku května už radnice rozdala přibližně 400 kompostérů. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové zbývá několik posledních kusů.
5: Městská část Praha 13 pokračuje v podpoře domácího kompostování. Další zájemci si mohou kompostéry zdarma vyzvednout na radnici. Nejvíce jich bylo vydáno ve Stodůlkách a Třebonicích.
2: Dnes je to přesně 135 let ode dne, kdy v naší zemi začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, z které se říkalo Křižíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Začal tak 14 let dlouhý přechod z koněspřežných tramvají na elektrické. Křižíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončil v roce 1900 a o dva roky později byly odstraněny i koleje a troleje. Kvalita vzduchu na severovýchodě Spojených států se od včerejška výrazně zlepšila. Stále ale zůstává na zdraví škodlivé úrovni. Vyplývá to z údajů serveru IQR, který shromažďuje data o znečištění vzduchu z celého světa. Americká města čelí zhoršené kvalitě ovzduší kvůli lesním požárům v sousední Kanadě. Nejhorší situace je v kanadské provincii Ontario, americkém Washingtonu DC a státech New York, Pennsylvania a Maryland. Prezident Spojených států Donald Trump řekl, že by Kanada měla za šíření kouře platit cla, protože zanedbává péči o lesy. Kanadský premiér Mark Carney na to zatím nereagoval. Už dřív ale řekl, že odpovědnost

0: 2,68 sekundy. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami mezi 16 a 14 stupni Celsia. Zítra ráno bude převážně polojasno. Postupně čekáme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: No a podíváme se ještě na silnice. V Praze v ulici Keštovanici ve směru od Rohanského nábřeží před křižovatkou s Pobřežní dejte pozor. Vyšetřují tady nehodu dvou osobních vozidel. V Křižíkově ulici u křižovatky s ulicí Keštovanici je také nehoda dvou osobních aut. Problémy máme hlášené i na D8, konkrétně na 58,5 kilometru ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A úplně stejný problém, tedy odstavené porouchané osobní vozidlo, je také na D10, a to konkrétně na 13. kilometru ve směru od Turnova do Prahy. I tady projíždějte velmi opatrně. A my vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Nádhernou prázdninovou sobotu vám všem. Na závěr našeho týdenního putování po severní Makedonii se za chvíli podíváme do kouzelného města Ohrid, ležícího na břehu stejnojmenného majestátního jezera. A ve víkendové Praze opět hrajeme to nejlepší. V příští chvíli nám to potvrdí třeba kapela One Republic. Go a Whitney Houston. A taky Olivia Rodrigo. Máme 7 minut po 17. hodině a pohodový poslech vám přeje vláda.

0: Rádio Praha dozněla Sheryl Crow, je 17 hodin 18,5 minuty. Dopravní podnik hlavního města Prahy letos připravil už 19. ročník letního kina Kinobus. Až do 3. září se tak můžete těšit na nezapomenutelné letní večery, plné skvělých filmů pod širým nebem. Promítání probíhá vždy od pondělí do čtvrtka v různých lokalitách po celé Praze. Letos je připraveno 11 lokalit a 44 promítání. Vstup na všechna promítání je zdarma a kapacita je neomezená, takže si můžete užít filmový večer s rodinou a přáteli bez starostí. Přesný rozpis termínů, lokalit i konkrétních promítaných titulů najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a z kina vyrážíme zpátky na silnice, stále sledujeme aktuální situaci, mimo jiné také v Praze v Hybernské ulici. Nedaleko křižovatky s Opletalovou havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je i na dalších místech v Praze, například v Křižíkově ulici u křižovatky s ulicí Ke Štvanici. A dvě osobní auta havarovala také v ulici Ke Štvanici směrem od Rohanského nábřeží před křižovatkou s Pobřežní. Pozor si dejte taky například na D8, a to konkrétně na 58,5 kilometru ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Horké novinky legend. Hlasování.

0: 17 hodin 31 minuta a s vámi stále Rádio Praha přejeme pěknou sobotu. V našem cestopisném miniseriálu o Severní Makedonii jsme nezmínili jednu docela podstatnou věc. Na rozdíl od většiny národů bývalé Jugoslávie, Makedonci nemají přístup k moři. Jistou náhradou jim je Ohridské jezero, o něž se částečně dělí s Albánií. Na březí jezera pak sídlí kulturní a architektonický skvost město Ohrid, které je zapsané na seznamu historického dědictví UNESCO.
1: Ohridské jezero vzniklo před 2 až 3 miliony let a patří k nejstarším jezerům Evropy. Díky tomu v jeho vodách i okolí najdete desítky rostlin a živočichů, které se nevyskytují nikde jinde ve světě. Jezero s průzračnou vodou dosahuje hloubky místy až 289 metrů a rozlohy 358 kilometrů čtverečních. Nad jezerem se rozkládá Ohrid, město zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Ve starověku se jmenovalo Lychnidos, tedy město světla. V raném středověku sem přišli žáci slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Nejvýznamnější z nich, Kliment Ohridský, zde založil školu, která bývá označována za jednu z prvních slovanských vzdělávacích institucí. Nad městem stojí pevnost cara Samuela, která sama o sobě nabízí úchvatné výhledy. Z pevnosti pak vede cesta ke kostelu svatého Jana Kanea, postaveného na skále vysoko nad vodní hladinou. A to je ten nejikoničtější pohled na Ohridské jezero, který nechybí v žádném průvodci. Hned pod skálou najdete restaurace, kde připravují rybí speciality na grilu. Doporučuji belvicu, endemický lososovitý exemplář přímo z jezera. Nikde jinde tuto konkrétní rybu nenajdete. Já si ji dal s lehkým bramborovým salátem a sklenkou vynikajícího makedonského chardonnay. Tady byla útrata vyšší než obvykle, zhruba 500 korun, ale za takový gastronomický zážitek to stálo. Po dobrém obědě či večeři se můžete vydat do strmých ulic na průzkum dalších unikátních kostelů. V Ohridu jich mají asi 360, převážně pravoslavných. Zvláštní postavení má klášter zasvěcený svatému Neumovi Ohridskému, pokračovateli Cyrila a Metoděje. Leží na břehu jezera asi 50 kilometrů od města Ohrid a je hojně navštěvovaným poutním místem. Můžete tam zajet výletní lodí. Za necelých 500 korun pořídíte zpáteční jízdenku i s výkladem a zastávkou v zátoce kostí, zrekonstruované pravěké osadě z doby bronzové. Celkově na mě Ohrid zapůsobil jako půvabné město s dlážděnými uličkami, kavárnami, restauracemi a galeriemi nebo vinárnami, kde můžete zpomalit a vychutnávat si okolí a mumraj, třeba na pěší zóně u přístavu, a v prázdninovém módu rekapitulovat svoji cestu po zemi unikátních zážitků Severní Makedonii. S přáním skvělých cestovatelských dobrodružství vás od mikrofonu zdraví Václav Miller, Český rozhlas.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme v Bělohorské ulici v Praze. V křižovatce s Tomanovou dejte pozor, je tady nehoda autobusu a osobního auta. V Argentinské ulici v křižovatce s Plynární máme problém v podobě nehody tramvaje a osobního auta. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor taky v Hybernské ulici, nedaleko křižovatky s Opletalovou je nehoda 2 osobních aut. A 2 osobní auta po nehodě jsou ještě stále v ulici Keštvanici směrem od Rohanského nábřeží před křižovatkou s Pobřežní. Připomínám také komplikace na Pražském okruhu. Na 22. kilometru na trase Ruzyně-Modletice havarovalo osobní auto a motocykl. Projíždějte opatrně. A ještě doplním D8, 58,5. kilometr ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak tohle byly One Republic na rádiu Praha, je 17 hodin 45,5 minuty. I letos se po skončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary konají oficiální ozvěny. Na festivalové pecky můžete zajít ještě zítra. A to tradičně do kin Světozor, iROP a Přítomnost v Praze. V programu najdete nejzajímavější filmy, horké novinky, oceňované a divácky nejúspěšnější tituly jako Pramen, Mouchy, Něžné monstrum, Zápas století, rodinný film, Znenadání, Sex a smrt v kempu Miasma nebo Milovaný. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. A doplníme aktuální dopravní informace, začneme nehodami v pražských ulicích. V ulici ke Štvanici ve směru od Rohanského nábřeží před křižovatkou s Pobřežní stále vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Ještě pár minut tedy trpělivost v tomto místě. Hybernská ulice v Praze nedaleko křižovatky s Opletalovou se srazila dvě osobní auta. Nehoda je také v Argentinské, v křižovatce s Plynární se tam střetla tramvaj s osobním autem. A nehoda je taky v Bělohorské, v křižovatce s Tomanovou, kde se srazil autobus a osobní auto. A doplním ještě komplikace na pražském okruhu. Tady máme problém na 22. kilometru na trase Ruzyně-Modletice. Havarovalo tady osobní auto a motocykl. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A opatrně i na D8, a to konkrétně na 58. a 5. kilometru ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Je tady 18. hodina s Mirkem Kasanem ve studiu Rádia Praha a Mirek přináší zprávy.
1: Hezký podvečer. Silničáři dnes večer uzavřou část pražského okruhu mezi Slivencem a Řeporjemi. V noci tam budou bourat dva mosty. Praha 14 zahájí o prázdninách opravy bytů v havarijním stavu. Dobrovolníci se snaží mírnit dopady přemnožených sinic na řece Dyji. A zítra bude nad Prahou hodně oblačnosti. Čekejte četné srážky a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli bourání dvou mostů mezi Slivencem a Řeporjemi dnes večer, v noci a zítra dopoledne řidiči neprojedou po pražském okruhu. Uzavírka úseku mezi 16. a 19. kilometrem začne za hodinu a potrvá do zítřejší 11. hodiny. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou a Karlovarskou ulicí. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové na místě vybudují dva nové mosty.
3: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
1: Praha 14 chystá v příštích dvou letech opravu asi 40 bytů v havarijním stavu. Dělníci vymění původní umakartová bytová jádra nebo výtahy, jinde opraví balkony. Pražský magistrát přispěje radnici na opravy 45 milionů korun. Dalších 3 až 5 milionů investuje městská část každoročně z vlastních peněz. Radnice podle mluvčí Prahy 14 Veroniky Berné spravuje celkem asi 400 bytů, které vyžadují rekonstrukci.
4: První etapa prací proběhne nyní o prázdninách, druhá příští rok. Rekonstrukce jader v obsazených bytech je s nájemníky pochopitelně včas komunikována. Snažíme se tyto práce směřovat právě na letní období, kdy jsou lidé více na dovolených. Většina bytů, které v následujících dvou letech projde rekonstrukcí, je v havarijním stavu.
1: Na řece Dyji kvůli přemnoženým sinicím uhynulo pod novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Českému rozhlasu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se podle něj snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů, kteří do vody vhánějí víc kyslíku.
5: Můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství sinic ve vodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Novomlýnské nádrže.
1: Izraelský ministr obrany Israel Katz ohlásil plán na zřízení 3 osad v Gaze, kde teď Izrael kontroluje 65% území. Na vybudování dalších 34 nových osad na západním břehu Jordánu má jít podle záměru izraelského bezpečnostního kabinetu v přepočtu víc než 9 miliard korun.
6: Ministr financí Bezalel Smotrich a ministrině pro osady Orit Struková, oba z krajní pravicové strany náboženský sionismus, oznámili, že peníze půjdou na vystavění prefabrikovaných domů, silnic a infrastruktury na místech nově schválených osad. Organizace Spojených národů, samotní Palestinci i většina států považují osady za nelegální podle mezinárodních úmluv. Evropská unie v reakci na nové plány Izrael znovu vyzvala, aby se zdržel rozšiřování svých osad na západním břehu Jordánu. Podle diplomatické služby Evropské unie osady, vyvlastňování půdy, demolice a vystěhovávání podkopávají dvojstátní řešení konfliktu v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci a vynechá kvůli tomu srpnový turnaj v Torontu. Šestá hráčka světa to oznámila na Instagramu, neupřesnila ale, čeho se chirurgický zákrok týkal. Mimo kurty bude Muchová podle svých slov pár týdnů. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami mezi 16 a 14 stupni Celsia. Zítra ráno bude převážně polojasno. Postupně čekáme velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v pražských ulicích, kde máme hned několik

0: 10. kilometru na trase Ruzyně-Modlatice. Havarovalo tady osobní auto a motocykl, tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
3: Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Dobrý večer, startuje sobotní Pražský update. Pražský hrad ročně navštíví miliony lidí. Jeho návštěvnost podle vedení areálu roste. A jak už kolem 3/4 uslyšíte, za poslední 3 roky se tam ale změnilo mnohem víc než jen návštěvnost. S Petrem Jungmanem si připomeneme historii 18. červencového dne. V Pražský hnej se vydáme s naší letající redaktorkou Sabinou k Vltavě a Přívozu, který nejvíc využívají místní lidé. A silničáři dnes v noci zbourají 2 mosty v jeho západní části Pražského okruhu. Od 19 hodin do zítřejších 11 budou řidiči jezdit po objízdné trase. Už za chvíli přidáme podrobnosti s naším reportérem. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. Oh, I leave quite an impression.

0: Řidiči se dnes musí připravit na dopravní omezení v jeho západní části Pražského okruhu. Silničáři tam budou v noci bourat dva mosty. Podrobnosti nám k tomu přináší reportér Ondřej Mikušek. Ondro, zdravím tě.
1: Hezký den. Silničáři zbourají mosty mezi Ořechem a Slivencem. Konkrétně jde o nadjezdy z ulic k zadní Kopanině, u toho teď stojím, a ten druhý vzdálený zhruba 1300 metrů vede z ulice k Austisu. Ředitelství silnic a dálnic kvůli bourání uzavře úsek Pražského okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Uzavírka by tam měla začít dnes v 19 hodin a trvat do zítřejších 11.
0: Kudy tedy mají řidiči úsek objíždět?
1: Silničáři připravili objízdnou trasu víceméně pro celou jihozápadní část Pražského okruhu. Z mimoúrovňové křižovatky z Braslav povede směrem k centru metropole po Strakonické a Dobříšské ulici, takže v podstatě podél Vltavy. Na Smíchově pak budou řidiči muset projet dvěma tunely, Mrázovskou a Strahovským, za kterým se napojí do Patočkovy ulice. Odtud budou pokračovat ještě po Bělohorské a Karlovarské a zpět na dálnici D0 neboli Pražský okruh se pak dostanou u mimoúrovňové křižovatky Řepy.
0: Ondro, proč vlastně silničáři oba mosty zbourají?
1: Chtějí rozšířit úsek mezi dálnicemi D1 a D5 ze dvou pruhů v každém směru na tři, jenže pod současné mosty se takhle široká vozovka nevejde. Nové nadjezdy s rozpětím 45 metrů už to umožní. Kromě toho silničáři rozšíří právě i samotné mosty kvůli cyklotrasám, které přes ně povedou. Přípravné práce začaly před dvěma měsíci a hned po zbourání obou konstrukcí začne výstavba nových. Trvat má asi 5 měsíců, celkem bude přestavba stát více než 200 milionů korun.
0: O bourání dvou mostů na Pražském okruhu jsme si povídali s reportérem Ondřejem Mikuškem. Ondro, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a řidičům šťastnou cestu.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Tak a nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme v pražských ulicích, kde máme hned několik dopravních nehod. V Hybernské ulici nedaleko křižovatky s Opletalovou dejte pozor na srážku dvou osobních vozidel. Nehoda dvou osobních aut je také v Černokostelecké u křižovatky s Dětskou. Opatrně i v Argentinské, v křižovatce s Plynární se tady střetla tramvaj s osobním autem. A nehoda je také v Bělohorské, v křižovatce s Tomanovou se tady srazila autobus s osobním vozem. Pozor také na nehodu na Pražském okruhu, a to konkrétně na 22. kilometru na trase Ruzině-Modletice. Srazilo se tady osobní auto a motocykl, tak projíždějte s opatrností a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: A reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: V Praze se můžete přepravovat tramvají, vlakem, metrem, autobusem, ale taky přívozem. Ve městě jich funguje hned několik, stačí se vybrat. Na přívozu P1, který v Troji využívají nejvíc místní lidé, natáčela naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Máme své časy podle jízdního řádu, kdy musíme vyplouvat.
3: Říká místní převozník. Z jednoho břehu na druhý tady vozí cestující zhruba třetím rokem.
2: Samozřejmě, když je vyšší vytíženost a jsou lidi, tak jezdíme klidně non-stop.
3: Takže to funguje i tak, že můžu z druhé strany mávnout na vás? Případně
2: víceméně, ano.
3: Vyrazíte nebo ne?
2: Všechno je vždycky o domluvě.
3: Koukám, jak se mnou mluvíte, natáčíme tu reportáž a zároveň tady obsluhujete loď, všechno najednou. Jaké to je vlastně být přívozníkem? Je to koníček, je to práce, je to zábava, je to rutina, co to je?
2: Všechno dohromady. Jsme jenom lidi, každý má někdy své nálady. Někdy je to rutina, často je to zábava.
3: Na břehu mají převozníci zázemí, v Maringotce odpočívají a taky přespávají. Zdejší přívoz využívají ale nejvíc místní lidé. Ondřej, my se spolu potkáváme tady u řeky Vltavy, máte sebou dva své pejsky a taky syna. Tak vy jste tedy místní nebo jste na výletě?
4: Místní.
3: To znamená Bohničák?
4: Ano.
3: Bohničák, výborně.
4: V tom nejdelším paneláku.
3: Máte nějakou oblíbenou trasu, kterou tady třeba v létě chodíte?
4: Vlastně od školy z Dolákový dolů do lesa, vlastně přes Útulek a vlastně až jsem k vodě.
3: Řekneš nám něco, jak se ti dneska líbí na výletě s tátou?
5: Dobrý.
3: Je to dobrý? Není ti horko? Koukám, že máš klobouček, to je dobře. A řekni mi možná, jak se jmenují teda pejsci, který tu jsou s váma?
5: Malíšek a Jmínka.
3: Mezi nejvytíženější spoje ale patří ten přívoz, který je hned vedle. Vede z Podhoří do Podbaby. A to proto, že je v blízkosti zoologické zahrady. Na přívoz můžete vzít kolo, kočárek i svého pejska. Přívozníci jsou ale zvyklí na ledasco. Jednou tady převáželi porouchanou motorku. A před lety dokonce i koně. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Je 6:30, pražský souhrn teď v pražském updateu přináší Mirek Kasan. Hezký podvečer. Kvůli opravě trati nejezdí ode dneška tramvaje spálenou ulicí a národní třídou. Výluka potrvá do 10. srpna a dotkne se 12 tramvajových linek. Náhradní autobusovou dopravu dopravní podnik nezavedl. Cestujícím radí využít metro. Zítra od 9 do 18 hodin bude navíc kvůli údržbě trati uzavřený i úsek mezi zastávkami Jiráskovo náměstí a Staroměstská. Za půl hodiny se kvůli demolici dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině uzavře pražský okruh mezi Slivencem a Řeporiemi. Uzavírka potrvá až do zítřejší 11. hodiny dopolední. Mapu objížďky je možné zobrazit v Google mapách. Práce na nahrazení nadjezdů novými mosty začaly v polovině května a provádí je firma Skanska. Přestavba domu Pážat na Hradčanech v Praze 1, kde bude sídlit Muzeum paměti 20. století, je dokončená. Magistrát teď řeší administrativu, aby bylo možné zahájit kolaudaci, přičemž pracovníci muzea jsou připraveni na rychlé stěhování. Uvedli to mluvčí magistrátu Vít Hofman a ředitel muzea Petr Blažek. Obyvatelé s trvalým bydlištěm v Praze 13 můžou od radnice zdarma získat kompostéry. Podmínkou je umístit nádobu na bioodpad na pozemek právě v této městské části. Od začátku května už radnice rozdala přibližně 400 kompostérů. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové zbývá několik posledních kusů. Dělníci dokončili opravu tří dětských hřišť na náměstí Osvoboditelů v pražském Radotíně. Vyměnili na nich většinu herních prvků, přidali několik nových a instalovali bezpečnější dopadové plochy u houpaček. Rekonstrukce podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS stála celkem 2,5 milionu korun. Praha o víkendu hostí už 14. ročník akce Prago Vespa, mezinárodního srazu majitelů populárních italských skútrů Vespa. Základnu mají ve sportcentru v Troji, odkud dnes ve 14 hodin vyjela spanilá jízda. Okruh vedl přes Libeň, Karlín, centrum metropole Smíchov a Malou Stranu. Praze bude zítra ráno převážně polojasno. Postupně čekejte velkou oblačnost, občas déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. V Hybernské ulici v Praze nedaleko křižovatky s Opletalovou je nehoda dvou osobních aut. Tramvaj s osobním vozem jsou po nehodě v Argentinské v křižovatce s Plynární. V Bělohorské v křižovatce s Tomanovou se srazil autobus s osobním autem a dvě osobní auta po nehodě jsou taky v Černokostelecké u křižovatky s Dětskou. Pozor taky na pražském okruhu na 22. kilometru na trase Ruzyně-Modletice. Havarovalo tady osobní auto a motocykl. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: me.
1: Bernýden, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota 18. července. Svátek mají Drahomíry a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První elektrická tramvaj v Čechách se slavnostně rozjela před 135 lety v roce 1891. Z Letné 800 metrů do Královské obory na Zemskou výstavu. Přesně v 9 hodin ráno. Prvním řidičem byl Alois Fiala, průvodčím Josef Jedlička a otcem celého projektu byl samozřejmě František Křižík. Vakcína proti tuberkulóze byla poprvé dítěti podána přesně před 105 lety v roce 1921. V Paříži se o to postarali vědci, kteří vakcínu vyvinuli, Albert Calmet a Camille Guérin. Britská vláda definitivně uznala exilovou československou vládu v Londýně před 85 lety v roce 1941. Rumunská sportovní gymnastka Nadia Comaneciová získala na letních olympijských hrách v Montrealu přesně před 50 lety v roce 1976 jako první gymnastka v historii absolutní známku. Desítku. Tu dostala celkem 7krát a v Montrealu získala 5 medailí, z toho 3 zlaté. Na základě Brionské deklarace začalo před 35 lety v roce 1991 stahování jugoslávských jednotek ze Slovinska. To tak bylo ušetřeno válečných útrap, jaké v dalších 4 letech museli zažít další země bývalé Jugoslávie, jako Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina. Legendární zpěvák a kytarista, osobnost českého folku a country, člen skupin Brontosauři, Spirituál Quintet nebo Dua Nedvědi, František Nedvěd zemřel před 5 lety. Legendární kosmonaut Američan John Glenn se narodil před 105 lety v roce 1921. Do vesmíru letěl 2krát. V únoru 62 byl prvním Američanem na oběžné dráze a ve svých 77 se pak stal nejstarším člověkem ve vesmíru. Dožil se 95. Legendární hokejový bek Josef Horešovský by dneska oslavil kulatou 80. A já přeju hezkou sobotu. Radio.

0: Areál Pražského hradu loni navštívilo 9 milionů lidí. Je to o 700 tisíc víc než v roce 2024. Zároveň se na poslední 3 roky zvýšily investice do oprav a služeb pro návštěvníky. Přibyly bezplatné toalety, pítka, nově je přístupná třeba fíkovna a Hartigovská zahrada. V areálu je také nový obchod se suvenýry od českých výrobců a designérů.
1: Pražský hrad se poslední roky pomalu proměňuje. Pravidelně se sem vrací i paní Marie, která žije ve Francii. Na vycházku sebou vzala i kamarádku z Vídně.
2: No, já jsem odešla hodně brzy v 69. roku a to se to hodně změnilo tedy. Jo. A je to hrozně krásný a je to úplně jiný než Vídeň. No a krásný a já myslím, že se to kamarádce taky hodně líbí. No.
1: Pan Pavel přijel z východních Čech. Na Pražský hrad se přišel podívat po 10 letech.
3: Když se dostaneme do Prahy, tak se sem samozřejmě podíváme na hrad. My to vždycky stejně jenom tak proběhneme, ale přijde mně, že tady je hrozně moc lidí po každý.
1: S manželkou se stali prvními zákazníky nového obchodu Pražského hradu.
3: Koupili jsme nějakou magnetku, říkal, že jsme první zákazníci, tak jsme byli asi první zákazníci. Koupili jsme nějaké drobnosti, magnetky a nějaké záložky.
1: O obchod v podloubí u katedrály svatého Víta se starají pracovníci Pražského hradu. Pokračuje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
4: Chceme tady prezentovat české firmy, české výrobce, české značky. Takže tady máme vlastně jak věci od 10korunových položek, jako třeba pohledy, ale pak tady máme potom i třeba takový ten slavný tácek Republika od Maxima Valčovského.
1: V prodejně lidé najdou také produkty přímo z hradu.
4: Tady vidíme med, který je vlastně z našich hradních včel. A potom jsme vlastně, máme tady dvoje semínka, jak ze zahrad Pražského hradu, tak potom ze zámku Lány.
1: Obchod ale není jedinou viditelnou změnou v areálu. Do oprav loni správa hradu investovala asi 340 milionů korun. To je 4násobek oproti roku 2023. Vedení památky taky vyhlásilo 4 architektonické soutěže. Říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
5: Projektujeme díky těmto soutěžím s mezinárodní účastí architektů Chodkovy sady, nové edukační centrum, máme hotový projekt na nová kontrolní stanoviště a soutěžíme tým na nové osvětlení Pražského hradu.
1: Mění se podle něj i veřejný prostor.
5: Zrušily se plošné kontroly na vstupu do Pražského hradu, odstraňujeme vizuální smog, doplňujeme lavičky, odstraňujeme různé nebo zpřístupňujeme prostory, které dříve nebyly na přístupné.
1: Jde například o fíkovnu nebo Hartigovskou zahradu. Podle vedoucího kanceláře prezidenta republiky Milana Vašiny se hrad mění i v dalších oblastech.
6: Tak ať už je to samotný Pražský hrad nebo kanceláře prezidenta republiky nebo lesní správa vlastně k tomu koncepčnímu přístupu. To znamená, že opravdu začali jsme pracovat s datama, začali jsme udělat analýzu a audity vlastně ve všech oblastech a přistoupili jsme k tomu tak, že vlastně dneska jsme v plánování a implementaci těch jednotlivých kroků.
1: Zástupci Pražského hradu připomněli tyto změny u příležitosti poloviny funkčního období prezidenta Petra Pavla. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
7: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor, v Černokostelecké ulici v Praze u křižovatky s Dětskou je nehoda 2 osobních aut. Nehoda je také v Argentinské v křižovatce s Plynární. Tady se jedná o střet tramvaje a osobního auta. Autobus s osobním autem jsou po nehodě v Bělohorské v křižovatce s Tomanovou a v Hybernské nedaleko křižovatky s Opletalovou je nehoda 2 osobních aut. Pozor i na Pražském okruhu. Na 7,5 kilometru na trase Modletice Ruzině, tunel Cholupice a Komořanský, tady je hlášená tvorba kolon, kvůli silnému provozu je blokové odbavování provozu. A ještě jednou Pražský okruh, 22. kilometr na trase Ruzině Modletice, je tady nehoda osobního auta a motocyklu, tak opatrně. A šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Horké novinky legend v hlasování.

0: V noci na zítřek by mělo být většinou polojasno, nejnižší teploty 16 až 14 stupňů Celsia. A zafouká slabý proměnlivý nebo západní vítr do 3 metrů za sekundu, lokálně může být i klidno. V neděli ráno bude převážně polojasno, jinak očekáváme od západu velkou oblačnost, občas déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí, později večer bude vítr zvolna slábnout.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: 19 hodin, Rádio Praha je stále s vámi, teď se zprávami, které přináší Mirek Kasan.
1: Hezký večer. Letní nehodovost na hlavních jižních tazích roste, vyplývá to z dat portálu dopravy. Před 135 lety začala v Praze jezdit první elektrická tramvaj v zemi. Maďarský prezident Čujok oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. A zítra čekejte hodně oblačnosti, četné srážky a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je na těchto úsecích počet nehod oproti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že nejrizikovějšími dny jsou pátek a sobota.
3: V pátek odpoledne se na nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
1: Praha 1 nechá opravit bezmála 90 celokovových laviček v parku Lanova za více než 600 tisíc korun. Práce budou zahrnovat odstranění koroze, nový nátěr i opravu poškozených částí, aby se prodloužila jejich životnost. Technici začnou v srpnu a hotovo mají mít nejpozději do konce září. Lavičky budou opravovat po etapách, aby návštěvníkům parku u nábřeží Ludvíka Svobody zůstala většina k dispozici. Dnes je to přesně 135 let ode dne, kdy v naší zemi začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křižíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Začal tak 14 let dlouhý přechod z koněspřežných tramvají na elektrické. Křižíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900 a o dva roky později byly odstraněny i koleje a troleje. Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí v úřadu hlavy státu. Ve videu na sociální síti oznámil, že podepsal parlamentem schválený dodatek ústavy, který ho zbaví funkce. Šujok původně odmítal, že se snaze poslanců podvolí. V projevu uvedl, že proces jeho odstranění porušuje ústavní hodnoty a zpochybnil legitimitu svého nástupce. Vítěz dubnových voleb a premiér Péter Maďar Šujoka opakovaně označil za loutku předchozího režimu strany Fidesz a vzkázal mu, že pokud dodatek ústavy nepodepíše, obratem ho z funkce odvolá parlament. Ten teď musí do 30 dnů zvolit novou hlavu Maďarska. Vrchařskou 14. etapu cyklistické Tour de France vyhrál po samostatném úniku obhájce prvenství Tadej Pogačar a zvýšil svůj náskok v čele průběžného pořadí. Před dánským rivalem Jonasem Vingegaardem, který byl dnes čtvrtý, vede hvězdný Slovinec už o 4,5 minuty. Druhý dojel Pogačarův mexický týmový kolega Isaac del Toro před Francouzem Paulem Sexasem. Čeští cyklisté Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba dorazili do cíle s víc než půlhodinovou ztrátou. Vacek je průběžně na 38. pozici. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami mezi 16 a 14 stupni Celsia. Zítra ráno bude převážně polojasno. Postupně čekáme velkou oblačnost, občas déšť nebo přeháníky místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Česko přinášíme také aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. Černokostelecká u křižovatky s Dětskou. Tady vyšetřují nehodu dvou osobních aut. V Bělohorské v křižovatce s Tomanovou se jedná o střet autobusu a osobního vozu. V Argentinské v křižovatce s Plynární je to nehoda tramvaje a osobního auta. A dvě osobní auta po nehodě jsou v Hybernské nedaleko křižovatky s Opletalovou. Na pražském okruhu mezi 16. a 20. kilometrem na trase Modletice-Ruzyně je doprava vedená obousměrně po objízdné trase z Braslav exit 10, Strakonická, Dobřížská, tunel Mrázovka, Strahovský tunel Patočkova, Bělohorská, Karlovarská a pražský okruh Řepy exit 26. Komunikace je dočasně uzavřená kvůli demoličním pracovníkům

0: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Před 6 minutami odbyla 19. hodina a je s vámi sobotní večerní Praha. Příští chvíli vám nabídneme pražské tipy. A čeští vědci vymysleli, jak zpracovat zvláštní druh odpadu, odřezky z gramofonových desek. Víc o jejich vynálezu prozradíme už za pár minut. Stranou nenecháme ani muziku, s tou je připravená skupina Lake Malawi. Taylor Swift. Nebo Eva Farná. Nerušený poslech vám přeje Vláďa.

0: Čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Těch se v Česku vyrábí nejvíc na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
1: Na každou desku má ty dvě matrice, stranu A a stranu B.
2: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve Středočeské Loděnici.
1: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
3: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
1: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dál do výroby.
2: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
1: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde.
2: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
4: Získáte vlastně takovou směs.
2: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková. Drť se sype do přístroje.
4: My musíme postupně materiál rozstavit.
3: A z přístroje pozvolna vylézá, vypadá to jako žížala.
4: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
2: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici, na fakultě elektrotechnické ČVUT, předvádí Petr Veselý.
5: A jakožto pilotní demonstrátor té technologie jsme vytvořili rádio.
3: Černá destička. Vzdáleně trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
5: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku ty součástky krásně usadit dovnitř.
3: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
5: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektricky vodivý ingoust, aniž bychom to museli lepit, pájet.
2: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
5: Tohle je kompletně všechno vtištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
2: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
5: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
2: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Martin Srb, Český rozhlas. Radio
6: Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

to bola novinka tady o Svimsen Rádio Praha. Je téměř půl osmé. V úterý se po roce otevřel opět francouzský trh na Kampě a vyrazit na něj můžete i zítra. Na místě vás čeká nezaměnitelná atmosféra, plná ochutnávání lokálních specialit i vín. Těšit se můžete i na sýry, uzeniny, ústřice, šneky a taky sladké dezerty. Kromě skvělých gastronomických zážitků je připravená i hudební produkce, francouzské interprety doplní jazz a vystoupení sboru. Francouzský trh na Kampě můžete navštívit i v neděli od 10 do 21 hodin. Podrobnosti najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: 19:46, stále je s vámi Rádio Praha a v sobotní večerní Praze teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Kampě můžete navštívit francouzský trh, těšit se můžete na pochoutky z francouzské kuchyně, vynikající šumivá vína, řadu hudebních vystoupení a taky na bohatý doprovodný program pro nejmenší návštěvníky. Chybět nebudem ani čerstvé pečivo, aromatické sýry, uzeniny, mořské plody nebo francouzské palačinky. Francouzský trh bude na Kampě až do nedělního večera. A v zoologické zahradě startují speciální večerní prohlídky s průvodcem. Co dělají zvířata po západu slunce a která jsou v noci nejaktivnější, dozvíte se během celého léta. Stačí se registrovat na webu zoologické zahrady a dá se očekávat, že zájem bude obrovský, tak si termín zarezervujte co nejdřív. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a

0: Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Šarivary.
1: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 20 hodin, na Rádiu Praha vám přinášíme další zprávy. Ve studiu už je Mirek Kasan.
1: Hezký večer. V Praze nejezdí tramvaje mezi Lazarskou a Újezdem. Výluka potrvá 3 týdny. Na pochod hrdosti dnes vyrazilo do ulic Bratislavy zhruba 10 tisíc lidí. Fotbalisté Anglie a Francie se dnes utkají o 3. místo na světovém šampionátu. A zítra bude nad Prahou hodně oblačnosti. Čekejte četné srážky a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Tramvaje v Praze ode dneška nejezdí mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Až do 10. srpna bude dopravní podnik ve Spálené ulici a na Národní třídě opravovat tramvajovou trať nebo měnit sloupy trolejového vedení. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí po odklonových trasách, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehkova.
3: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
1: Zítra přes den od 9 do 18 hodin se navíc uzavřený úsek kvůli údržbě trati rozšíří i mezi zastávky Jiráskovo náměstí a Staroměstská. A opravy omezí taky automobilovou dopravu. Na most Legií není možné najet od Národní třídy. Sledujte prosím aktuální dopravní situaci a počítejte s další cestou centrem. A ještě jedna aktuální dopravní informace, tentokrát z Prahy 6. Přibližně ve 2 hodiny odpoledne došlo v ulici Československé armády k havárii inženýrských sítí. Kvůli tomu tam až do odvolání platí dočasná změna trasy autobusů linky 108. V úseku mezi zastávkami Radnice Praha 6 a Ronalda Reagana je linka po odklonové trase. Pravidelné zastávky ale obsluhuje. V úseku mezi Sibiřským náměstím a Davidskou jede taky jinudy. Ve směru na Davidskou jsou zrušené zastávky Ronalda Reagana a Radnice Praha 6. Počítejte s delší jízdní dobou a sledujte aktuální značení na zastávkách. Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta. Petr Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Jak řekl, doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
4: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
1: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Pochodu hrdosti v Bratislavě se dnes zúčastnilo kolem 10 tisíc lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých už se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody. Tam se odpoledne koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší. Fotbalisté Anglie a Francie budou dnes večer bojovat na světovém šampionátu o bronzové medaile. Oba týmy poprvé prohrály až v semifinále. Francouzi v úterý nestačili na Španěly a prohráli s nimi 0-2, Angličané pak o den později podlehli Argentíně 1-2. Duel o bronz začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 23 hodin. Zítra zakončí světový šampionát v finále mezi Španělskem a Argentínou, která obhajuje titul. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami mezi 16 a 14 stupni Celsia. Zítra ráno bude převážně polojasno. Postupně čekáme velkou oblačnost, občas déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Jak už od nás víte, komplikace se nevyhnou ani Pražskému okruhu, respektive nevyhly. Mezi 16. a 20. kilometrem na trase Modletice-Ruzyně je doprava vedena obousměrně po objízdné trase Zbraslav exit 10, Strakonická, Dobřížská, tunel Mrázovka, Strahovský tunel Patočkova, Bělohorská, Karlovarská a Pražský okruh Řepy exit 26. Komunikace je dočasně uzavřená kvůli demoličním pracem na mostě. Demolice nadjezdu tady bude probíhat. Komplikace připomínám také z dalších míst, a to z Pražského okruhu.

Máme 6 minut po 20. hodině a sobotní večerní Praha přináší další témata. Jak může vypadat výpomoc rodinám, které chtějí svým dětem dát co nejlepší start do života, ale nemají proto vhodné podmínky? Program OMAMA podporuje rodiče nejmenší dětí přímo v jejich domácím prostředí. Ve 15:45 nabídneme podrobnosti. A silničáři dnes v noci zbourají dva mosty v jeho západní části Pražského okruhu. Do zítřejších 11 hodin musí řidiči jezdit po objízdné trase. Podrobnosti přidá už za chvíli náš reportér. A nechybí David Guetta. Kapela Imagine Dragons. I skupina Mirai. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu. Pohodový poslech vám přeje Vláda Malošík.

0: Silničáři budou v noci bourat dva mosty v jeho západní části Pražského okruhu. Úsek mezi Slivencem a Ořechem je neprůjezdný. Přímo na místě demolici sleduje reportér Ondřej Mikušek. Ondro, dobrý večer.
1: Hezký den. Silničáři asi před hodinou úsek Pražského okruhu mezi 16. a 19. kilometrem uzavřeli. Pod mosty navezli rozemletý asfalt a rozemletý beton, které budou sloužit jako dopadová plocha pro kusy mostní konstrukce. Jeden z těch nadjezdů vede z ulice k zadní kopanině, já jsem u toho druhého, který vede z ulice k Austisu. A možná slyšíte, že právě teď ho těžká technika rozbíjí. Ještě před pádem ho ale zabezpečí uchycením na jeřáby. Zbytky mostů pak odvezou kamiony. Uzavírka tady bude trvat asi do zítřejších 11 hodin. Do pondělka pak budou auta moci projíždět jedním pruhem v každém směru.
0: Kudy tedy mají řidiči dnes v noci úsek objíždět?
1: Silničáři připravili objízdnou trasu víceméně pro celou jihozápadní část Pražského okruhu. Z mimoúrovňové křižovatky z Braslav povede směrem k centru metropole po Strakonické a Dobříšské ulici, takže v podstatě podél Vltavy. Na Smíchově budou řidiči muset projet dvěma tunely, Mrázovskou a Strahovským, za kterým se napojí do Patočkovy ulice. Odtud budou pokračovat ještě po Bělohorské a Karlovarské. Zpět na dálnici D0 neboli Pražský okruh se pak dostanou u mimoúrovňové křižovatky Řepy.
0: Proč vlastně silničáři oba mosty zbourají?
1: Chtějí rozšířit úsek mezi dálnicemi D1 a D5 ze dvou pruhů v každém směru na 3, jenže pod současné mosty se takhle široká vozovka nevejde. Nové nadjezdy s rozpětím 45 metrů už to umožní. Kromě toho silničáři rozšíří právě i samotné mosty kvůli cyklotrasám, které přes ně povedou. Přípravné práce začaly před 2 měsíci a hned po zbourání obou konstrukcí začne výstavba nových. Trvat má asi 5 měsíců a celkem bude ta přestavba stát více než 200 milionů korun.
0: O bourání dvou mostů na Pražském okruhu jsme si povídali s reportérem Ondřejem Mikuškem. Ondro, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a šťastnou cestu.
2: Co se děje v Praze?
3: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Praha.

Tímhle songem s Mobim jsme si zavzpomínali na agenta Jamese Bourna, tedy agenta bez minulosti. Je sobota a k sobotnímu večeru patří už tradičně na Rádiu Praha i Zóna 90. A tady ten nejlepší výběr z 90. let minulého století. A dnes svou troškou do pomyslného hudebního mlýna přispěje třeba Lutrisha McNeil, Janek Ledecký, Sting, Coors, Enley, Aerosmith, taky Lucie Bílá, Bruce Springsteen i Celine Dion. Pro bližší informace mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vašeho DAB rádia. To nejlepší z 90. vám přinášíme v Zóně 90 každou sobotu po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha.

0: Jen vteřiny zbývají do 8:45. S vámi je stále Rádio Praha. První roky života dítěte jsou plné malých objevů. První slova, první otázky. Právě tehdy se taky vytvářejí základy pro další učení a rozvoj. Ne všechny rodiny ale mají stejné podmínky a možnosti, aby své děti v tomto období mohly rozvíjet. Proto vznikl program OMAMA, který pomáhá rodičům, aby se o své nejmenší děti co nejlépe postarali.
1: Jana Bongilajová navštěvuje rodiny každý týden jako komunitní pracovnice, takzvaná OMAMA. Tak se jmenuje nejen program, ale říkají si tak i sami pomocnice. Nejprve si s maminkou povídá o tom, jak se dítěti daří a jak si poradili s úkoly z minulé návštěvy. Pak si prohlíží knížky a pracují s kartami.
2: Máme dvě aktivity, jednu na jemnou motoriku, na hrubou motoriku.
1: Nebo je učí mluvit, správně lézt a chodit. A zapojuje i rodiče, aby věděli, jak mají své děti od novorozenců po tříleté dál rozvíjet i sami. Právě pozornost je totiž pro děti ze znevýhodněných rodin důležitá. Sama pomáhá například jedné ostravské rodině s dvouletým synem.
3: Pracujeme hodně s dětmi, které mají silné emoce, výbušnost, agresivitu. A u těch lekcí, jakmile zjistí, že ta OMAMA se věnuje jenom tomu dítěti, tak to dítě se sklidní.
1: A takovou pomoc vítá i Andrea, matka zmíněného kluka.
4: Syn, dalo by se říct, že ví spíš, co má vlastně dělat, ale do té doby, než paní OMAMA nás nenašťovala, tak on to nevěděl. A tím, že já mám doma 5 dětí, tak nebyl takový ten čas se věnovat jednomu dítku, že? Takže vlastně spoustu věcí nám ukázala Ivona.
1: Rodiče ve znevýhodněných lokalitách podle Svatavy Plaché, ředitelky organizace Cestavon.cz, která za projektem OMAMA v Česku stojí, často chtějí svým dětem dát to nejlepší, ale neví jak.
5: Oni vlastně jakoby sami neví, jak s tím dítětem pracovat, jak ho správně rozvíjet. Často se setkáváme s tím, že se v rodinách nachází různé stereotypy, třeba jako, že dítě ve 3 měsících už může sedět, nebo že na dítě se nemusí mluvit.
1: Program OMAMA se z Moravskoslezského kraje rozšíří díky podpoře nadace The Kellner Family Foundation do Ústeckého a Karlovarského kraje. Věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Bůškové je důležité podporovat děti ve vyloučených lokalitách už od raného věku, aby měly lepší podmínky pro nástup do školky i školy.
6: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
1: Do programu se zapojí města Most, Litvínov a Cheb nejpozději od ledna příštího roku. V Karlovarském kraji nabízí podobnou podporu i program SOS Kormidlo. Rodičům s novorozenci dává tréninkové bydlení. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
7: Rádio Praha. Scrollujete? Jen

0: Je 21 hodin ve studiu Rádia Praha, je už připravený Mirek Kasan se zprávami. Ahoj Mirku.
1: Ahoj Vláďo, hezký večer. Mobilní aplikaci Záchranka je nově možné najít nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Děti v pražském Radotíně můžou využívat 3 nově opravená hřiště na náměstí Osvoboditelů. Kvalita vzduchu v okolí lesních požárů v Kanadě se zlepšila, znečištění je ale stále na vysoké úrovni. A zítra čekejte hodně oblačnosti, četné srážky a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V mobilní aplikaci Záchranka si uživatelé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře. Pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
3: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
1: V aplikaci Záchranka je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. Aplikace dosud pomohla asi ve 250 000 případů. V mobilním telefonu ji mají nainstalovanou skoro 4 miliony Čechů. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny republiky. První stupeň výstrahy ze 3 platí od zítřejších 11 hodin dopoledne do 4 odpoledne. Pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
1: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Dělníci dokončili opravu 3 dětských hřišť na náměstí Osvoboditelů v pražském Radotíně. Vyměnili na nich většinu herních prvků a přidali několik nových. Upravili také dopadové plochy u houpaček, které mají být pro děti bezpečnější. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS rekonstrukce stála dohromady 2,5 milionu korun.
5: Součástí rekonstrukce byla instalace zcela nových, moderních a certifikovaných herních prvků, splňujících současné bezpečnostní normy pro dětská hřiště. Na podzim bude projekt ještě doplněn o novou výsadbu zeleně a několik nových stromů.
1: Kvalita vzduchu na severovýchodě Spojených států se od včerejška výrazně zlepšila, stále ale zůstává na zdraví škodlivé úrovni. Vyplývá to z údajů serveru IQR, který shromažďuje data o znečištění vzduchu z celého světa. Americká města čelí zhoršené kvalitě ovzduší kvůli lesním požárům v sousední Kanadě. Nejhorší situace je v kanadské provincii Ontario, americkém Washingtonu DC a státech New York, Pennsylvania a Maryland. Prezident Spojených států Donald Trump řekl, že by Kanada měla za šíření kouře platit cla, protože zanedbává péči o lesy. Kanadský premiér Mark Carney na to zatím nereagoval. Už dřív ale řekl, že odpovědnost za boj proti změně klimatu nesou i Spojené státy. Tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci a vynechá srpnový turnaj v Torontu. Šestá hráčka světa to oznámila na Instagramu, neupřesnila ale, čeho se chirurgický zákrok týkal. Mimo kurty bude Muchová podle svých slov pár týdnů. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno a ochladí se na 16 až 14 stupňů Celsia. Zítra ráno bude převážně polojasno, postupně čekáme během dne velkou oblačnost, občas déšť nebo přeháníky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha. Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století.
6: Zóna 90. Zóna 90.
2: Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let. To

devadesátky v nejlepším mixu ve městě. Zóna 90. To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

0: Je 22 hodin. Pražské tramvaje nebudou 3 týdny jezdit mezi Lazarskou a Újezdem, vrátili se ale v obou směrech k Pražskému hradu. Policie pátrá po vězni, který odjel z nestřeženého pracoviště na Rakovnicku. Spojené státy 7. noc v řadě útočily na Írán, ten vyhrožuje ničivou odvetou. A zítra bude nad Prahou hodně oblačnosti, čekejte četné srážky a teploty do 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Mezi zastávkami Újezd a Lazarská od dneška nejezdí tramvaje. Výluka potrvá až do 10. srpna. Vyžádali si opravy tramvajové trati ve Spálené ulici a na Národní třídě. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí po odklonových trasách. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
0: Zítra přes den od 9 do 18 hodin nebudou navíc kvůli údržbě trati jezdit tramvaje mezi Jiráskovým náměstím a Staroměstskou. Po 4 měsících naopak skončila rekonstrukce trati v ulicích Mariánské hradby a Jelení. Tramvaje tak ode dneška znovu jezdí v obou směrech přes zastávku Pražský hrad, která je nově bezbariérová a o 15 metrů delší. Kvůli bourání 2 mostů mezi Slivencem a Řeporyjemi nebude až do zítřejšího dopoledne průjezdný Pražský okruh. Uzavírka úseku mezi 16. a 19. kilometrem začala v 19 hodin a potrvá do zítřejší 11. hodiny dopolední. Objízdná trasa vede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou a Karlovarskou ulicí. Víc nám řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2 plus 2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes odjel na kole z nestřeženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. 46-letý Josef Hybek byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Naposledy ho viděl spoluvězeň před 15. hodinou. Uvedla to na webu policejní mluvčí Michaela Richtrová. Hledaný vězeň měří asi 175 cm, má modré oči, krátké, rovné, hnědé vlasy a výrazné tetování v podobě tzv. Rukávů. Odjel na stříbrném jízdním kole s modrými prvky. Veškeré informace o hledaném oznamte na lince tísňového volání 158. Americká armáda útočila 7. noc v řadě na cíle v Íránu. Teherán tvrdí, že při úderech na jihu země zemřeli 3 lidé a nejméně 8 dalších je zraněných. V odvetě Íránci poslali rakety na vojenské cíle v regionu, ale třeba Kuvajt tvrdí, že zasáhli elektrárnu a ocelovací zařízení.
4: Výbuchy po amerických úderech byly podle íránských agentur slyšet na jihu a ve středu země. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že zasáhly podzemní sklady zbraní, vojenskou infrastrukturu a sledovací stanoviště. V regionu teď působí přes 50 tisíc amerických vojáků. Íránské revoluční gardy vyhrožují, že na pokračování amerických úderů v dalších dnech Írán odpoví rozsáhlými útočnými operacemi. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Britský běžec Josh Kerr na mítinku atletické diamantové ligy v Londýně zaběhl světový rekord na 1 míli. Časem 3 minuty 42 sekundy a 66 setin zlepšil o skoro 0,5 sekundy výkon Hishama El Guerouže z roku 1999. Naopak letitý rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů tentokrát v ohrožení nebyl. Halová světová rekordmanka Keely Hodgkinsonová sice rozběhla závod ambiciózně, ale ve druhé polovině ztratila a časem 1 minuta 56,21 setin zaostala za výkonem české běžecké legendy zhruba o 3 sekundy. Večer a v noci bude v Praze polojasno až oblačno s nejnižšími teplotami mezi 16 a 14 stupni Celsia. Zítra ráno bude převážně polojasno, postupně čekáme velkou oblačnost, občas déště nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 22 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008.
1: Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
1: Horké novinky legend v hlasování.

0: Hostlenky Váhalové. Hostlenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Hostlenky Váhalové.
1: Hostlenky Váhalové.
2: Posloucháte Rádio Praha a je tu další host. Tentokrát přijde do studia David Grudl, počítačový programátor, ale také expert na umělou inteligenci. Jak využít umělou inteligenci v praxi? Máme se jí obávat, jak v současné době funguje chat GPT a jak rozeznat fake news, které často vytváří umělá inteligence? Vše rozebereme už za pár minut.

0: Váhalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a s mým dnešním hostem, což je David Grudl. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Můžu říct milovník umělé inteligence?
2: Určitě, to jsem.
1: Protože naše dnešní téma umělá inteligence, ale mimo jiné jste taky programátor a zkrátka všechno, co se týká tohohle světa, tak o tom i školíte, přednášíte a tak dále. Doufám, že se ke všemu dostaneme. Byl tady poměrně nedávno Tomáš Mikolov a s ním jsme probírali umělou inteligenci na takové filozofické úrovni a dneska bych chtěla jít trošku do té praxe. To znamená, jak my obyčejní můžeme využít umělou inteligenci v praxi, jak nám může pomoct. Ale úplně na úvod, proč jste se zamiloval do tohohle oboru, nebo čím vás fascinuje?
2: Já se o obor počítačů zajímám vlastně od malička, vedl mě k tomu teďka a v tom oboru posledních 10 let byla strašná nuda. Nic zajímavého se tam nedělo, už mě to přestávalo bavit a najednou konečně přišla umělá inteligence a s ní jako spousta nových technologií, na které jsem dlouho čekal, a takže já to vnímám jako obrovský impuls.

0: web? Nebo funguje to už?
1: Já jsem zrovna teďka měl takovou demonstraci, kde jsem ukazoval, jak AI dokáže naprogramovat web. A byla tam jedna slečna, která říkala, že by chtěla udělat oni jsou záchranáři, a chtěli by udělat nějaký event, kde bude program toho eventu, úvodní obrazovka, bude tam registrační formulář a tak dále. A já jsem jim říkal, takže to zkusíme naprogramovat, a dal jsem tam právě tenhle ten popis, že to má být, a ono to hned vyhodilo první verzi webu, a tak jsem si jí ptal, jako co teď, co bude další krok, co tam upravit. A ona si to prohlídla a řekla, je to úplně dokonalý, tam už není co řešit.
0: A jak umělá inteligence v rámci toho webu třeba pracuje s grafikou nebo s fotkama? Představuji si to dobře, že to v uvozovkách někam naházím a ona si to jako už sama poskládá?
1: Je to tak, že fotky samozřejmě musím dodat, protože zřejmě tam budu chtít fotky reálných vystupujících, ale ona udělá prostě rozložení stránky, udělá všechny texty, vymyslí program, vymyslí registrační formulář, který bude fungovat, takže se to bude zapisovat třeba do nějakých Google tabulek. Takže vlastně tu práci, na kterou bych musel jako tvůrce někoho najmout, kdo tomu rozumí, tak vlastně si udělám dneska sám.
2: Radio Praha.

0: Nejdůležitějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Se mnou je stále David Grudl, posloucháte Rádio Praha, naše dnešní téma umělá inteligence. Kdy se vůbec v Česku tak nějak poprvé začalo mluvit o umělé inteligenci? Já mám pocit, že to byl nějaký rok 2017, něco takového, nebo ještě dřív?
2: Já si to pamatuju tady jako od dětství. Že jsem kdysi vycházel nějaký časopis Byte, někdy v 90. letech, a tam byl článek jako postavte si neuronovou síť. A já

0: jsem si to naprogramoval a strašně dlouho to běželo, pak to vypsalo nějaký čísla, takže jsem z toho neměl vůbec žádný pocit, že by mě to bavilo. A to téma jsem zase opustil. A zajímavý to začalo být zhruba po tom roce 2012-14, protože možná si pamatujete, ale myslím, že to byl rok 2014, kdy se ve všech mobilech objevila možnost diktovat, že jste mohli do toho mobilu diktovat. A to byl první takové setkání vlastně s neuronovou sítí umělou inteligencí, která přepisovala hlas na psané slovo a zároveň přicházely do mobilů stále lepší foťáky, které uměly fotit v noci a uměly fotit velmi ostře a tak dále. A nebylo to úplně tím, že by se tak neuvěřitelně zlepšovala ta optika, ale byla tam zase umělá inteligence, která to dokázala
1: dopočítat.
0: A která to dokázala dopočítat z více fotek, spojit je. Můžete vyhledávat ve fotkách, takže napíšete třeba pláž a ono to dá všechny fotky, které jsou vyfocené na pláži. A to jsou všechno různé aplikace umělé inteligence, ale neříkalo se tomu tak. Jo? Vždycky to byla jako nová funkce vyhledávání, ale v pozadí vždycky byla nějaká AI.
1: Tomáš Mikolov tomu s oblibou říká strojové učení.
0: Je to tak, je to vlastně jedna z forem, jak přimět počítač tam komunikovat, řekněme myslet v uvozovkách, a těch cest je několik. Já si pamatuju, když jsem byl na škole v Brně, na Masaryčské, tak tam byla fakulta zpracování přirozeného jazyka a tam byli lidé, lingvisté, kteří zařizovali každé slovo do kategorií a tak dále. Takže to byl přístup, kde lidé vlastně vytvářeli nějaký systém, kde do toho hrávali své znalosti. A druhá možnost je, že jenom necháme ten stroj sám, aby pochopil, sám si rozkatulkoval slova tím, že se podívá na enormní množství textů a najde tam nějaké souvislosti. A to je vlastně ten opačný přístup, kdy se učí ten stroj sám.
1: Takže když to trošičku zjednoduším, tak i úplní odpůrci umělé inteligence, a stále mezi námi jsou, tak vlastně tu umělou inteligenci už používají docela dlouho, aniž by to možná věděli.
0: Jako nedá se tomu vyhnout. Určitě, když si otevřete Spotify nebo YouTube, tak dneska vám to úplně perfektně doporučuje videa na základě toho, který se podíváte. Ještě před pár lety to vůbec neumělo doporučovat. Jo? A dneska je to velmi dobrý a je to všechno díky AI, nebo jakýkoliv překlad, když si vezmete Google Translate, DeepL, všechno tohle to jsou umělé inteligence, které zatím běží, takže je používám opravdu jako neustále, i když si to člověk vůbec neuvědomuje.
1: A pamatujete nějaký okamžik v České republice, který udělal takový boom s tou umělou inteligencí, nebo třeba i nějaký člověk? Mi třeba napadá Petr Mára, který jako jeden z prvních youtuberů o tom začal mluvit, i o robotech a tak dále, ale jestli třeba byla i nějaká událost nebo něco, co to spopularizovalo?
0: No tak byla. To bylo v listopadu 2022, to znamená, není to tak dávno.
1: ChatGPT.
0: A to bylo ChatGPT, protože do té doby existovalo GPT bez toho slova chat a používalo to opravdu pár lidí. Já jsem jich moc neznal, jo. A najednou vzniklo ChatGPT a najednou to začali používat úplně všichni a stala se to vlastně nejrychleji rostoucí aplikace na celém světě. Takže to byl ten okamžik, kdy si široká veřejnost všimla, že něco takového existuje, a to je asi jako největší mezník.
1: A když by někdo aktivně nevyužíval umělou inteligenci, tak jak si ji tak jako v fuzovkách ošahat? Je to třeba skrze ChatGPT?
0: Já si myslím, že ChatGPT je takový jako nejpřístupnější krok, jak to udělat, a doporučil bych všem, aby si nainstalovali aplikaci ChatGPT do mobilu. Ideálně si ji dali na místo, kde bude nejjednoduše dostupná. Já to mám třeba v mobilu na tlačítku, zmáčknu tlačítko a nastartuje se mi. A díky tomu můžou ji hned zkoušet kdykoliv. Pojedou v autě, zapnou si ChatGPT, budou si s ním povídat. Nebo budou chtít se dozvědět, jak to umí vlastně poznat fotografii, tak doporučuji vyfotit nějakou složitou scénu a dát mu instrukci, popiš přesně, co je na této fotografii. A myslím, že lidi budou strašně překvapeni, jak detailně to dokáže popsat, co se tam děje, jaká je to atmosféra, odvodit, kde se to asi odehrává. A postupně tímhletím se seznamují s možnostmi umělé inteligence. Dá se to dát samozřejmě na režim komunikace, takže můžou to mít i na sluchátkách. A když třeba poslouchám nějaký podcast a teď tam zazní něco, kdybych se rád dozvěděl o něčem víc, tak jenom si pustím to ChatGPT, zeptám se ho, on mi odpoví, takže mám vlastně neustále takového mentora a učitele po ruce a je to skvělý.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je David Grudl. V rámci toho chatu GPT je velký rozdíl při té placené a neplacené verzi?
1: Není zas tak velký. Jako při profesionálním použití, nebo řekněme při použití v práci, je opravdu ta free verze nedostatečná. Ale mně se strašně líbí právě, že všichni lidi na světě mají dneska možnost tyhle ty úžasné technologie, které na provoz jsou neuvěřitelně drahé a nikomu se to nevyplácí, tak to mají stejně možnost provozovat zdarma a vyzkoušet si to, což je opravdu jako úžasný. To je zázrak. Jo. Takže myslím si, že každý může začít používat právě tu free verzi. A když mu třeba ta free verze už odmítne s ním spolupracovat, že už si povídali moc dlouho, tak může zkusit Google Gemini, který je taky ve free verzi, nebo nějaký další model. Takže víceméně můžete, díky tomu, že existuje řada aplikací, tak vlastně nemusíte za to platit vůbec a můžete to spokojeně používat.
0: Hrát si, zkoušet.
1: A hrát si, přesně tak.
0: A říká se, teď je vlastně pátá generace chatu GPT a údajně není až tak dobrá, jak se očekávalo. Třeba oproti i té čtyřce.
1: Tak je to částečně dáno tím, že se očekávalo opravdu hodně a ta verze nepřinesla takový skok v rozdílu, jako byla třeba 3,5 až 4. Není tam takový rozdíl, ale já jsem celkem rád, že oni tam zjednodušili věci, které fakt nebyly chytře vymyšlené, jakože tam byly dřív nějaký modely, které se jmenovaly 4O, O3, O4 mini a tak dále. V tom se jako člověk těžko orientoval, takže dneska tam je ten jeden model GPT-5 a člověk už nad tím nemusí uvažovat a používá jenom ten jeden a to si myslím, že je velký přínos.
0: A kdyby třeba byli naši posluchači nebo některý z diváků na YouTubeovém kanále, který ještě nevyužil chat GPT nebo jinou tu aplikaci, tak v čem je to dobré a právě praktické pro život? Co tam můžu najít? V čem mi to pomůže?
1: Zrovna dneska jsem viděl OpenAI, což je firma, která provozuje ChatGPT, tak vydali přehled toho, jak nejčastěji to lidi používají. A mezi nejčastější využití bylo, že potřebovali s něčím poradit, jak něco udělat, což kolikrát stačí vyfotit věc a říct, hele, co to je, jak to můžu vyměnit, namontovat a tak dále. Potom na vyhledávání specifických informací, což třeba je hodně zajímavý, že když hledáte v Google, tak musíte vlastně zredukovat celý ten dotaz na nějaký 2-3 klíčové slova. Zatímco tady to funguje úplně jinak. Tady můžete dát poměrně obsáhlý popis a vlastně to klíčové slovo vůbec nepoužít. Takže pokud třeba nějaký posluchač viděl v dětství film, který by strašně rád viděl znovu, ale nemůže si vzpomenout, jak se jmenoval a nikdy to neukázal najít, tak doporučuji to zkusit do ChatGPT a je velká šance, pokud to teda nebude nějaký raritní český film, jo, tak je velká šance, že to najde, protože on vlastně vyhledává informace jinak podle nějakých vzorů, podle nějaký podobnosti, kterou tam vidí. No a potom jsou další způsoby využití, jakože to člověk používá na psaní e-mailů, nebo textu na web, nebo textu na blog, nebo prostě vůbec jakékoliv komunikace. Používají to lidi i když řeší vlastně jídelníčky, zdraví, nějaký self-care, nebo i když řeší své vztahy, což může být trošku nebezpečné, protože přece jenom není to terapeut a ono to funguje tak, že to většinou říká to, co si myslí, že chcete slyšet. Vlastně to pořád říká to, co si myslí, že chcete slyšet, což terapeut nedělá. A tam to může být jako trošku zavádějící se řídit těmi radami.
2: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je David Grudl. A teď trošku odvrácená strana, kterou často s odborníky na umělou inteligenci řeším, ale může nám umělá inteligence přerůst přes hlavu? A jak?
2: Hele, tak ono se to vlastně trošku děje. Jo. Jednak jsme se bavili o tom, že někteří lidi to berou skutečně jako parťáka životního rádce, řídí se těmi radami, to není dobrý. A jsou lidi, kteří můžou, je taková známá situace, když nějaká právní kancelář si nechala vypracovat obhajobu pomocí ChatGPT a on se odvolal na určitý judikáty, který si zcela vymyslel, ty čísla těch případů nikdy neexistovaly, ale jsou i případy, kdy už mě to řeklo v několika firmách, že vlastně přestávají mít zájem o práci juniorů, protože ChatGPT nebo nějaký jiný chatbot zastane vlastně juniorskou práci. A mají o to větší zájem o práci seniorů, protože potřebují někoho, kdo dokáže tu AI hlídat, aby opravdu dělala správnou práci, aby příliš neuletěla někam mimo, aby se držela v nastavených mezích, aby jí správně zadali ten požadavek. A dlouhodobě samozřejmě to úplně nedává smysl, jo? Protože to, že potřebujeme seniory a nepotřebujeme juniory, přičemž ti seniori z těch juniorů vznikají, tak samozřejmě říká, že něco se tady bude za pár let dít a nevím úplně co a možná to nebude úplně příjemné.
1: No a jakou předpokládáte budoucnost? Kudy se to bude vyvíjet?
2: Ale to je velice těžké, protože my jsme zažili nástup počítačů, nebo respektive lidi, kteří se narodili v 70. letech a dřív, tak přímo zažili ten nástup počítačů. Já jsem se narodil do světa, kde už počítače postupně přebírali všechny možné obory a vidíme to zpětně. Takže vidíme, že počítače opravdu se dostali všude. Ještě nedávno se řešilo téma, že noviny neví, jestli váhají mezi tiskem, mezi printem a webem. A vlastně oni sotva se teda rozhodli, že web je to řešení, tak je potřeba říct, že web je mrtvý. Web, tak jak ho známe, ten klikací web už opravdu dneska je mrtvý. Už tím, že jdete na Google a hledáte a tu odpověď vám tam většinou napíše právě AI, tak se ukázalo, že proklikovost na weby klesla 80%, což je obrovské číslo. Takže lidi přestávají klikat na weby, weby přestávají mít smysl. A my teďka jsme v situaci, kdy ta změna je před náma. Takže je to velmi těžké predikovat, jak k čemu dojde. Hmm. Samozřejmě za pár let se na to podíváme zpětně a řekneme, jo, to bylo jasné, že se to muselo stát takhle. Ale dneska upřímně si netroufám odhadovat a je to fakt jako otázka za $1 000 000, jak se to bude vyvíjet dál.
1: Na druhou stranu, když používáním těch aplikací, které využívají umělou inteligenci, tak to směřování vlastně určujeme my, jakým způsobem s tím zacházíme, co tam zadáváme a tak dále, ano. Jaká data sbírá. To znamená, že my čistě hypoteticky můžeme už teď určovat, kudy se bude ta umělá inteligence ubírat a jestli nám bude sloužit, anebo naopak.
2: Je to tak, že samozřejmě on nám slouží, ale tím, že třeba mě dokáže vytvořit nějakou ilustraci nebo dokáže napsat nějaký text, tak já ten text, napsání textu a vytvoření ilustrace nebudu poptávat tak jako dřív u někoho, kdo to umí, protože si to udělám sám. Takže vlastně klesá cena tady téhleté práce. Je možné, že to bude tak, že věci, které budou tvořené přes AI, tak si nebudou považovat za tolik hodnotné, ale nevím. Já se spíš bojím, že to lidi nebudou schopni, nebo už dneska nejsou schopni úplně dobře odlišit. A takže jedna věc je poptávka po práci, která bude měnit náš svět, a druhá věc je, jak kdo tu AI využije, protože vždycky se může stát, že někdo to využije způsobem, kdy bude schopen velmi rychle přečíst všechny příspěvky, které mám za poslední 2 roky na sociálních sítích, zanalyzovat je pomocí AI, zjistit vlastně, kde bydlím, o co se zajímám, co dělám a tak dále, a vytvořit nějaký podvod, kdy se budou chtít vytáhnout z mě peníze, který bude ušitý přímo na míru, že odhadnou, na co asi naletím, jaké formulace, jakou cestou na mě zkusit. A když mi někdo zavolá, tak i ten telefonát může být vlastně strojový hlas, který taky už dneska nejde poznat. Takže to můžou lidi používat na velmi sofistikované podvody. Takže ono opravdu je to velmi silný nástroj a záleží, v čích rukou bude použitý.
0: Host Lenky Váhalové.
3: Host Lenky Váhalové.
0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
3: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Váhalové. Každou neděli v 9 večer
3: na Rádiu Praha.
4: Mažu stopy.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, dnešní téma umělá inteligence. A teď mě zajímá to propojení umělé inteligence a dat. Protože spousta lidí má obavy, čím víc ty aplikace používáme, tím víc tam dáváme svých dat, datum narození, rodná čísla a tak dále a tak dále. Kde se to sdružuje a je to zneužitelné? Tohle nám zkuste vysvětlit.
2: On je to tak, že vlastně každý ten nástroj tak vždycky deklaruje, jakým způsobem přistupuje k těm datům, a třeba u ChatGPT lze vypnout nastavení, je možno vypnout, že nechci, aby na těchto datech se to trénovalo, což doporučuji úplně každému hned udělat. Jsou služby, které to třeba Claude, ten to měl vypnutý automaticky, teprve teď nedávno si řekl, že požádal uživatele, jestli to nechtí povolit, protože pro něho je výhodné se z toho učit. A pak jsou služby, u kterých je to jako principálně bezpečné, protože třeba služba DeepSeek sídlí v Číně a cokoliv budu posílat do Číny, tak musím brát tak, že bude sledovat čínská vláda, nebo může ty informace využívat. Takže jsou služby, u kterých je to, na to myslím, věřím, pak jsou služby, kde tomu nelze principálně věřit, a pak je třeba služba, která sídlí ve Francii a ta by vlastně měla dodržovat GDPR, takže tam by měl člověk mít jako největší míru důvěry, že pokud tvrdí, že to nebudou používat, takže by opravdu ty data měly hnedka mazat a nepoužívat. Ale obecně doporučuji vypnout všem, najít nastavení, kde se vypne to, že nebude to trénováno, a stejně tam neposílat žádný citlivý údaj.
1: No a to se chci zeptat. Předpokládám, že ideálně tam neposílat jména členů mé rodiny, kde bydlím a tak dále. Na druhou stranu může člověka napadnout otázka, že potřebuje najít nějakého opraváře nebo službu v místě svého bydliště. Jak tohle třeba obejít?
2: Ono je to naučené v podstatě na celém internetu, takže pokud ten opravář má internetové stránky, tak on už se dávno přečet a bude to vědět. Ale na druhou stranu, to vůbec neznamená, že tahle služba mě poradí toho nejlepšího opraváře nebo nejlépe hodnoceného. Já bych tady v této oblasti možná použil ještě takové ty tradiční služby, a tady si myslím, že přijde ten čas, kdy to bude velmi užitečné, ale ještě bych byl v tomhle opatrný.
1: Takže která data tam nedávat do těch aplikací umělé inteligence?
2: No, určitě by tam člověk neměl dávat data typu hesla, jo, nebo když budu chtít třeba zpracovat smlouvu, nějakým způsobem ji přečíst, zkrátit a tak dále. A je to smlouva, nebo jsou materiály, které mám pod NDA, a to NDA mi nedovoluje používat právě umělou AI, ne, tak v tom případě to tam určitě nedávat. V podstatě jde o to, že by se taky mohlo stát, že ty údaje, které tam dám, tak se potom někomu jinému vypíšou, že on, zeptám se ho, víš třeba o této smlouvě, a on se z toho učil a řekne, jo, vím, a vypíše ten text té smlouvy, což se může stát. Takže to, co nechci, aby se vypsalo někomu jinému, tak bych tam měl dávat.
0: Host Lenky Vahalové. Host Lenky Vahalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádio Praha. Host Lenky Vahalové. Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Ve finále se mnou stále David Grudl a teď ta vaše školitelská činnost, protože často školíte a přednášíte, zajímá mě, s jakými lidmi se nejčastěji potkáváte, jestli jsou to studenti, pracující a tak dále, a jak se na umělou inteligenci tváří?
2: Fakt je ten, že když někdo přijde na nějaký kurz, tak většinou je to člověk, který opravdu má o to zájem. Jo? Takže já se nesetkávám s lidmi, kteří by to odmítali nebo kteří by to bagatelizovali a tak dále. Ale je, co mě hodně zaujalo, tak já jsem předtím školil programátory. Takže 99% osazenstva byli muži. Teďka je to půl na půl, jsou to muži, ženy a je to úplný věkový průřez, takže od lidí, kterým je něco přes 20, tak tam byla teď paní, které táhlo na 70 let a je to vlastně neuvěřitelný, že no, já jsem za to velice rád, jo, že vlastně všichni napříč oborama mají zájem o tuhle technologii, protože tam se začnou rozevírat nůžky mezi lidmi, kteří to nechtějí používat, nebo řeknou si, teď na to nemám čas. A mezi lidmi, kteří to aktivně zkoušejí, snaží se, hledají nějaké využití a najednou oni, já tomu říkám, že získají super schopnost, protože je to tak, jo. Každý dnes je schopen si naprogramovat jednoduchou věc, ačkoliv vůbec netuší, jak se taková věc dělá, tak to je schopen udělat. Každý je schopen si v reálném čase popovídat s Japoncem, protože mu stačí jeden mobil s aplikací ChatGPT a dá se to velmi jednoduše udělat. Takže naše schopnosti, nebo to, co jsme si celý život mysleli, že jsou limity našich schopností, tak se zbouralo, je to úplně jinak. A když najednou bude skupina lidí, kteří pochopí, že můžou dělat věci, které pro ně byly dřív nepředstavitelné, tak oproti těm lidem, kteří budou čekat nebo budou si říkat, to je bublina, on to praskne, tak mezi nimi bude vlastně velký rozdíl. A proto jsem rád a doporučuji všem, aby se o to nejvíc zajímavali, aby se to minimálně nainstalovali na ten mobil a hráli si s tím a trošku se nutili k tomu to používat.
1: A jak se třeba tváříte na to, když si student vypracuje svůj domácí úkol přes tady tyhle aplikace?
2: No skvělý, ale musí počítat
1: musí
2: s tím.
1: Musí to zkontrolovat.
2: Musí to zkontrolovat. Jako z mýho pohledu jsou lidi, kteří jsou takzvaní grafomani a kteří pohladí klávesnici a na obrazovce se objeví tři krásně napsaný stylisticky uhlazený odstavce. Pro mě psaní bylo vždycky docela těžký, takže najednou se srovnává ty schopnosti tady v tomhletom psaní. Jde o to, že tím psaním chci přidat nějakou myšlenku, nějaký nápad a tak dále. A to, že to potom stylisticky jako uhladí ChatGPT, to je podle mě úplně super.
1: A na úplný závěr, rozeznáme vždycky fotky, videa, muziku, kterou vytvořila AI?
2: Jde o to, jestli je to potřeba rozeznat nějak strojově nebo pohledem. Když dělali anketu, kde umístili asi 50 obrázků, které byly napůl generované strojově a napůl opravdu vytvořené člověkem, tak se ukázalo, že lidi mají úspěšnost 50%. Tedy kdyby náhodně typovali, tak to bude úplně stejné. To znamená, nejsme to schopni rozeznat. U videí zatím jo, protože ty videa nejsou tak dobrá, ale to je jenom otázka času. A u textu každý dokáže rozpoznat okamžitě ten typický ChatGPT text a když to někde vidí, tak se mu to nechce číst, protože ví, že to je něco strojově generovaného. Ale když si s tím trošku pohraju, tak to může psát úplně klidně, jako třeba Bohumil Hrabal a dá se to rozeznat velice těžko. Člověk to rozeznat téměř neumí a jsou systémy, které to dokážou u těch obrázků nebo u těch videí, ale u toho textu poměrně dost těžko.
1: Já totiž narážím na další takovou praktickou věc, jak rozeznat fake news. Tahle oblast často využívá umělou inteligenci.
2: Ono totiž ohledně fake news nebo falšování fotografií, to není vůbec nic novýho. Jo, to už známe, ten obrázek s tím Stalinem, jak tam postupně mizeli lidi. Samozřejmě, když přišel Photoshop, tak každý, kdo si ukradl Photoshop, tak dokázal retušovat obrázky. Takže my to vlastně, my s tím umíme žít už docela dlouho, že víme, že strašně záleží, z kterého zdroje ta informace pochází, že když je to nějaká příliš senzacechtivá záležitost, tak by člověk měl velice zbystřit a ověřovat, odkud to přišlo a tak dále.
1: Jenom jsme teď mnohem víc zahlcení.
2: Jsme víc zahlcení, ale ty principy jsou vlastně pořád stejné.
1: No takže jak to poznat?
2: Takže poznat je to ověřit. Myslím si, že to je právě i velká výhoda, třeba když uvidím, že ten článek vyšel na stránkách Českého rozhlasu, tak mu budu věřit, když uvidím, že mi to někdo poslal mailem nebo někde na nějakém blogu, který neznám, a je to nějaká hodně, hodně zajímavá informace a jinde to nevyšlo, tak je jasný, že to je vymyšlená věc.
1: A na úplný závěr tip pro budoucí uživatele AI?
2: Já si myslím, že lidi by si měli uvědomit, že jsme teď součástí takového obrovského globálního experimentu. Takže já bych každému přál, aby experimentoval, aby se toho nebál, aby se s ním hrál a aby to zkoušel a dřív nebo později zjistí, na co to je pro něj užitečné a bude mít z toho velkou radost.
1: Se mnou byl David Grudl. Moc děkuju za rozhovor.
2: Díky.
0: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu
3: najdete na Můj rozhlas.cz.
0: Host Lenky Váhalové.

0: Čtvrteční podvečer, 6. březen roku 2014. 30-letý Miroslav z Pardubicka si už po několikáté nervózně telefonuje s maminkou své přítelkyně. 29-letá Katka měla před dvěma dny odjet do Prahy kvůli nové práci, ale nikomu od té doby o sobě nedala vědět a její telefon je nedostupný. Přestože mladá žena v minulosti vedla dobrodružný život, rodině se vždy ozvala. A tak se Miroslav s její matkou nakonec dohodne, že dívčino zmizení půjde druhý den ráno nahlásit na policii.
1: Sdělil, že po tom, co se ráno vrátil domů po nakrmení zvěře, protože provozoval myslivost, že doma už nebyla a že mu měla říct, že si šla schánět práci, tak jak mu slibovala v průběhu toho jejich vztahu, a že má být na cestě někam do Prahy. Započalo klasické pátrání po pohřešované osobě, scháněly se kontakty blízkých osob, se kterými by mohla být v kontaktu nebo u kterých by mohla být, zároveň prověrky ve zdravotnických zařízeních a tak dál.
0: Vyšetřovatel František Vychytil vzpomíná, že případ převzala krajská kriminálka v okamžiku, kdy kolegové z územního odboru vyčerpali všechny možnosti. Prověřili trasu Praha-Pardubice, dotazovali se na letišti, kontaktovali cizineckou policii i zdravotní pojišťovnu a v médiích zveřejnili dívčinu fotografii. Mladá žena ale záhadně zmizela beze stopy.
1: Zpočátku jsme si mysleli, že opravdu někam mohla odcestovat, od toho Míry odejít. I to okolí mu říkalo, že to zřejmě nebude holka pro něj.
0: Šéf kriminalistů Pardubického kraje Milan Šimek doplňuje, že případ prověřovali s tím, že dívku někdo mohl unést nebo i zavraždit.
2: My samozřejmě jsme pracovali hnedka na začátku s několika verzema. Prostě samozřejmě ona měla za sebou minulost, se stýkala i s takovými pochybnějšíma lidma, kteří teoreticky taky mohli ublížit. Sama samozřejmě člověk nikdy tomu dalšímu do hlavy nevidí, jestli náhodou sama třeba se nerozhodla ukončit svůj život.
1: Za jejím zmizením mohl stát právě její současný přítel Míra, případně nějaké osoby z té její minulosti, zejména z té drogové. Nemohli jsme ani vyloučit, že může být zahraničí, neboť se nám podařilo i dohledat, že měla strávit dovolenou v Arabských Emirátech, případně tady někde v této oblasti, s dobře situovanými osobami. Takže těch možností bylo několik.
0: Pardubická kriminálka se proto rozhodne zapojit do pátrání rozšířený tým. Operativec Jan Kuneš tehdy zamířil přímo za 30-letým Miroslavem, který její zmizení nahlásil.
3: Vzpomínám si, že to bylo pondělí odpoledne. Došli jsme za tím Mírou domů, dali jsme si schůzku a tam jsme se ho začali podrobněji ptát na okolnosti, za kterých ta Kateřina odešla z toho bydliště. On k tomu poslednímu dni řekl, že si došli spolu na oběd, pak šli nějak na koupy v 18.40 ve 18:45 zhruba. Přišli domů, pak chystali večeři, pak měli v úmyslu se koukat na film. Ten film, to si pamatuju, do dneška se jmenoval Habermanův mlýn, takže koukali na ten Habermanův mlýn. Říkal, že po tom Habermanově mlýně usnuli, spali až do rána.
1: On pak teda v ranních hodinách odjíždí svým autem zakrmit tu zvěř poblíž pohránovského rybníka, což mu trvalo přibližně kolem 2 hodin. Tedy když se kolem 9. hodiny ráno vrátil domů, tak už doma nebyla.
3: Ta schůzka trvala asi hodinku, hodinku a půl. Pozval nás na kafe. Povídali jsme si příjemné posezení s tím, že když jsme z té schůzky odcházeli, tak jsme se na sebe s kolegou podívali a kontrolovali jsme jenom svůj pocit, pohled, názor na to, jak to na každého zapůsobilo. Už tam jsme se teda rozlišovali, kdy jeden z názorů byl takovej, že ten jeho příběh je celkem uvěřitelný. Ten druhý z názorů byl, že existuje i možnost, že si to celý vymyslel. Pro což hrála i ta skutečnost, že v průběhu té schůzky se o Kateřině bavil jenom v negativech. Nic pozitivního k ní neřekl, prakticky neprojevoval velkou lítost z toho, že ho tak náhle a nečekaně opustila.
0: Protože většinu informací měla policie právě od Miroslava, začali se operativci vyptávat mezi dalšími osobami z jeho okolí. Jednou z nich byla i bývalá přítelkyně.
3: Příjemná mladá žena. On se s ní rozešel, protože začaly neschody, které ale pramenily z toho způsobu života, který on vedl, protože on byl dělník v jedné továrně, chodil na směny, měl časově náročného koníčka, což byla myslivost. Nepotkávali se doma, večer on nebyl doma, chodil na čekanou nebo do lesa. Byl i sportovec, byl to boxer, ona byla spíš klidnější povahy, což mu nevyhovovalo.
0: Dívka potvrdila, že v listopadu 2013 se Miroslav na Facebooku dal dohromady se svojí dávnou známou Kateřinou a s ní se pak rozešel.
3: Kateřina byla úplný opak. Divoká, nespoutaná, znali se už od dětství, nekontrolovaná, neřízená střela, jak později se zjistil se drogovou závislostí, se schopností lhát, klamat, nedodržovat slovo a tak.
0: Když kriminalisté prověřovali informace o Kateřině, potvrdilo se, že jde o komplikovanou osobnost, která se pohybuje v drogovém podsvětí.
3: Neměla chuť pracovat, měla ráda peníze, jak se někteří o ní vyjadřovali v tom smyslu, že v okamžiku, když našla někoho, kdo ji byl schopný přijmout, zejména z mužů, tak se na něj nakontaktovala, o peníze ho stáhla a potom zase putovala dál bez jakéhokoliv vysvětlení, bez emocionálních vazeb.
0: Naproti tomu Miroslav si všechno ve svém životě poctivě vydřel. Pracoval, věnoval se myslivosti a thaiboxu. Operativci zjistili, že jako úspěšný sportovec se pohyboval ve světě bojových umění a zápasů v oktagonu a vedli to v patrnosti.
3: V okamžiku, když člověk má v sobě tuhle tu agresi, tak už jsme obezřetní a dávali jsme pozor i zda se nevyskytnou nějaké informace podporující to, že by zatím mohl stát on.
0: Při prověřování událostí mezi 5. a 7. březnem, kdy dívka zmizela, se kriminálka zaměřila na pohyb v okolí Miroslavova bydliště.
3: Samozřejmě, že se začal skládat i obrázek, bezprostřední obrázek z toho místa odchodu z té ulice u letiště v Pardubicích. Měli jsme velký štěstí.

0: Byla přibližně hodina záznamu toho inkriminovaného, tedy v tu dobu, kdy on Míra odjíždí zakrmit tu zvěř, takže jsme opravdu nemohli vyloučit i to, že mohla sama z domu odejít, nebo pro ní přijeli nějaké osoby, se kterými byla v minulosti v kontaktu.
1: Kromě chybějícího záznamu, ale vyšetřovatele s operativci zaujali drobné odlišnosti mezi výpovědí Miroslava a tím, co zaznamenaly kamery. Večer 5. března totiž ještě přeparkoval auto do dvora.
2: A pak teda už dál to bylo teda bez té vizuální kontroly a zaznamenali jsme ho až následující den ráno, skutečně, kdy zase on s tím autem předchozí večer ještě nacouval dovnitř baráku a ráno s ním vyjížděl.
3: V tom případě, kdy jsme to porovnávali s tím, co on nám tvrdil, tak samozřejmě tam se nám zdály nějaké rozpory, takže to podezření tady výrazně zesílilo v tuhle chvíli.
1: Operativec Jan Kuneš s kolegou, tedy Miroslava P., znovu navštívili a snažili se získat více podrobností. Jeho vysvětlení Katčina zmizení se ale neměnilo a drobné rozpory vždy vysvětlil.
2: Neustále docházelo k tomu, že s kolegou jsme se zastavovali a docházeli za tímhletím Mírou, což přispělo k tomu, že jsme se v průběhu tohodle šetření, dá se říct, že i zblížili.
3: To nelze nazvat kamarádským nebo nějakým vztahem, jo, čistě se chovali profesionálně. Byl samozřejmě pro ně podezřelý v tu chvíli, ale přesto s ním mluvíte normálně o těch běžných věcech, hledáte nějaké nitky k tomu, jak se dostat dál a samozřejmě hlavně ty rozpory. Když s ním hovoříte dlouho o různých věcech, tak poznáte, prověříte si, že vám některý věcech říká nepravdu a v tom případě se zase posouváte dál, že jste dobře.
2: Naznačoval nějaký informace, že by mohla odejít z důvodu toho, že už dál nechtěla poslouchat jeho narážky na to, aby si našla zaměstnání, aby přispívala do domácnosti. Naznačoval i její drogovou minulost, vazby na některé místa ve Středočeském kraji. Snažil se upoutat naši pozornost tak, aby jsme to šetření směřovali právě k těmhletěm drogovým deliktům a k těm vazbám na tu její drogovou minulost.
0: Ta celá věc se posunula v tom pohřešování v okamžiku, kdy rodičům Kateřiny do Prahy přišel v obálce občanský průkaz. Mysleli jsme si tady v té občance to, že buď to někdo mohl opravdu náhodně najít někde a zasílá to na adresu bydliště té Kateřiny, anebo to je účelové zaslání ze strany nějaké osoby, která má s tou samotnou událostí něco společného.
1: Občanský průkaz pohřešované Kateřiny přišel jejím rodičům poštou 3 týdny po jejím zmizení, přesně 26. března. Dopis někdo odeslal z Nymburku a daktyloskopie na něm neodhalila žádné podezřelé otisky prstů. Na výsledky genetické analýzy ze známky a chlopně dopisu si museli kriminalisté počkat. Nedůvěra k Miroslavovi P. ale vzrůstala, i když stále trval na své verzi. V posledních dnech sebejistě a ochotně poskytoval rozhovory pro bulvární média a hlásal svou nevinu. 3. dubna ale konečně přišel výsledek z genetiky a kriminálku nasměroval úplně jinam.
0: Byly zjištěny sliny na poštovní známce, a to osoby, která má drogovou trestnou minulost a byla v kartotéce policie. Takže tuto osobu jsme následně kontaktovali. Byli jsme přesvědčeni 100%, že tato osoba má něco společného s tou celou věcí.
1: Překvapený mladík z Nymburska ale policii upřímně odvyprávěl docela jiný příběh.
0: Když procházel s kyticí pro svou přítelkyni v parku na hradbách v Nymburku, tak ho měl oslovit neznámý muž s tím, že našel občanský průkaz a protože má něco s rukou, dokonce mám za to, že snad mělo jít o zlomeninu pravé ruky, tak ho požádal o to, jestli by nebyl tak laskav a nenalepil známku na dopis a nevložil občanský průkaz do té obálky, že pak ji sám

0: zašle poštou, hodí do schránky.
1: Vše potvrdili záznamy bezpečnostních kamer. A co víc, muž na nepříliš kvalitním videu nápadně připomínal Miroslava P. Bez důkazů se vyšetřovatel František Vychytil jen těžko mohl pohnout z místa. A tak se s operativcem Janem Kunešem rozhodli Miroslava přesvědčit, aby podstoupil vyšetření na detektoru lži.
2: To je jeden z kriminalisticko-taktických prostředků, který nám extrémně pomáhají v těch náročných situacích. A to z toho důvodu, že nám vyloučejí pravdu nebo lež, potvrdějí výpověď. Používáme ho jako doplňující způsob vyšetřování, protože to není důkaz. Nelze k němu přihlížet jako k důkazu. Nicméně je to vodítko a my jsme neměli jakýkoliv problém jeho souhlas získat. Tam došlo ovšem k jedné poměrně zásadní věci, kdy jsme odjížděli na to fyziodetekční vyšetření, že Míra byl předtím na tréninku v 6 hodin večer a my jsme následující den kolem 7 hodiny, 8 hodiny ho měli vyzvedávat a udělat mu asistenci na ten kriminalistický ústav. A on nám v tu chvíli řekl, že nemůže odjet, protože na tréninku dostal takovou ránu do nosu, že má zlomený nos. Takovýhle zranění může být kontraindikace.
1: I když kriminalisté váhali, zda vyšetření provést, po poradě týmu Miroslava vyzvedli a odvezli ho do kriminalistického ústavu do Prahy. Potom, co zodpověděl první sadu otázek, vyžádal si Miroslav P. přestávku. A kolega z fyziodetekce Janu Kunešovi oznámil, že Miroslav z testu vychází jako nevinný a se zmizením přítelkyně nejspíš nemá nic společného.
2: A dál jsme čekali teda na výsledek té druhé poloviny, což jako zase mělo úplně obrácený efekt. Ten samý pracovník, který nám říkal, že ten Míra prochází, tak jako vystoupil a říká, neuvěřitelný, je pozitivní, respektive lže ve všech otázkách, které teďka jsou, to znamená, neprošel jednoznačně. Z toho vyplývá, že se zmizením Kateřiny má něco společného.
3: Je okolo 12. hodiny.
2: Ano.
3: Pokud je vaše přítelkyně mrtvá, v době, kdy přišla o život, byl jste v její těsné blízkosti?
2: Ne.
0: Z toho vyplynuly pro nás poměrně zajímavé věci, a to skutečně, že v okamžiku, když došlo ke smrti Kateřiny, tak Míra byl u tohoto přítomen. Dále jsme se dozvěděli, že smrt souvisí s několika mechanismy. Úmrtí a to, že mělo dojít k použití střelby, k použití nože nebo nějakého ostrého předmětu. Na místě měla být krev a pohřešovaná má být uložena někde v lese poblíž nějaké vody.
1: Otázky pro fyziodetekční vyšetření kriminalisté vystavili takticky, aby je odpovědi podezřelého Miroslava P. mohli nasměrovat v dalším vyšetřování.
2: Podle zajištěných stop, podle těch profilů jednotlivých osob, tak jsme se snažili vymyslet i způsob, jakým by teda ta Kateřina mohla zmizet, co se s ní mohlo stát. Tehdy bylo zajímavé, že na tom fyziodetekčním vyšetření vyšlo to, že ten Míra má přímou spojitost se smrtí Kateřiny, ale že ji zastřelil, že ji uškrtil, že ji pobodal.
1: Tým pardubické krajské kriminálky v zápětí Miroslava oslovil, zda svolí s prohlídkou svého domu a auta. A ten překvapivě téměř okamžitě souhlasil.
0: Bylo zajímavé, že poté, co se začaly odebírat v prostorech domu po výstřelové zplodiny, tak začal komunikovat s jedním kolegou z operativy o tom, co se tam odebírá, kde mu bylo vysvětleno, že to jsou povýstřelové zplodiny, a on začal na to reagovat tak, že určitě tam něco najdem, protože tím, že je myslivec a vlastník loveckých zbraní i krátkých střelných zbraní, tak mu tam jednou došlo k náhodnému výstřelu.
1: Stejně zareagoval, když se kriminalističtí technici snažili v kufru jeho auta nalézt stopy krve. Tvrdil, že krev určitě najdou, protože převážel sraženého divočáka. Policie ale v tlaku nepolevila a hned 14. a 15. dubna došlo k velké pátrací akci v blízkosti Pohránovského rybníka, kde byl 6. března ráno krmit zvěř.
4: Pro nás to chtělo najít, to je klíčová záležitost. Měli jsme tam už v té době i ty speciální psy na vyhledávání mrtvol.
1: Asi 150 lidí, policejní hlídky, kynologové i potápěči, se snažilo najít jakékoliv stopy a především tělo Kateřiny. Přestože akce nebyla úspěšná, operativci z ní chtěli vytěžit maximum a proto Jan Kuneš s kolegou Miroslava hned druhý den znovu navštívili v jeho domě.
4: Tou urputností těch kriminalistů musím říct, že se podařilo ho dostat do stádia, kdy to prostě psychicky sám nevydržel.
0: Poznal je osobně, věděl, že to jsou féroví chlapi a už dál nemohl unést to své klamání, lhaní a to, co udělal, tak se kolegům přiznal, že za smrtí Kateřiny stojí on a že jim ukáže i místo, kde ukryl tělo u toho Pohránovského rybníka.
1: Vyšetřovatel František Vychytil v citaci z policejního spisu připomíná první spontánní výpověď Miroslava P.
0: Doslova nám uvedl, mockrát jsem se chtěl přiznat, co se vlastně stalo. Ale vždycky, když jsem si vzpomněl na ty lidi z Kačiny strany, tak to ve mě zařadilo zpátečku, že to prostě nemůžu říct. Prostě jsem dál s tím vším bojoval. Viděl jsem, jak jsou všichni nešťastní, tak jsem prostě řekl, že musím něco udělat. Proto jsem vzal Katky občanku a poslal jí k ní domů na její adresu. S tím, aby si lidi mysleli, že někde je, že je v pořádku a někde žije. Jenomže já nevěděl, co dál. Bylo to už jenom čekání, co vlastně bude dál. Pak se u mě zastavil pan Kuneš s Otou a věděl jsem, že něco tuší nebo vědí. Na druhou stranu jsem i viděl, že to chápu, že tady nejsou od toho, aby mě zničili, ale v podstatě pomohli. Uvnitř sebe jsem začal cítit, že musím říct, co se opravdu stalo. Tak jsem jim to řekl.
1: Miroslav P. odvyprávěl, jak se 5. března večer s přítelkyní pomilovali a on ji pak omylem oslovil jménem své předchozí dívky. Strhla se hádka a on si prý uvědomil, v jak falešném vztahu žije. Kateřině řekl, ať odejde a když na něj napřáhla ruku s nožem, zaútočil jako první. Tým vyšetřovatele Františka Vychytila bezprostředně po přiznání odjel s podezřelým k rybníku Pohránov, kde Miroslav P. označil hrob dívky. V hloubce 80 cm kriminalisté skutečně nalezli její tělo. V prověrce výpovědi ve svém domě, následně s policejní figurantkou, která představovala zavražděnou dívku, kriminalistickému týmu ukázal, jak na něj přítelkyně napřáhla ruku s nožem a on, reflexně, sáhl po druhém noži a bodl.
5: Prostě jsem opakovaně žádal, ať prostě jde pryč a on ten byl dole. To prostě byl jako velký nápřah dozadu, že mě chce prostě zastavit. No a na to prostě já jsem chalek a trefil jsem jí. A jak on ona nestíhala, to je starý chlejší, prostě byl nápřah a bylo hrozně
6: rychlý.
5: To bylo hrozně rychlý, já jsem praštil, jak jsme šli na ten. V podstatě takhle jsem jí na ten bok.
1: Rozzuřený Miroslav zasadil dívce 8 bodných ran a když ležela na zemi, v útoku pokračoval paličkou.
5: Pánkovi přepadla trošku dopředu, ale ne na zem, prostě furt byla na těch rukách. Mm-hmm. A prostě jak jsem ráno zvopáknul, ta palička se lomila. Mm-hmm.
1: Miroslav P. krvácející bezvládnou přítelkyni nechal ležet na zemi a odešel přes dvůr pro jednorázovou pušku, aby ji definitivně usmrtil 2 ranami do spánku.
5: Tam oba zámky, ano, vrchní zámek, protože tady mám uložený náboje. Tam jsem si vzal 2 náboje, zbraň a šel jsem zpátky do baráku.
7: Jakou zbraň jste tam vzal?
5: Ptáčnici.
7: Tak. Tady použijem teda maketu, co máme, tu pomůcku, tak si vemte. Takže jste vzal náboje z vrchní. Tam jste, kolik těch nábojů bylo? Tak, co jste udělal?
5: No, šel jsem zpátky do domů, nebo šel. Co jste běžel jsem zpátky do domů?
7: Tak, vrátil jste se zpátky do domu,
5: Tady jste udělal co?
6: Tady, prostě pospíchal jsem, to se pak nevěděl, jestli chci nějak hloupat. A byl jsem právě prostě, přelil jsem.
5: Tak můžete to zase přiložit do jaké části té hlavy?
6: Tak, prostě šlo to takhle pod spánky.
5: Jednou jste vystřelil?
6: Dvakrát.
4: To jednání bylo zkratkovitý, impulzivní, pod vlivem alkoholu, jak sám říkal. V té poslední fázi se v úvozovkách zachoval jako myslivec, aby se netrápila dál, takže ji vlastně dvakrát střelil do té hlavy z bezprostřední blízkosti, ale pak dál prostě jednal uvážlivě.
1: Miroslav Katku v noci naložil do auta ve dvoře domu a ráno ji odjel zakopat na místo, kde to dobře znal. Ohlásil její zmizení a policii směroval na středočeské drogové podsvětí. Proto také odeslal dívčinu občanku z Nymburské pošty a oslovením neznámého muže kamufloval vzorky DNA ve slinách na poštovní známce.
4: Takhle propracovaný to zavedení nebo snaha o svedení té policie někam jinam, to myslím, že jsme snad u jiného případu ani neměli. Jo, kdy vlastně on se to snažil hodit na toho jiného člověka, z toho kraje věděl, že ona s ním byla v kontaktu. Jo. Naštěstí teda musím říct, že se trefil do špatného člověka, kterého jsme měli v databázi, takže zaplať pánbu pro nás. Ty pachatelé prostě dělají chyby, kterých my se samozřejmě chytáme a naštěstí se nám to daří.
1: Na podzim roku 2014 probíhalo soudní řízení, ve kterém Miroslav P. vyjádřil lítost nad tím, že zmařil lidský život. Podle zjištění znalců netrpěl žádnou duševní poruchou a jeho rozpoznávací schopnosti byly plně zachovány. Přestože se za svůj čin omluvil, soudce před vynesením rozsudku připomněl jeho racionální chování po vraždě a snahu svést policii falešnými stopami.
8: Vrchní soud potvrdil trest, který uložil Krajský soud Hradci Králové, a to 17 let. S tím, že poškozeným má uhradit nemajetkovou újmu ve výši 5 milionů korun.
4: Vlastně jakým způsobem on kamufloval ty věci, zakrýval i ta jeho skoro v úvozovkách drzost, že se vlastně dokázal prezentovat v médiích tím způsobem, že po ní taky pátrá na vlastní pěst, jak je smutnej po ní. Jo, prostě tak v zrcadle toho je to docela děsivý ve finále.
1: Snaha vyhnout se trestu a manipulovat policejní vyšetřování znamenala pro Miroslava P. nakonec vyšší trest, než kdyby se po vraždě v afektu okamžitě přiznal. Šéf pardubické mordparty Milan Šimek dodává, že odhalit sebelepšího lháře je jen otázka času.
4: Protože už člověk před sebou nějaký takový lidi, který se něčeho podobného dopustili, měl, tak byť se to snažil nějakým způsobem zakrývat, být takovej klidnej, ale taková ta nervozita, takový ty záchvěvy toho člověka v určitých okamžicích, když se na něco zeptáš, tak tohle nás taky určitě k němu jako navedlo.
8: Dá se říct, že samotný případ byl z kriminalistického hlediska jeden z nejzajímavějších. A pokud bych to mohl hodnotit a přirovnat, tak bych použil citaci Rady Vacátka z Mordparty ze Štyřky, kdy uvedl pan Rada, byl to případ zapeklitej a čert nám ho byl dlužnej.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
2: Vítejte v Leonardu Plus, ve kterém zpovídáme odborníky, vědce. Radan Haluzík, můj dnešní host, je sociální antropolog s přesahem do biologie a ekologie. Působí v Centru pro teoretická studia v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Přeji vám dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
1: Leonardo Plus.
2: Můj host se ve své profesní dráze zabýval vztahem politiky a estetiky na věcech, jako jsou válečné konflikty, nebo byly válečné konflikty bývalé Jugoslávie na Kavkaze, výzkumu vnitřních periferií a přírody uvnitř měst a také studoval architekturu a urbanismus v zapadlých oblastech globálního venkova. Ten důvod, proč se scházíme, je, že aktuálně mu vyšla kniha s názvem Turbovenkov a s podtitulem Plné krajiny a prázdné domy nejen na Balkáně. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten název Turbovenkov znamená jakousi překotnost proměny někdejší periferie, nejen na Balkáně.
3: No, na Balkáně a hlavně na jihu bývalé Jugoslávie, kterou se zabývám nejvíc v té knižce, proběhlo to, co proběhlo na řadě jiných donedávna rurálních a donedávna takových zapomenutých, zapadlých míst po celém světě. To, že lidé už toho měli jako dost, toho, že jsou tam jako zastrčený a někdy dokonce jako marginalizovaný a odešli ne už rodiny, ale odešli celý vesnice někam za prací, obvykle do nějakých bohatých zemí, do Evropské unie nebo do Spojených států, někdy až dokonce do Austrálie. No a dneska už je to prostě druhou, dokonce někde skoro třetí generaci a posílají domů peníze. A když vy tam přijedete a znali jste ty oblasti a znali jste to jako nějaký opravdu takový jako idylický venkov s koníky, ovečkami a tak, jo, tak najednou vidíte, jak se to hrozivě proměnilo. Všude rostou obrovitý domy a ty domy expandují ven z vesnice a ty vesnice srůstají ze sousední vesnicí a z další vesnici a ta sroste až někde s předměstím nějakého blízkého města.
2: A kdy začal tenhle trend budování velkých domů a s čím souvisí?
3: Ten odchod takhle do zahraničí začal už v bývalé Jugoslávie v 60. letech a v roce 69 dokonce došlo k tomu, že jugoslávská vláda měla nějakou dohodu o tom, že budou jezdit lidé z Jugoslávie pracovat do Německa. A vznikl vlastně ten termín jako Gastarbeiter. No a oni od té doby začali posílat ty peníze, ale nejvíc těch domů vyrostlo v 90. letech a od té doby.
2: To mluvíme například o Kosovu, Albánii, ano. Makedonii.
3: Ano, to jsou ty oblasti, kde já jsem to zkoumal nejvíc. Ale tyhle ty domy, jo, kterým se říká remittance houses, protože jsou to z remitencí, který posílají tyhle ty migranti domů.
2: Čili, že odešli za prací a vraceli se?
3: No, buď vraceli se, nebo místo sebe pošlou ty peníze. Jo, a ty peníze jsou tam za ně a ten dům je tam potom za ně. No a to existuje ale i v jiných zemích na Balkáně. Markantně to v Rumunsku, vidíte to v Bulharsku, celá Albánie je tím pokrytá. Jo. Je to i v řadě jiných zemí světa. Já sám jsem to zkoumal skoro ve 20 zemích světa. A je to prostě jeden z nových globálních fenoménů a vznikají nejen tyhle ty remittance houses, jako domy rostoucí z remitencí, ale vznikají celý remittance landscapes, krajiny, které jsou plný té turbulentně bující energie.
2: Já si říkám, že vlastně, když člověk přijede do Banátu, tedy té oblasti, kde žijí čeští krajané, tam jako kdyby ten trend byl obrácený, protože tam se to přece spíš vylidňuje.
3: Ano, já sám jsem byl hodně překvapený tím, že člověk přijede do nějaký vesnice a teď tam bujejí ty stavby a proudějí tam ty remitence a přijede jenom kousek dál do jiné vesnice a tam nežije už jako skoro nikdo, tam žije posledních 10 lidí. Později jsem zjistil, že ono je to daný hodně etnicky, že tady tyhle ty vesnice plný těch remitencí a ten turbovenkov, že jsou vesnice těch bývalých etnických minorit té Jugoslávie, který dřív nepustili už za Jugoslávie, nepustili pořádně do měst a nepustili do těch fabrik a nepustili jako do politické reprezentaci vlastní a oni se takhle jako uzavřeli do sebe a místo toho, aby odcházeli do těch lokálních měst nebo do hlavního města, tak odešli raději rovnou až do Německa nebo do Ameriky. No a oproti tomu jsou ty chudý vesnice, které se vylidňují už několikátou dekádu, kde ty lidé právě, to jsou ty vesnice těch majitelů těch národních států Jugoslávské federace, to znamená srbské, černohorské, makedonské vesnice etnicky. A ty prostě chodili do těch fabrik a dostávali místa ve fabrikách a přes ty fabriky přišli k nějakému pozemku a jejich děcka šli studovat někam a tak pak už se nikdy nevrátili. No a tyhle ty vesnice právě jsou takovými vesnicemi duchů. A najednou vznikly dva druhy venkova, jo, že to je trošku zvláštní, že dřív člověk má tendenci vidět tu modernitu jako něco, co spojuje a kde je to čím dál víc stejný. A tady to naopak, ta modernita přinesla dva druhy modernity. Jedna tak ostře navázaná na peníze vydělaný daleko, daleko za horizontem a jiná zase tak ostře navázaná na totální opuštění. No ale jsou to prostě dva druhy modernity a dva světy, které si nerozumějí. A není potom jako tak, člověk se potom tak moc nediví, že vlastně tenhle ten proces skončil tím etnickým konfliktem.
2: V případě těch Čechů to je jiný případ, protože chodí ti balkánští Češi, tedy ti Češi z Banátu chodí za prací sem.
3: Ano, a taky se nevracejí už.
2: Taky se většinou nevrací, ale někteří výjimečně, ano. No. Ale jsou třeba velké rozdíly tady v těch jevech mezi Chorvatskem, které přece máme spojené s tím masovým turismem a dejme tomu Kosovem?
3: No, v Chorvatsku ty lidi odešli z těch vesnic do těch lokálních měst, jo, prostě odešli do Splitu, do Rijeky, do Zadaru, do Záhřebu, jo, a ten venkov se postupně nějakým způsobem jako buď vylidňoval, nebo se stával tím periferním venkovem okolo těch velkých měst, jako to známe dneska, ty suburby, tou suburbí nebo noclehárnou, kde se chodí odpočívat po práci, která se odehrála v tom městě.
2: To jsem zažila v Jižní Africe.
3: No a tohle je prostě úplně jiný druh a zacházení s tou vlastně krajinou, že ty lidé odejdou a pošlou místo sebe peníze a nebo si staví dům na stáří a ten dům ale dost často zůstane prázdný. Jo, že máme statistiky třeba z toho Kosova. Kosovo je skvělý případ, protože ono, jak je celé tou gastarbajtrovskou zemí takovou, tak vlastně téměř celé jeho území reprezentuje tenhle ten fenomén, kromě těch srbských vesnic, které tam ještě zůstaly. No a ty nám říkají ty údaje, že třetina těch domů podle sčítání obyvatel je prázdná. A já když tam jsem a koukám, tak vím, že kromě té třetiny úplně prázdné, je tam další třetina domů, kde bydlí nějaká babička někde dole v kuchyni s dědou a větrají ty dvě patra nad sebou pro ty mladý. A zároveň vím, že některé ty domy jsou nedostavěný. Jo? Takže vlastně hodně přes polovinu těch domů je prázdná. A ono to vypadá jako divně, ale ty prázdné domy, oni reprezentují toho svého absentního majitele. A dost často dokonce líp než ten majitel sám, protože na nějakého Adnana, jo, který se tam narodil, si nikdo moc nespomíná, protože on už tam nežije 20 let a jich bylo spousta kluků, že jo, prostě, ale ten jeho dům, který je mimořádný, tak všichni říkají, ano, ano, to je Adnan. Restaurace, Švýcarsko, jo, prostě.
2: A když používáte v té knize pojem self-made many, ano. Mluvíte ano. O architektech sebe sama i svých domů, to jsou ti hybatele těch architektonických změn?
3: Ano. To jsou lidé, kteří ve svém životě udělali nějakou obrovskou životní dráhu, nějaký jako velmi významný krok, že odešli někam za horizont, tam se nějakým způsobem etablovali, tady ten Adnan, o kterém já mluvím třeba a píšu v té knížce, což je můj kamarád, se z ničeho stal šéfkuchařem a specialistou na italskou kuchyni a má dvě italské restaurace velmi, velmi prosperující. A opravdu jsou to takový jako i pro nás jako velmi impozantní kariéry. Oni se cítí být autory těch svých velkých životů a stejně jak se cítí být autory

0: Tak ten slabý stát se s těmi turbulentně rostoucími nejen venkovy, ale i městy různě po světě pojí na mnoha, mnoha místech světa. A tak jako první je to, že slabý stát nemá žádný stavební řízení a zároveň slabý stát nemá žádný pořádný urbanismus. Každý si staví, kde chce a co chce.
1: Kdo chce, jak chce.
0: A dokonce na černo někdy. A dokonce i na pozemcích, který nejsou jako tak úplně jeho, jo? Nebo má na ně papír, který nějakým způsobem před soudem by neobstál. No ale zároveň z toho ten slabý stát dost často produkuje nějaký konflikty, který ženou buď sociální konflikty nebo ty etnické, který ženou ty lidi do zahraničí a ze zahraničí oni posílají ty remitence. No a zároveň ty lidi, co ty remitence dostanou, tak je nedovedou investovat, jo? Protože ona je to takový, je to, já nevím, v Somalilandu investujte něco, jo? Nebo já nevím, v poválečném Kábulu, jo? Prostě je to těžký najít investice. A nejistější investice je do toho velkého baráku. A zároveň, to je zároveň investice do rodiny. A zároveň ten život v tom slabém státě není úplně bezpečný, takže se tam barák postaví tak trošku jako hrát, jo? Prostě aby viděl, my jsme mocní a s náma si to nesmíš rozházet. A někdy dokonce, aby jako na tom Kosovu se to stavělo hrozně dlouho, že má velký zdi a velký vrata a je takovou malou jako téměř jakoby pevností.
1: Mluvili jsme o migrační vlně, nejdřív o té po roce 69, kdy existovala nějaká ta státní politika ekonomické migrace v bývalé Jugoslávii, pak také nasledovala migrační vlna ještě před vypuknutím těch konfliktů v 90. letech, Německo, Skandinávie, Švýcarsko. Tohle všechno už taky muselo hodně zahýbat rodinami a tou tradiční soudržností.
0: Ano, to vlastně zahýbalo rodinami dvěma extrémně odlišnými způsoby. Některé rodiny se jakoby rozpadly a to jsou hlavně ty městský, víc žijící na severu, ty bývalý Jugoslávia, ty na jihu a ty víc rurální se naopak jako utužili. Naopak tam došlo k zakonzervování ty velkorodiny. Třeba na Kosovo je poslední taková, Kosovo a Albánci v Makedonii, poslední taková velká balkánská velkorodinná oblast, jo, kde se to ještě udržuje a ta se udržela právě díky těm remitencím, díky těm penězům, který posílali příbuzní ze zahraničí a hlavně jako dva bratři pracují a jeden bratr nebo dva bratři zase hlídají rodinné usedlosti anebo aspoň v té vesnici. Ty rodinné vazby jako ku podivu posílilo.
1: Když nejdřív odcházeli ty vlny těch gastarbeiterů, tak už se vylidňovala některá ta sídla na Balkáně a teď následovala ještě ta válka a ten úbytek mužů.
0: Dřív odcházeli muži a vraceli se, jo, po 2 letech nebo 10 letech a zůstali žít dál doma. Potom v 90. letech si začali brát sebou manželky. Hodně to souvisí s tím konfliktem, že nechtěli mít ty rodiny v oblasti, kde je občanská válka. Zároveň tam měli děti, ty děti tam chodí do škol, mají kompletně legalizovaný všichni pobyt. Děti umí líp německy nebo italsky než albánsky nebo makedonsky, srbsky. Otázka je, jestli se vrátí. Všichni staví ty domy jako v naději, že se vrátí a já si myslím, že se jako třeba nevrátí.
1: Myslím, že ty statistiky světové říkají, že nějak 2/3 se nevracejí uprchlíků, takže...
0: No, možná ještě víc. Už se o nich oficiálně mluví jako třeba na Kosovu, jako o diaspoře.
1: Mým hostem je dnes Radan Halusík, sociální antropolog, který působí v Centru pro teoretická studia a v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zabýval jste se také chudými venkovskými oblastmi Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky. Můžeme uvést nějaký příklad nebo jeden, dva a srovnat to s vývojem na Balkáně?
0: No, tam je zajímavá věc. Mně se podařilo procestovat za tímhle tím typem výstavby téměř 20 zemí světa a zajímavé je, že tyhle ty domy jsou si extrémně podobný. A ta podobnost je především v tom, že oni z moderních nějakých technologií, to znamená železobeton doplněný cihlami a do toho nějaký současný plastový okna, všude po celém světě hodně podobně, tak na ně je nostalgicky nalepí trošku tradic. Přibude k tomu nějaká jakoby lokální věž nebo nějaký lokální typ střechy nebo někdy stačí jenom nějaký ornament na fasádě. A čím víc ty moderní domy se snaží být lokální, tak tím víc jsou si navzájem podobný.
1: V čem je ta proměna těch venkovských periferií chudých zemí jiná než v těch bohatších částech Evropy a ve Spojených státech? A co je jejím primárním motorem?
0: Primárním motorem je to, že vlastně v tom dnešním globálním světě je už vlastně

0: neudržitelný koukat na to bohatství v jiných zemích anebo v těch velkých jeho bohatých metropolích. No. Dneska každý má doma mobil, včetně těchto zapadlých oblastí, i ve velmi chudých zemích mají lidé mobil a tam vidějí, jako jak to funguje a tak, koukají na televizní seriály a takhle. A vlastně se rozhodli, že už to tak jako nenechají a že vemou život do svých rukou. A to, co dělají, je, že se napojí na ty bohatý toky, velký globální toky světa. A není to jenom, že odejdou někam jako do zahraničí. Jo? Spousta lidí čekají, až to bohatství přijde k ním, jo? Nebo využijou toho, jo? Prostě pracují v místním turismu, nebo pracují v nějaký místní těžbě minerálů. Dost často je to taky, já nevím, pěstování něčeho. V Indonésii jsem byl v komunitě, která pěstuje řasy ve velkým a celý ten svůj ostrov oběhnala těma pěstinama řas a ty vyváží někam do Japonska, kde je z toho ta tradiční zaručeně japonská kuchyně. Jo? Dost často jsou to taky nějak napojení se na nějaký druh kriminality, jo? Že to je ilegální těžba minerálů, obchod se zvířaty, obchod se slonovinou. V Čečensku jsem studoval i případy, kdy bohaté nebo schopné čečenské rodiny v 90. letech se napojily na ten kolabující se sovětský bankovní systém a z něj nějakým způsobem vytunelovali peníze a z toho rostly celý obrovský domy, kterým se říkalo vzdušné domy, jo.
1: To ne, že by byla ta města duchu, ale...
0: No, to nejsou ty města duchu, ale jsou taky nedostavěný ve směs. Jako.
1: Myslím, že také tu knížku pro vás je myšlenka, že v konfliktních a postkonfliktních oblastech světa po bojích následoval právě ten zmiňovaný stavební boom. Jak to třeba vypadalo v Kábulu po intervenci NATO proti hnutí Taliban?
0: To znamená po roce 2002, řekněme třeba, než tam zase se Taliban bohužel vrátil. No tak tato doba je známá tím, že bohatly celé nové afgánské vrstvy obyvatelstva. Některé bohužel bohatly z korupce těch demokratických rodících se a nikdy nedorozených struktur. Velmi často to byly rodiny, které bohatly z pěstování opia a někdy dokonce pak přímo dokázali vyrábět lokální heroin a vyvážet ho do celého světa. Najednou Afghánistán se stal obrovským zdrojem, jako jedním z největších vývozců heroinu, úplně vytěsnil ten opiový trojuhelník. Dokonce z toho rostly domy, které s trochou fantazie připomínaly makovice a místní jim říkali poppy houses, jako makové paláce, jo, nebo poppy palaces. Jo. Zároveň tyhle ty lidi, co se týče toho urbanismu se chovali poměrně hrozně nesmlouvavě v tom prostředí, nejen, že si stavěli, kde chtěli, co chtěli, ale třeba v Kábulu likvidovali celý čtvrti, který vznikly kdysi dávno, jako 20 let předtím, bez stavebního urbanistického záměru a většinou i bez povolení, tak je prostě za přítomnosti státních orgánů nechali shrnout a nastavili si tam svoje soukromé paláce, které pak pronajímali různým nevládním agenturám a nadnárodním agenturám. No a tyhle ty chudáci, co tam měli ty domy před ním, ty předměstský, tak se museli odstěhovat.
1: Poválečné Čečensko, předpokládám, v něčem, pokud jde o tady ty změny, bylo podobné, ale tam Rusko investovalo, aby dalo najevo, že se stará, klan Kadyrovovu dal najevo, že se stará.
0: No, v poválečném Čečensku dostali nejprve v té první fázi dostali každá rodina nějaké válečné reparace a tak za úplně za ty první válečné reparace koupili auta, protože bez těch aut se tam v ten moment jako nedalo pořádně žít a obchodovat a nějak na venkově už vůbec ne. No a to, co následovalo potom, bylo výstavba nových domů, zároveň ta válka vyhnala hrozně moc čečenských mužů ven z Čečenska, jo, že to bylo pro ně, i když se
1: pokud zůstali na život.
0: Ano, pokud zůstali, 100 tisících zmizelo, že jo, prostě z milionového národa, ne, jo, tak a ty, co to tak radši, než by byli pronásledovány, tak někde podnikali mimo, ale posílali peníze, no a kromě toho tam Rusko hodně investovalo peněz a z těch bylo postaveno vlastně nějaký centrum Groznýho, kde dost často takový obrovský domy připomínající v něčem dům Dubaj, dost často v nich ale nikdo nebydlí, že jsou jakoby poloprázdný. Došlo tam takovýmhle jako stavebnímu boomu, o kterým my mluvíme.
1: Teď je otázka, jestli to takhle zůstalo. Protože teď zase ta situace od té velké ruské války 2022 může být odlišná.
0: No, já vím, že některé ty stavby začaly už chátrat, jo, protože oni nebyly udělány úplně precizně. No a některý nikdy nebyly zařízeny. Tam jsou celý obrovský věžáky, které se málo, nějak pod střele málo svítí.
1: Jsou podobné trendy vidět i v zemích globálního jihu, já nevím, třeba u obyvatel Latinské Ameriky nebo někde v horách, v Bolívii, Ekvádoru, Guatemala.
0: Velmi často tenhle ten typ domů, o který já studuju, je dneska, neříkám ve všech zemích světa, ale ve všech rychle se rozvíjejících chudých zemí. A velmi často je podobně jako na tom Balkáně spojený s tou politikou těch minorit, jo? Že to dělají ty lidi, kteří byli léta tlačený někam totálně mimo svět toho biznisu. Krásně je to vidět třeba na různých těch indiánských etnicích, třeba v Andách, kdy oni ty místní španělsky mluvící rodiny nechtěli pouštět nikoho moc do toho biznisu, pro ty lidi bylo těžký jako dostat i třeba pás a cestovat a takhle, ale zároveň se živili třeba jako obchodníci, kteří objížděli ty horský indiánský městečka, no a najednou začali jezdit, obchodovat napřímo, jo, třeba jezdí dneska obchodníci z Lapazu indiánští do Číny napřímo obchodovat a tak. Vznikla celá nová třída lidí, extrémně zbohatla, jo. A třeba v tom Lapazu, nad Lapazem vzniklo jako město, kde žijou vlastně jenom místní obyvatelstvo, protože se tam nedá skoro dýchat. 2milionové město ve výšce 4000 a víc metrů a tam vznikl nový stavební styl. Jo? Říká se tomu architektura neoandína nebo čolet. Jsou neuvěřitelné paláce, které trošičku připomínají nějaký odraz art deka, trošku indiánský, nějaký vzory. Nedá se to vůbec k ničemu na světě připodobnit. Je to obvykle dům, který v přízemí má nějaké obchody, aby na sebe vydělal. V tom prvním patře má buď taneční sál, kde ta místní rodina pořádá ty velké sebeprezentační jako svatby a jiné oslavy, nebo je tam fotbalové hřiště, protože líp se hraje v téhle nadmořské výšce prý vevnitř než venku, že tam není tak syrový vzduch. V dalších patrech jsou kanceláře, v dalších patrech bydlí hosté té rodiny, který přijedou z venkova, jejich jako příbuzný a na střeše je vilka majitele toho domu. A je to opravdu jako nádherný.
1: Mluvili jsme o tom trendu vysídlování některých těch venkovských oblastí světa. Do jaké míry se to vysídlování týká i našeho regionu, střední Evropy?
0: Masový odchod lidí z venkova je dneska záležitost, která se týká, neříkám celého světa, ale vidíme to na mnoha místech světa a to i místech, které bychom to netušili. O Japonsku se hodně píše v tomhle, jo? Že tam jsou celý venkovský oblasti, kde ve vesnicích jsou poslední 2-3 obyvatele. V Japonsku jsou dokonce města, kde mají obliv obyvatel. V západní Číně to je, na Kavkaze to je, v Rusku, hlavně v jeho severních oblastech, jo? Ty jsou vesnice uloprázdny. Evropský středomoří, ale i v kusy jako Německa, relativně blízko Berlína jsou celý vysídlený v oblasti. Katastrofální situace třeba v Bulharsku nebo na řeckém venkově, jo? Tam jsou celý v oblasti, kde těch lidí zůstalo velice málo. V Americe zanikají celý města, v Americe nejsou vesnice, ale malí towns, jo? Tak celý v oblasti, kde v těch městech zůstalo daleko méně lidí. My mluvíme o shrinking villages, shrinking cities, smršťujících se vesnicích, smršťujících se městech a dokonce celých jako smršťujících se v oblastech. Jsou i celý země, kde chybí desítky procent obyvatel, jo. Moldávie.
1: A to ještě neplatí pro náš kout světa. No, kromě teda Berlín už je blíž.
0: U nás tak nejblíž je to v tom Německu a u nás se hodně mluví jako, že jsou vesnice, které jsou v tom pohraničí, ale ve skutečnosti to nejde jenom o to pohraničí. U nás se ten venkov jakoby rozpadl do dvou typů venkova. Jeden je ten suburbání venkov, kde rostou ty vilky a stěhuje se tam pořád víc a víc lidí a pendlujou tam za prací každodenně nebo aspoň třikrát týdně. No a mezi tím jsou ty oblasti jako na kraji krajů, tam, kde se stýkají ty kraje většinou, kde těch lidí tolik nependluje. Ale pozor, jo, my to statisticky furt nevidíme, protože oni jsou tam přihlášený. Jo. Některý z nich znám a oni říkají, že tam jezdí volit dokonce. Ale až oni získají dům nebo byt někde v té suburbii nebo v té metropoli v Praze, Brně, v Pardubicích, jo, tak jezdit jednou krásně krásného dne představou, nebo tohle se přeruší a najednou jako zjistíme, že máme dva typy venkova. A to je věc, kterou u nás bohužel nikdo nevidí a politici jsou vůči tomu slepým. Bavil jsem se s člověkem, který je geograf a který pracoval leta na ministerstvu místního rozvoje, takže pod něj by to mělo tenhle problém spadat a on vůbec o něm neví, že tohle je velká tikající bomba české krajiny.
1: Říká Radan Halusík, sociální antropolog v pořadu Leonardo Plus. Děkuji.
0: Děkuji.
1: Proč jdou chlapi do války, emoce a estetika u počátku etnických konfliktů, tak se jmenuje jedna z předchozích knih mého dnešního hosta. Vše o tom se dozvíte bonusové půlhodince, kterou nabídneme online, tak si nás poslechněte. Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Když se řekne příroda, většina z nás si představí klid, stromy a zpěv ptáků. Ale za tímhle idylickým obrazem se odehrává neustálý boj mezi rostlinami, hmyzem a jejich predátory. A právě do tohohle fascinujícího světa nás dnes vezme bioložka Anna Mrázová. Anna z Biologického centra Akademie věd zkoumá, jak rostliny brání své listy proti hmyzu a jak do toho všeho zasahují ptáci. Pomocí terénních experimentů, moderních kamer a dokonce i umělé inteligence odhaluje, jak křehká, ale zároveň důmyslná je rovnováha v přírodě. Aničko, ahoj.
3: Ahoj, Honzo.
0: Žárovky.
2: Aničko, ty pracuješ v laboratoři multitrofických interakcí. Úplně upřímně, když jsem si hledal, o co jde, tak jsem trošku tápal. Můžeš nám přiblížit, co vlastně znamená slovo multitrofický, aniž bys použila cizí slova?
3: Chápu, že je těžký tomuhle slovu rozumět, nicméně se jedná vlastně o hogofogo výraz pro potravní řetězec. Multitrofický systém zkoumá, jak mezi sebou interagují různé druhy živočichů a nebo i rostlin.
2: To znamená, že tvůj výzkum propojuje vztahy rostlin, hmyzu a jejich predátorů, asi nejčastěji ptáků. Můžeš popsat, co tě na těchto vztazích nejvíc fascinuje?
3: Nejvíc fascinující, myslím, je, že ten systém nefunguje jenom ze spoda dolů, tedy tak, že rostlina nějakým způsobem komunikuje s hmyzem a hmyz pak s predátory, respektive predátoři s hmyzem, ale že ptáci právě mohou reagovat na rostliny, které když jsou sežrány hmyzem nebo ožrány ty listy, tak rostliny začnou vylučovat chemické látky, které jsou atraktivní i pro ptáky, kteří byli dřív považováni za špatně cítící. Ale není tomu tak, i malí pěvci typu síkorka jsou schopni cítit tyto látky a jsou tedy lákáni k rostlinám, které jsou bíložravým hmyzem okusovány.
2: Zmiňuješ komunikaci, takže chápu to správně, že komunikace probíhá tím, že rostliny uvolňují nějaké chemické látky, nebo tam dochází ještě k něčemu jinému?
3: Je to přesně tak. Když rostlina je napadena hmyzem, tak se poruší struktura toho listu. To je jedna věc. A druhá věc je, že do rostliny nebo do těch tkání vniknou elicitory, což jsou takové sloučeniny ve slinách toho hmyzu, které způsobí v rostlině různé chemické reakce a i vylučování voňavých nebo smradlavých sloučenin, které mají za úkol zaprvé odlákat ten hmyz, zabít ten hmyz, anebo přilákat predátory nebo parazitoidy toho bíložravého hmyzu.
2: No tak to je pro mě velká novinka, takže tedy rostliny volají prosím pomoc tím, že začnou smrdět. Tohle zní jako sci-fi, jak takováhle věc někoho napadne, aby ji vlastně zkoumal. To znamená, někde v něčí hlavě se muselo zrodit. Pojďme se podívat, jestli rostliny uvolňují ty chemické látky a co to dělá nejen s tím hmyzem, ale i s ostatními druhy.
3: Ano, přesně. A stalo se tak roku 1983. Přesně si to řekl. Jmenuje se to crying for help hypothesis. Takže hypotéza volání o pomoc, kdy rostliny opravdu volají o pomoc tím, že vylučují látky, které lákají živočichy, kteří jim pomohou od toho otravného bíložravého hmyzu.
2: Aničko, ty jsi s kolegy objevila, že chemické látky v listech dubů ovlivňují úspěšnost ptáků při lovu hmyzu. Jak se tohle vlastně děje?
3: Několika způsoby. My jsme nebyli první, kdo to objevil, ale potvrdili jsme to sérií několika pokusů, jak tady u nás v Čechách, tak i v tropické oblasti na Papuji Nové Gvineji, že ptáci častěji loví na rostlinách, které jsou chemicky aktivní. A my jsme tyto rostliny ošetřovali postřikem metylu jasmonátu, což je rostlinný hormon, který právě způsobuje spoustu těch chemických reakcí, které vedou k vylučování těch pro ptáky atraktivních látek. Takže jsme zjistili, že ano, že obrané chemické látky, které ta rostlina vylučuje, jsou pro ptáky atraktivní a ptáci tuto rostlinu navštěvují častěji, ale nemusí to být pouze chemie, může to být i fyzika. Protože je známo, že rostliny, které jsou napadeny hmyzem, mění barvu svých listů, respektive reflektanci. A protože ptáci vidí v UV spektru, vidí nižší vlnové délky než my lidi, tak vidí ty změny, které my naše oko vidět nemůže. Takže oni vlastně vidí svítící rostlinu a podle toho jsou taky navigováni v této napadené rostlině.
2: Tak tohle, myslím, usadí naše posluchači a posluchačky do křesel, pokud už nesedí. Protože to, že rostliny svítí a voní, aby přilákaly ptáky, je pro mě velká novinka. Na tohle všechno se přichází nějakým terénním výzkumem. Trávíš hodně času v přírodě?
3: Vlastně ne. Totiž ten výzkum náš nemůže trvat moc dlouho, protože ptáci jsou chytré organismy, které se rychle naučí, když jim dáme nějakou falešnou návnadu. A my právě tyto pokusy děláme tím způsobem, že na stromy vystavujeme housenky z plastelíny. Ty housenky samozřejmě pro ptáky nepředstavují žádné lákadlo, protože to není jídlo. Je to netoxická plastelína, ale my to používáme proto, že zpětně po tom pokusu, který trvá třeba 10 dní, nebo 14 dní, to záleží na tom, jak je ten pokus designován, tak můžeme z těch plastelinových housenek vyčíst, kdo ji napadl. My totiž v ní vidíme otisk toho zobáku, kdy se pták snaží housenku napadnout.
2: Takže vy jste takovýhle ptačí detektivové. Ale na mě teda 10-denní experiment pořád působí jako vlastně docela dlouhá doba. To znamená, že vy nějaké ty housenky umístíte do toho prostředí a pak se zase uklidíte pěkně do teplička a čekáte, co ti ptáci udělají. Chápu to správně?
3: Přesně tak, akorát je musíme čas od času vyměnit, protože jinak bychom těžko kvantifikovali, kolikrát ty housenky byly napadeny. Protože pokud jednou napadeny jsou, pak byly napadeny, ale už nevidíme ten další pokus.
0: Žárovky s Janem Lukačevičem na Dvojce.
2: Co se děje v mezičase? Já jsem se dočetl, že jsi se podílela na vývoji kamerového systému s využitím umělé inteligence. Takže vy v průběhu, jak asi bych čekal, pozorujete to dané místo pomocí kamer a říkáte si, co se tam asi děje. Není to úplně asi naslepo, že?
3: No, tohle je takový side projekt, abych to řekla hezky česky. My to vlastně všichni děláme ve volném čase, ale uvědomili jsme si, že ty housenky plastelínové, které používáme, nejsou úplně vhodné, ačkoliv představují pořád výborný způsob, jak aspoň z části kvantifikovat, jak moc ptáci se snaží hmyz lovit. Ale abychom to ověřili, jak vlastně dobrá tahle metoda je, dělali jsme jeden takový pokus nedaleko Bordeaux ve Francii, abychom ověřili, že tato metoda je dobrá. A používali jsme k tomu fotopasti. Fotopast lze nastavit tak, že detekuje pohyb, tehdy se zapne a udělá třeba sérii fotek, udělá jednu fotku nebo udělá video. No ale my jsme zjistili, že tyhle fotopasti nejsou vhodné pro monitoring ptáků, protože ptáci jsou rychlí a ptáci jsou malí, takže ne vždycky se ta kamera zapne. A proto jsme si říkali, Safra, ten pokus, který jsme navrhli, je dobrý a mohl by zjistit, jak moc dobrá ta metoda je, ale potřebujeme lepší nástroje, jak to zjistit. A tak jsme se spojili s ajťáky a z mechaniky a z fyziky, které jsme nadchli do toho, že potřebujeme postavit novou kameru, která nám bude dobře sloužit v terénním výzkumu ekologickém. A je to hrozná sranda, protože spolupráce bílých fyziků a ajťáků, kteří jsou upravení a u počítače a nás, zelených ekologů, kteří lítají po lese, je hrozná legrace, ale jsme všichni do toho nadšení a děláme to vlastně ve volném čase. Ale věříme tomu, že je to dobrý krok k tomu ten ekologický výzkum zpřesnit.
2: Ty jsi zmínila, že jste nadchli, tak to by mě zajímalo, jak jste nadchli fyziky a inženýry, aby pro vás vyvíjeli takovéhle nástroje.
3: Já se s jedním z těch fyziků znám osobně, jsme kamarádi dlouhodobí a já jsem mu říkala, ty Láďo, ty děláš ty fyzice a my potřebujeme udělat takovýhle kamery, nevěděl bys o někom, kdo by to mohl dělat, a on říkal, no to víš, že jo, Milan Novák, to je výborný kluk, který postavil už kameru pro monitoring kůrovce. Já myslím, že bude nadšený. A tak jsme se spojili a tak spolupracujeme, stavíme kameru a já jim vlastně za to oběma tímto děkuju, protože jsou neuvěřitelní. Jsou to obrovské kapacity ve svém oboru a já jsem šťastná, že s nima na to můžu dělat.
2: Já jsem zatím zmiňoval, že pro naše posluchače a posluchačky je to asi hromada nových informací a možná překvapení, co všechno v té přírodě vlastně funguje a interaguje mezi sebou. Pro tebe je tam taky nějaké překvapení? Je něco, co tě na tvém výzkumu dostalo, tak říkej, do kolen a zaujalo, že jsi s tím nepočítala předem?
3: Ani ne, ale každý den mě překvapuje, jak ten systém v té přírodě je komplikovaný a jak tomu vůbec nerozumíme. Fascinuje mě přicházet na ty mechanismy, na to, jak to funguje a proč, a jsem přesvědčená o tom, že je důležité tento výzkum vést, protože abychom mohli přírodu chránit a pomoct jí od toho, co jsme jí provedli doposud, tak ji potřebujeme znát.
2: A to mi nahrává na další otázku. Mě by zajímalo, jestli tvoje poznatky můžou být nějak užitečné v praxi. Jestli to je něco zajímavého pro lesníky, ochránce přírody nebo nás, běžné lidi.
3: Věřím, že do budoucna ano. Já jsem psala takový projekt, snažím se o jeho financování. Je to právě s využitím těchto chytrých kamer, které mají za úkol nakonec vybrat jenom fotografie ptáků a přiřadit k ním správně druh toho ptáka. A mým snem krátkodobým teď je přinést jeden takový index, který by vlastně shrnoval potenciál daného prostoru, dejme tomu kousku lesa, jak ptáci, kteří v něm žijí, mohou pomoct stromům, potažmo lesníkům, s odstraňováním právě toho hmyzu, který ten les může sežrat. Takže věřím, že ano, že i ten základní výzkum, který ve velké většině dělám, má nakonec potenciál stát se aplikovaným nástrojem pro například ty lesy.
0: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Anou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd si povídáme o tom, že mezi ptáky, hmyzem a rostlinami panují opravdu složité vztahy. Mě by zajímalo, co tě na prozkoumávání těchto vztahů baví zdaleka nejvíc a jestli ta práce terénní vědkyně je to, co tě opravdu vždycky naplňuje.
3: No mě právě fascinuje ta složitost toho systému, že to není lineární záležitost. Není to tak, že by rostlina rostla, hmyzák ji sežral a pták sežral hmyzáka. Že právě ta chemie a ta optika, o které jsme se předtím bavili, hrají velkou roli a že ten systém zkrátka je velmi rozvětvený a složitý. A stoprocentně ano. Já to, co dělám, miluju, jsem šťastná, že můžu dělat tuhle práci a opravdu nerada bych ji měnila.
2: Tak to je úplně poznášející slyšet. Ale troufnu si trošku tnout do živého. Je na té vědecké práci něco, co tě naopak nebaví, nebo co nacházíš jako opravdu náročné, k čemu se musíš přemlouvat?
3: Jo, já jsem, ono by to mohlo znít trochu nabubřele, ale já si myslím, že jsem spíš vizionář. Já mám nápady, mám představy, miluju vymýšlet nové hypotézy a chodit do terénu a pak z toho spočítat tu statistiku a napsat článek, ale dokončit článek tak, aby se poslal do toho časopisu, to mě nebá. Ten úplný konec, úplně to doladit do detailu, s tím bojuju skoro každý den, ale vím, že je to součást té práce a stojí mi to za to i přesto.
2: Mě taky zaujalo, že jsi zmiňovala les u Bordeaux a já na tebe prozradím, že jsi od roku 2023 taky působila ve Francii. Jak se ti tam žilo a pracovalo a v čem je to například jiné než život v Česku, pozici, které jsi ty?
3: Já jsem se tam cítila velmi dobře. Jednak jsem měla obrovské štěstí na to, že jsem mohla dělat v týmu vědců, kteří byli jak po té vědecké stránce na špičkové úrovni, dělají úžasnou vědu, jsou to nesmírně chytrý lidi. Tak ale i z osobního hlediska jsme si strašně sedli a naše spolupráce trvá a myslím si, troufnu si říct, že bude trvat i nadále. A co se týče osobnější roviny, mně se Francie strašně líbila. Je pravda, že Bordeaux je taková placka, kde rostou borovice.
2: A vinice.
3: Ale zase máte 50 kilometrů od domova oceán. A to je, když máte dvě děti sebou ve Francii, strašná výhoda.
2: Tvoje děti se naučily francouzsky?
3: Naučily. Ta starší, ta se naučila téměř plynule a dneska se snažíme to udržet. Děti chodí na kurzy do Francouzské aliance, aby si tu výhodu podrželi. A syn mladší, tam to bylo složitější, on ještě neměl dokončenou češtinu, když jsme se tam přestěhovali, ale celkem úspěšně se i on naučil francouzsky a i dneska občas přepnou a když jsme doma, tak spolu začnou brebentit francouzsky.
2: A myslíš, že tvoje děti budou kráčet v tvých šlépejích? Jak se ti daří kombinovat tady ten vědecký život a život maminky?
3: No, moje děti jsou specifické tím, že jsou velmi živé a zajímá je všechno. A jestli budou nebo nebudou kráčet v mých šlepích, mě osobně je celkem jedno. Já si myslím, že věda je super a když je to bude bavit, tak prima, proč ne, jděte do toho. Ale pokud budou chtít dělat muziku, umění nebo novinařinu, ježišmarja, hlavně dělej, co je baví.
2: To je krásný a zdravý přístup k věci. Když zrovna nejsi v laboratoři nebo v terénu, nebo s dětmi, jak nejraději relaxuješ?
3: Zrovna nedávno jsem si říkala, že bych si uměla představit takovej ten starobní způsob relaxace, že bych jela do lázní a prostě jenom chodila na procedury a spala. Ale myslím, že vím, na co narážíš. Ještě předtím, než jsem odjela do Francie, tak jsme celkem intenzivně hráli s kapelou Dělníci vědy, kde právě působil mimo jiné taky Láďa Ptáček, kterého jsem zmiňovala, že je ten fyzik, se kterým spolupracuji na těch kamerách. Takže muzika.
2: Na co hraješ?
3: Na bicí.
2: Tak to je paráda, to jsem se vždycky chtěl naučit. A nikdy jsem proto neměl prostor, protože jsem vyrostl v malém bytě v paneláku, takže to nebylo úplně, řekněme, kompatibilní se sousedským životem. Kromě hudby máš ještě nějaké koníčky nebo způsoby, jak vypnout?
3: Ráda čtu, ale je pravda, že od té doby, co intenzivně dělám vědu, tak nečtu tolik, protože já to ráda přirovnávám k tomu, když je člověk zedník, stavař, staví zdi a někdo by mu, protože mně se to děje, mě často lidi říkají, tak si odpočiň u knížky a přečti si knížku a já pak říkám, já, představ si, že ten zedník přijde domů a ty mu řekneš, tak si odpočiň u postavení zdi. A já ráda trávím čas na naší zahradě, sázím kytky, většinou nějaký plododárný kytky, který pak můžeme oškubat s dětma. A taky jsme mývali a zase budeme mít slepice. To mě baví.
2: Nesázíš třeba nějaké kytky, které by lákaly hmyz a ty si pak mohla pozorovat, jak se okolo nich motají ptáci?
3: Ne, ještě ne, ale přemýšlím o tom. Myslím, že to je dobrý nápad.
2: To mě přivádí k takové otázce, protože já jsem si ze svého působení na Akademii věd odnesl zlozvyk lípat do filmu s vesmírnou tematikou. Tak mě zajímalo, jestli máš taky takovýhle vědecký zlozvyk, který se týká tvého oboru nebo nějakou podobnou profesní deformaci.
3: Já si nevybavuju ale žádný film, který by řešil komunikaci rostlin kromě Dne trifidů. A mám pocit, že tam do toho rejpat nejde. Ale ne, asi myslím si, že ne, nemám.
0: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Aničko, les nebo laboratoř?
3: Les.
2: Hmyz nebo rostliny?
3: Hmyz.
2: Notebook nebo terénní zápisník?
3: Terénní zápisník.
2: Bordeaux nebo jižní Čechy?
3: Teď Bordeaux.
2: Sport nebo klid s knížkou?
3: Klid s knížkou.
2: Raději hudbu hrát nebo poslouchat?
3: Jak kdy.
2: A práce s AI nebo bez ní?
3: S.
0: Žárovky.
2: Aničko, vím, že se taky věnuješ projektům občanské vědy. Můžeš nám přiblížit, o co vlastně jde a co jako vědkyně oceňuješ na zapojování veřejnosti do takovýchhle projektů?
3: To je strašně zajímavá kapitola vědy a myslím, že je opravdu důležitá. U občanské vědy jde o to, že se do sběru dat zejména zapojuje občanská veřejnost a má to dvojí výhodu. Za prvé, že je spousta lidí, kteří ta data mohou sbírat. A když mluvím o sbírání dat, tak tím myslím například monitorování nepůvodních rostlin. Když třeba lidi jdou na procházku, kouknou, vidí netýkavku žláznatou, což je rostlina zavlečená z Asie, mohou ji vyfotit a mohou ji poslat na nějakou platformu a my potom víme, že tam je, monitorujeme ji a víme, že ji potřebujeme odstranit například, velmi zjednodušeně. A druhá věc je ta, že se díky této iniciativě širší veřejnost dozví o tom, proč je důležité, že tu vědu máme a že ji zkoumáme, že zkoumáme přírodu a z jakého důvodu to děláme.
2: Aničko, můžeš nám přiblížit ten projekt jako takový, čemu se v něm lidé věnovali a běží pořád?
3: Ten projekt už neběží a já jsem byla jenom drobnou součástí toho projektu. Vedl ho Bastien Castagnerol, který byl shodou náhod i mým mentorem právě ve Francii. A šlo o to, že zkoumal, jak vědci versus občanská veřejnost jsou schopní odhadnout, kdo je zatím okusem té housenky, jestli to byli ptáci, jestli to byl nějaký hmyz. A zjistilo se ve skutečnosti, že právě i občané, kteří nejsou v této věci trénovaní, můžou velmi dobře posloužit i v přímo účastnění se při analýze nějakých vzorků.
2: To je velké povzbuzení pro všechny posluchače a posluchačky, když se takhle zajímají o svět okolo sebe a nachází takové projekty nebo možná i aplikace, které se dají právě použít pro identifikaci různých rostlinných nebo živočišných druhů. Máš možná nějaký tip na takovou aplikaci, která by mohla lidem pomoct?
3: Mám takové aplikace v telefonu, ale nevzpomenu si na jejich název.
2: No naštěstí, my jsme doma se ženou velcí nadšenci, takže kudy chodíme, tak zjišťujeme, co je okolo nás za ptačí druhy pomocí aplikace Merlin Bird ID, případně si takhle fotíme rostliny a vůbec jsem nevěděl, že se s těmi daty takhle může pracovat, takže pokud máte zájem, určitě si můžete takové aplikace dohledat na nejrůznějších platformách. A mě nezbývá, než se ještě zeptat, jestli máš nějakého oblíbeného ptáka a proč?
3: Mám, ale je to takové kliše. Mým asi nejoblíbenějším ptákem je ledňáček říční. A je to kvůli jeho zbarvení. Ale nejenom proto, i protože mě fascinuje, jakým způsobem loví ryby. On se celý ponoří do vody, do svého úzkého a dlouhého zobáku chytne rybu a zase vylétne z vody zpět. Ale abych byla spravedlivá, tak kromě ledňáčka mám taky ráda šoupálky. To jsou droboučcí ptáci, které je těžké zahlídnout, protože oni mají hnědé zbarvení a lezou po kůře stromu. A oni to jméno dostali právě podle toho pohybu, který vykonávají, když na tom stromu lezou. Oni se tak šoupou nahoru a můžou lézt i hlavou dolů, což jsou jediní z pěvců, kteří tohle to dokážou.
2: Ty jsi zmiňovala, že jsi ale ve výzkumu trošku vizionářka. Jakým směrem by ses ve svém výzkumu chtěla vydat v příštích letech, kdyby jsi mohla úplně libovolně vybrat? Nebo co máš v šuplíčku nachystané?
3: Děkuji, to je hezká otázka. Já jsem teďkonc na rozhraní, myslím, nebo to tak vnímám, když jsem se vrátila z té dlouhodobé stáže ve Francii a měla bych možná přemýšlet o tom, že budu zakládat vlastní skupinu. A já bych ráda u té ekologie zůstala, ale fascinuje mě propojení ekologie a techniky. A za mě je zkoumání ekologie krásný, ale zároveň nepřesný, protože my vyprávíme velké příběhy o tom, jak ty složité systémy fungují, ale není to založené na tvrdých datech, jako třeba v genetice. Takže my všechno odhadujeme, vidíme přibližně, co se tam děje a pak se snažíme samozřejmě pomocí robustních statistických analýz a tak podobně. Necucáme si to z prstu, ale pořád je to tak nějak asi a myslím si, že pomocí umělé inteligence a pomocí techniky, jako jsou právě ty kamery nebo různá nahrávadla, která už existují, můžeme získat daleko přesnější data a daleko přesněji o tom, co se v té přírodě děje, mluvit.
2: V roce 2025 si obdržela prémii Otto Wichterleho Akademie věd České republiky. Hraje to v tvé výzkumné práci nějakou roli? Může to ovlivnit tvůj budoucí výzkum?
3: Pravděpodobně ano. Za prvé, protože se s tím pojí prostě nějaká publicita. A za druhé, my k tomu dostáváme nějakou peněžitou prémii a můžeme s ní naložit podle svého. No a já právě proto, že ty kamery, o kterých mluvím, vyvíjíme tak nějak z vlastní vůle, tak chci část těch peněz věnovat právě na nákup materiálu pro to, abychom mohli dostatečné množství takovýchto kamer postavit a pak je v našem výzkumu využít.
2: To je obdivuhodné, že i takhle ve volném čase se svými vlastními prostředky se člověk zase vrací k té výzkumné práci a je to tím pádem nejen práce, ale do velké míry i koníček a celoživotní vášeň. Úplně poslední, závěrečná otázka. My jsme se tu v průběhu našeho rozhovoru bavili, že duby komunikují s těmi predátory, ať už jde o ptáky, případně s hmyzem samotným pomocí nějakých chemických signálů. A já se trošku rozpustile zeptám, kdyby ty jsi mohla komunikovat s dubem, na co by ses ho zeptala a jak by to mohlo pomoct tvému výzkumu?
3: To je skvělá otázka. Já bych se ho asi zeptala, jakým způsobem alokuje energii buď do obrany anebo do růstu, protože to je to, co mě opravdu zajímá. Jakým způsobem se ta rostlina, na základě čeho se rozhoduje, jestli bude spíš víc růst, nebo jestli bude se víc bránit.
2: Tak doufejme, že v příštích letech tuhle odpovědi získáš, aniž by ses na to dubu ptala. Popřejeme ti hodně štěstí. Povídali jsme si s Aničkou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd České republiky.
3: Naschledanou.
2: A loučí se s vámi Jan Lukačevič.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.